0: Jutach si lámou hlavu nad záhadnou houbou. Po jejím použití vidí lidé stovky miniaturních človíčků. Experti ve Spojených státech pátrají po tom, co tyto neobvyklé vize vlastně způsobuje.
1: Záhadná houba pochází z Číny, tam se dokonce běžně konzumuje. Pokud ale není správně tepelně zpracovaná, lidé popisují bizární halucinace. Shodně hovoří o malých postavičkách, jsou jich desítky až stovky. Chodí po stole, lezou po nábytku nebo se pohybují po místnosti. Pro věci je šokem, že houba neobsahuje žádnou známou psychoaktivní látku. Experti zjišťují, zda jde o novou chemickou sloučeninu. Spekuluje se také o nebezpečném toxinu, který může ovlivnit nervový systém. Ze Spojených států Hedvika Miller, Radio Impuls.
0: Fotbalisté Sparty klesají tabulkou. V utkání 7. kola 1. ligy v Hradci Králové prohráli 1-2 a v neúplné tabulce spadli na 10. příčku. Pražané si v ročníku nejvyšší soutěže připsali už 4. porážku a nedokázali napravit minulou drtivou domácí prohru 0-3 v derby s odvěkým rivalem z Edenu Slavií. Sparta zažívá nejhorší start do soutěže od roku 2005. V dalších včerejších duelech si Mladá Boleslav hravě poradila s ostravským Baníkem, který přehrál 4-0. Zlín byl krátký na Teplice 1-3 a Jablonec podlehl 1-2 Liberci. České basketbalistky na světovém šampionátu končí. V Berlíně ztratili i teoretickou naději na postup do play-off. Rozhodla o tom výhra Spojených států nad Itálií, po které už nemohou naše hráčky skončit ve skupině D lépe než čtvrté. V pátek prohráli s Itálií, v neděli po prodloužení s Čínou. Češky nastoupí v pondělí večer ještě proti Američankám, které už mají jisté, že se podívají přímo do čtvrtfinále. Dnes má být oblačno až polojasno, přechodně se může obloha i zatáhnout. Ojediněle sprchne a naměříme do 27 stupňů. Na severu bude kolem 20. Ze zpráv je to všechno, hezký poslech vám přeje Lenka Svobodová.
2: Český impuls. Rádio pro radost ze života.

0: rychle hraje Český impuls.
1: Tam, kde zem duní, kopyty stát.
0: Jako jediní hrajeme české písničky 60. až 80. let celý den.
2: Není nutno, aby bylo přímo veselo.
0: Český impuls. Rádio pro radost ze života.

Rostoucí ceny pohonných hmot bude znovu řešit vláda. Večer to ve videu na Instagramu řekl premiér Andrej Babiš s tím, že se kabinet bude palivy zabývat hned během pondělí. Podle premiéra to vypadá, že rafinérie mají nepřiměřené zisky. Už dřív nevyloučil, že by vláda mohla znovu přistoupit k zastropování marží. Pohonné hmoty v Česku zdražily v uplynulých dvou týdnech.

0: Šestka v New Yorku porazila Ukrajinku Martu Kostiukovou. 21letá Nosková na Grand Slamech vyhrála 11. utkání v řadě. V boji o semifinále vyzve na místním betonu světovou jedničku a obhájkyni titulu Bělorusku Arinu Sabalenkovou. Se čtyřnásobnou Grand Slamovou šampionkou se Nosková utká po třetí. Zatím ji ani jednou neporazila. Volby v Sasku-Anhaltsku rozpoutaly v několika německých městech demonstrace. Protesty byly mířené proti Alternativě pro Německo, tedy straně, kterou Sasko-Anhaltská tajná služba vede od roku 2023 jako prokazatelně pravicově extremistickou. Ta podle prognóz hlasování vyhrála s více než 44% hlasů. Zhruba 2500 lidí se sešlo na demonstraci ve Frankfurtu nad Mohanem. Několik stovek lidí protestovalo v Berlíně a další lidé v Mohuči. Požadovali mimo jiné zahájení procesu, který by mohl vést k zakázání strany. Další demonstrace by se v hlavním městě měla u Braniborské brány konat už v pondělí.
1: Rádio Impuls. Zprávy důležité pro život.
0: Rodiče mají výrazný prostor ke zlepšení u jídelního stolu. Podle nového průzkumu používá každý čtvrtý rodič věty, které mohou narušit vztah dětí k jídlu. Často je nutí k dojídání nebo kritizují přílišné jedení. Podle poslední studie z roku 2021 má víc než pětina českých dospívajících nadváhu nebo obezitu. Od roku 2010 přibylo obézních dětí o víc než polovinu. Obezita u dětí vede například k artróze, cukrovce nebo nemocem srdce. Stávají u nich také hormonální změny a změny v mozku. Kromě fyzických obtíží čelí obézní děti i psychickým problémům. Často mají nízké sebevědomí, úzkosti a deprese. Parta Čechů si zorganizovala soutěž ve stopování. Šest soupeřících dvojic se chtělo dostat ze slovinské Lublaně až do Gruzie, a to s nulovými náklady na dopravu. Vítězný tým Martina Kutiny nakonec urazil přes 2500 kilometrů vzdušnou čarou, a to během 5 dnů.
2: My jsme zvolili prostě strategii, že jsme na benzínce zastavovali lidi a ptali jsme se jich, což je podle mě jako daleko lepší strategie, než stopovat klasickým způsobem, kdy prostě nastavíte palec a čekáte na projíždějící auta. A je to dobrý z toho důvodu, že vlastně se s těma lidma seznámíte. Myslím si, že to je bezpečný pro obě strany.
0: Spontánní výzvu si skupinka kamarádů stanovila u piva po fotbalovém tréninku a měla přísná pravidla. Zdarma musela být veškerá doprava. Rozvážnost ale byla na místě i s potravinami. Na veškeré potřeby po cestě měl totiž každý tým 2000 korun. Výplaty Slováků se začaly opět zcvrkávat. Ceny rostou rychleji než platy a reálné mzdy se poprvé od podzimu 2023 dostaly do mínusu. Tvrdou ránu schytali státní zaměstnanci, u nich je propad nejprudší.
3: Hoci nominálna mzda meziročně na Slovensku stoupla o viac než 3%, po započítaní inflácie reálne klesla o 0,5%. Hoci číslo nie je vysoké, ide o obrat trendu. Stalo sa tak prvýkrát po 10 štvrťrokoch nepretržitého zvyšovania reálnych zárobkov. Najväčší obrad je viditeľný v hrubej mzde vo verejnej správe. Tu sa kúpna sila prepadla o viac než 8%. Problémom je, že slovenská ekonomika napreduje len veľmi pomaly. Josef Balko, Rádio Impuls, Slovensko.
0: V pondelí čekáme sluníčko i mraky, přechodne se môže zatáhnout, zaprší ale jen ojedinele. Nejvyšší teploty budou kolem 25 stupňů, na severu má být chladněji jen okolo 20. Zprávy končí, loučí se Lenka Svobodová.
1: Český impuls. Rádio pro radost ze života.

to schází, nejspíš mi to schází obojí. S cizí ženskou v cizím pokoji, proč jsem před ně vůbec

jako kluci z Rsesí do hračkářství za korunu chodili jsme pro štěstí.

0: Takhle hraje Český impuls.
1: Páni a paní, vím, jak se ruší žál. Já tíhnu duší, jen klejny karneval.
0: Jako jediní hrajeme české písničky 60. až 80. let celý den.
2: Vezli by jsme spolu, spadli by jsme dolů, byl by konec všemu.
0: Český impuls. Rádio pro radost ze života.
3: Má

Šel jsem s mámou a viděl tě u dveří stát, jak spustila hudba tu písničku známou, já všechno chtěl o tobě znát. Tak přešlo pár pěkných let, z tebe je dáma a věř mi, že není to zvyk. I když jsi tak daleko a doufám, že sama tého

pokročil svět. Kdo se kde narodil a co kdo přál si, i z fotbalu výsledků pět. A na rohu ulice neony vábí, jen pojďte dál, máte.

Ještě rozhlídni se kolem. Tenhle pokoj bude sám. Ještě pobuď s tímhle stolem. Sedni na okenní rám. Ještě jednou otoč světlem, abys prohlídla svůj kout. Ještě pohlaď tátu v betlém, s kterým nikdo nesměl hnout. Ještě pohled, jak se tenčí v kalendáři počet stran. Škoda jen, že nejsi menší, že jsou okna do kořán. Motýl zvenčí, dovnitř vlít, můžeš zůstat, můžeš jít.

jsme vůbec nebyl on. Jak ta rána, jak se zhojí, jak to zpátky všechno vzít. Máš jak motýl,

0: Novou neděli a trval do poslední neděle v říjnu. S časovými přechody nesouhlasí ministr pro prevenci a sport Boris Šťastný. Podle něj má posun času dopad na zdraví. Požaduje, aby odpovědný rezort v Evropské unii vyjednával o zrušení letního a ponechání pouze zimního času. Časové střídání mělo v 27. skončit v roce 2019. Členské státy se ale na jednotném nastavení neshodly. Číškov na Plzeňsku začne na jaře stavět vodovod. Kvůli suchu tu ubývá voda ve studních. V obci už je díky dotaci hotový vrt a úpravna vody. Nutné je dobudovat síť a rozvést vodu po obci. Starosta Číškova Martin Třeštík už má pro vodovod stavební povolení a čerstvě vybraného dodavatele.
1: Obec má hodně naspořeno, my bychom na to peníze měli, ale nechceme zase úplně vyhodit za jeden projekt. Jo. My chceme prostě na to získat co největší možnou dotaci. Musíme začít, protože ten problém s tou vodou je. Já bych rád začal už kopat příští rok na jaře.
0: Číškov je jihozápadní vstupní branou do chráněné krajinné oblasti Brdy. Žije v něm téměř 700 obyvatel. Američtí vědci ve státě Utah si lámou hlavu nad záhadnou houbou. Po jejím použití vidí lidé stovky miniaturních človíčků. Experti ve Spojených státech pátrají po tom, co tyto neobvyklé vize vlastně způsobuje.
2: Záhadná houba pochází z Číny, tam se dokonce běžně konzumuje. Pokud ale není správně tepelně zpracovaná, lidé popisují bizární halucinace. Shodně hovoří o malých postavičkách, jsou jich desítky až stovky. Chodí po stole, lezou po nábytku nebo se pohybují po místnosti. Pro vědce je šokem, že houba neobsahuje žádnou známou psychoaktivní látku. Experti zjišťují, zda jde o novou chemickou sloučeninu. Spekuluje se také o nebezpečném toxinu, který může ovlivnit nervový systém. Ze Spojených států Hedvika Miller, Radio Impuls.
0: Fotbalisté Sparty klesají tabulkou. V utkání 7. kola první ligy v Hradci Králové prohráli 1-2 a v neúplné tabulce spadli na 10. příčku. Pražané si v ročníku nejvyšší soutěže připsali už 4. porážku a nedokázali napravit minulou drtivou domácí prohru 0-3 v derby s odvěkým rivalem z Edenu Slavií. Sparta zažívá nejhorší start do soutěže od roku 2005. V dalších včerejších duelech si Mladá Boleslav hravě poradila s ostravským Baníkem, který přehrál 4-0. Zlín byl krátký na Teplice 1-3 a Jablonec podlehl 1-2 Liberci. České basketbalistky na světovém šampionátu končí. V Berlíně ztratili i teoretickou naději na postup do play-off. Rozhodla o tom výhra Spojených států nad Itálií, po které už nemohou naše hráčky skončit ve skupině D lépe než čtvrté. V pátek prohráli s Itálií, v neděli po prodloužení s Čínou. Češky nastoupí v pondělí večer ještě proti Američankám, které už mají jisté, že se podívají přímo do čtvrtfinále. Dnes má být oblačno až polojasno, přechodně se může obloha i zatáhnout. Ojediněle sprchne a naměříme do 27 stupňů. Na severu bude kolem 20. Ze zpráv je to všechno, hezký poslech vám přeje Lenka Svobodová.
3: Český impuls. Rádio pro radost ze života.

0: Takhle hraje Český impuls.
1: Dneska už mě fóry nějak nejdou přes pisky. Stojím s dlouhou kravatou na bedně od whisky.
0: Jako jediní hrajeme české písničky 60. až 80. let celý den.
2: Mám už tváři sníh, to léta můžou být.
0: Český impuls. Rádio pro radost ze života.

Rostoucí ceny pohonných hmot bude znovu řešit vláda. Večer to ve videu na Instagramu řekl premiér Andrej Babiš s tím, že se kabinet bude palivy zabývat hned během pondělí. Podle premiéra to vypadá, že rafinérie mají nepřiměřené zisky. Už dřív nevyloučil, že by vláda mohla znovu přistoupit k zastropování marží. Pohonné hmoty v Česku zdražily v uplynulých 2 týdnech. Litr nejprodávanějšího benzínu Natural 95 se aktuálně u čerpacích stanic v Česku prodává v průměru za 42,34 Kč. Za litr nafty teď řidiči dají podle dat společnosti CCS průměrně skoro 45,90. V meziročním porovnání je benzín zhruba o 8 korun na litru dražší. Za naftu před rokem motoristé platili méně asi o 13 korun. Tenistka Linda Nosková pokračuje v úžasném roce. Poprvé se jí podařilo postoupit do čtvrtfinále grandslamového US Open. Wimbledonská šampionka a nasazená šestka v New Yorku porazila Ukrajinku Martu Kostiukovou. 21letá Nosková na grandslamech vyhrála 11. utkání v řadě. V boji o semifinále vyzve na místním betonu světovou jedničku a obhájkyni titulu Bělorusku Arinu Sabalenkovou. Se 4násobnou grandslamovou šampionkou se Nosková utká potřetí. Zatím ji ani jednou neporazila. Volby v Sasku-Anhaltsku rozpoutaly v několika německých městech demonstrace. Protesty byly mířené proti alternativě pro Německo, tedy straně, kterou Sasko-Anhaltská tajná služba vede od roku 2023 jako prokazatelně pravicově extremistickou. Ta podle prognóz hlasování vyhrála s více než 44% hlasů. Zhruba 2500 lidí se sešlo na demonstraci ve Frankfurtu nad Mohanem. Několik stovek lidí protestovalo v Berlíně a další lidé v Mohuči. Požadovali mimo jiné zahájení procesu, který by mohl vést k zakázání strany. Další demonstrace by se v hlavním městě měla u Braniborské brány konat už v pondělí.

0: nastávají u nich také hormonální změny a změny v mozku. Kromě fyzických obtíží čelí obézní děti i psychickým problémům. Často mají nízké sebevědomí, úzkosti a deprese. Parta Čechů si zorganizovala soutěž ve stopování. Šest soupeřících dvojic se chtělo dostat ze slovinské Lublaně až do Gruzie, a to s nulovými náklady na dopravu. Vítězný tým Martina Kutiny nakonec urazil přes 2 500 kilometrů vzdušnou čarou, a to během 5 dnů.
1: My jsme zvolili prostě strategii, že jsme na benzínce zastavovali lidi a ptali jsme se jich, což je podle mě jako daleko lepší strategie, než stopovat klasickým způsobem, kdy prostě nastavíte palec a čekáte na projíždějící auta. A je to dobrý z toho důvodu, že vlastně se s těma lidma seznámíte. Myslím si, že to je bezpečný pro obě strany.
0: Spontánní výzvu si skupinka kamarádů stanovila u piva po fotbalovém tréninku a měla přísná pravidla. Zdarma musela být veškerá doprava. Rozvážnost ale byla na místě i s potravinami. Na veškeré potřeby po cestě měl totiž každý tým 2000 korun. Výplaty Slováků se začaly opět scvrkávat. Ceny rostou rychleji než platy a reálné mzdy se poprvé od podzimu 2023 dostaly do mínusu. Tvrdou ránu schytali státní zaměstnanci, u nich je propad nejprudší.
2: Hoci nominálna mzda meziročně na Slovensku stoupla o viac než 3%, po započítaní inflácie reálně klesla o 0,5%. Hoci číslo nie je vysoké, ide o obrat trendu. Stalo sa tak prvýkrát po 10 štvrťrokoch nepretržitého zvyšovania reálnych zárobkov. Najväčší obrad je viditeľný v hrubej mzde vo verejnej správe. Tu sa kúpna sila prepadla o viac než 8%. Problémom je, že slovenská ekonomika napreduje len veľmi pomaly. Jozef Balko, Rádio Impuls, Slovensko.
0: V pondělí čekáme sluníčko i mraky, přechodně se může zatáhnout, zaprší ale jen ojediněle. Nejvyšší teploty budou kolem 25 stupňů. Na severu má být chladněji jen okolo 20. Zprávy končí, loučí se Lenka Svobodová.
3: Český Impuls. Rádio pro radost ze života.

Než okna první elektriky poslala známé cukrbliky záclonám mého pokoje. A Úsvit přišel stisknout kliky, tak po klávesách harmoniky šly tóny dělat rozbroje. Pod střechou kdo si hrál, někdo se tomu smál, zatímco jiný dostal

hladobydlem v oblacích. Už se to stěží někdo doví?

běželi, běželi bez uzdy a sedla krajinou řek a hor. Běželi, běželi bez uzdy a sedla krajinou řek a hor. Sperto čert, jaká touha je to vedla za obzor. Sperto čert, jaká touha je to vedla za obzor. Snad vesmír nad vesmírem, snad lístek na věčnost. Snad vesmír nad vesmírem, snad

jezera. V nozdrách sládne zápach klisen na břehu jezera. Milování je divoká píseň večera. Milování je divoká píseň večera.

běžet, běžet, nemyslet na návrat. Chtěl bych jak divoký kůň běžet, běžet, nemyslet na návrat. S koňskými handlíři vyrazit dveře, to bych rád. S koňskými handlíři.

Takhle hraje Český impuls. Jako jediní hrajeme české písničky 60. až 80. let celý den. Český impuls. Rádio pro radost ze života.

0: No jasně, že máme ten barák pojištěný. Uzavřeli jsme to hned, jak jsme dostavili.
1: Už to bude 5 let?
0: No na 4 miliony jsme to pojistili, tolik stál novej. Dneska?
1: To má hodnotu tak 6.
0: Ne, pojistka je na ty 4 pořád.
1: A jo.
2: Dejte si pozor na podpojištění. Nečekejte a překontrolujte si, jestli máte váš dům pojištěný na aktuální hodnotu, za kterou byste ho postavili dnes. Na www.coop.cz/podpojištění. Kooperativa. Vaše starosti si bereme na starost.
3: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od pondělí v Lidlu najdete vepřovou pečení v ceně 69,90 za 1 kg. Česká datlová šery rajčata 500 gramů za 59,90. A s aplikací Lidl Plus jen za 49,90. A Excellent 11 kupu litru za 9,90. Lidl, to se vyplatí.

0: Radio Český impuls. Zprávy v 6.
1: Zemřel Richard Tesařík. Frontmanovi kapely Jojo Band bylo 80 let. Zpěvák, textař a kapelník byl podle rodiny nemocný. O úmrtí informovala rodina agenturu ČTK a prosí o respektování soukromí. Informace o posledním rozloučení zveřejní později. Kapela Jojo Band loni oslavila půl století na scéně. Richard Tesařík kromě působení v kapele vydal i několik sólových alb a vystupoval v celé řadě muzikálů. Patřil k českým průkopníkům reggae nebo ska. Vláda bude rozhodovat o čase. Během dneška se chystá schválit nařízení, podle kterého by v příštích 5 letech i dál začínal letní čas poslední březnovou neděli a trval do poslední neděle v říjnu. S časovými přechody nesouhlasí ministr pro prevenci a sport Boris Šťastný. Podle něj má posun času dopad na zdraví. Požaduje, aby odpovědný rezort v Evropské unii vyjednával o zrušení letního a ponechání pouze zimního času. Časové střídání mělo v 27. skončit v roce 2019. Členské státy se ale na jednotném nastavení neshodly. Číškov na Plzeňsku začne na jaře stavět vodovod. Kvůli suchu tu ubývá voda ve studních. V obci už je díky dotaci hotový vrt a úpravna vody. Nutné je dobudovat síť a rozvést vodu po obci. Starosta Číškova Martin Třeštík už má pro vodovod stavební povolení a čerstvě vybraného dodavatele.
2: Obec má hodně naspořeno, my bychom na to peníze měli, ale nechceme zase úplně vyhodit za jeden projekt. Jo? My chceme prostě na to získat co největší možnou dotaci. Musíme začít, protože ten problém s tou vodou je. Já bych rád začal už kopat příští rok na jaře.
1: Číškov je jihozápadní vstupní branou do chráněné krajinné oblasti Brdy. Žije v něm téměř 700 obyvatel. Američtí vědci ve státě Utah si lámou hlavu nad záhadnou houbou. Po jejím použití vidí lidé stovky miniaturních človíčků. Experti ve Spojených státech pátrají po tom, co tyto neobvyklé vize vlastně způsobuje.
3: Záhadná houba pochází z Číny, tam se dokonce běžně konzumuje. Pokud ale není správně tepelně zpracovaná, lidé popisují bizární halucinace. Shodně hovoří o malých postavičkách, jsou jich desítky až stovky. Chodí po stole, lezou po nábytku.

0: Tivou domácí prohru 0-3 v derby s odvěkým rivalem z Edenu Slavií. Sparta zažívá nejhorší start do soutěže od roku 2005. V dalších včerejších duelech si Mladá Boleslav hravě poradila s ostravským Baníkem, který přehrála 4-0. Zlín byl krátký na Teplice 1-3 a Jablonec podlehl 1-2 Liberci. České basketbalistky na světovém šampionátu končí. V Berlíně ztratili i teoretickou naději na postup do play-off. Rozhodla o tom výhra Spojených států nad Itálií, po které už nemohou naše hráčky skončit ve skupině D lépe než čtvrté. V pátek prohráli s Itálií, v neděli po prodloužení s Čínou. Češky nastoupí v pondělí večer ještě proti Američankám, které už mají jisté, že se podívají přímo do čtvrtfinále. Dnes má být oblačno až polojasno, přechodně se může obloha i zatáhnout. Ojediněle sprchne a naměříme do 27 stupňů. Na severu bude kolem 20. Ze zprávy to všechno, hezký poslech vám přeje Lenka Svobodová.
1: Český impuls. Rádio pro radost ze života.
2: Odbyla 6. hodina, Adam Kořica už je s vámi, společně startujeme pondělní ranní vysílání tady na rádiu Český impuls 7. září. Pojďme na to, Vladimír Mišík, písnička Variace na renesanční téma, přeji pohodové vstávání.

0: Posloucháte Český impuls, rádio pro radost ze života. Máme tady start nového týdne po 6. pondělní ráno, 7. září. Za malou chvíli Václav Neckář, skladba Miluju a maluju z pohádky Šíleně smutná princezna.
1: Dnes na Českém impulzu.
0: Kila navíc. Téma pro Vladimíra Menšíka v pořadu Smějeme se s Alexandrem Hemalou v 16 hodin a 15 minut. Nejvyšší budovou New Yorku je Empire State Building. Za jak dlouho ji koncem 20. let postavili? Budete se divit, více už prozradí cestovatel Jirka Kolbaba o 1:30. A naše první ranní pondělní hudební dvojce spojila písničky s texty Pavla Vrby, které skladby nás čekají, odhalím po 6:30. Teď už Václav Neckář, písnička Miluju a maluju, přeji hezké ráno.
1: Letní kino. Promítáme na rádiu Český impuls.

0: Český impuls, rádio pro radost ze života, pondělí 7. září, přeji pohodové a ničím nerušené vstávání s naší muzikou let 60. až 80. do půl sedmé Jiří Schellinger, písnička Holubí dům. V hudebním kalendáři si tento týden připomeneme hardrockové kořeny Dalibora Jandy. Věnovat se budeme možná paradoxně písničce Jahodový koktejl. Více uslyšíme ve středu v půl dvanácté. Hudební kalendář chystá kolega Zdeněk Sekanina.
1: Maxi. V Baumaxu mají akubrusku Einhell jen za 999 korun.
2: Super, ale musel bych si koupit kilometr prodlužovačky.
1: Nebuď labuť. Baterii s nabíječkou teď dostaneš za 1 korunu. Ale pozor, akce platí do konce září.
2: Baru, jedeme hned. Jo, to je Baumax. Nízké ceny a vždycky něco navíc.
3: Slyšíš to, co to je?
4: To je PVC Mánie v Brenu. Mají tam neskutečné slevy na PVC podlahy.
3: Tak to je pecka.
4: Vyber si podlahu, na které si s radostí zatancuješ.
3: Tak nečekej a zastav se ještě dnes na Breno.cz nebo v nejbližší prodejně Breno.
4: Podmínky akce u obchodníka.
3: Breno. Podlaha dělá domov.
5: Svět není jen samé slunce a duha, je to hodně zlý a drsný místo. Pneumatiky Tomcat jsou pneumatiky, na kterých si nerozbijete hubu ani za deště. Nejlevnější pneu.cz.
6: Datart vyhlašuje Datart nákupy.
7: Slyším, Datart nákupy?
6: Ano, Datart nákupy s fůrou exkluzivních slev. Dopřejte své kuchyni i koupelně prémiovou pračku, myčku nebo troubu AEG se slevou až 20%.
7: To je mazec.
6: Datart, opravdový elektrospecialista.
8: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od pondělí v Lidlu najdete vepřovou pečení v ceně 69,90 za 1 kg. Česká datlová sherry rajčata 500 gramů za 59,90. A s aplikací Lidl Plus jen za 49,90. A Excellent 11,5 litru za 9,90. Lidl, to se vyplatí.
9: Toyota letos představuje 8 automobilových premiér. Lídr v elektrifikovaných pohonech přináší novou Toyota Yaris Cross. Pro všechny, kdo chtějí jezdit víc kilometrů a řešit méně starostí. Spolehlivý hybrid bez nabíjení. Pořiďte si Yaris Cross během Toyota víkendu 12. a 13. září. Více na toyota.cz.
10: Desátý český mejdan s impulzem.
11: S impulzem.
10: Jubilejní a větší než kdy dřív. Miraj. Olympik. Lucie Vondráčková. MiG 21. Činasky. A speciální host Richard Krajčo.
12: Počkat. Někdo ale chybí.
10: Vy. 17. října O2 Arena. Jubilejní 10. český mejdan s impulzem. Lístky na vás čekají na impuls.cz. Ale nebudou čekat dlouho.

0: Tady je rádio Gold Impuls, zlaté hity, sladký život, pondělí 7. září, přeji poklidné a ničím nerušené ráno. Na řadě jsou zprávy, předpověď počasí a po půl sedmé další muzika let 60. až 80. Skupina Olympic, také Lilka Ročáková, ze všechny dřív ale Michal David, skladba Kolu, pijeme kolu, teď už předávám slovo do naší redakce.
1: Dobré ráno. Nedovolená jízda vlaku omezila na 2 hodiny provoz mezi Prahou a Hradcem Králové. Ve věku 80 let zemřel spoluzakladatel a frontman skupiny Jojo Band Richard Tesařík. Vláda projedná výpočet minimální mzdy i nařízení o střídání času. Strana Alternativa pro Německo s velkým náskokem vyhrála volby ve východoněmecké spolkové zemi Sasko-Anhaltsko. A tenistka Linda Nosková postoupila poprvé do čtvrtfinále tenisového US Open. A dnes bude převážně skoro jasno až polojasno, postupně od západu Čech oblačno, přechodně až zataženo a ojediněle možnost slabého deště. Nejvyšší teploty 23 až 27, na severu naměří kolem 20 stupňů Celsia. Pěkné ráno vám přeje Vítek Zábranský.
2: Český impuls. Rádio pro radost ze života.

0: Rádio Český Impuls, přeji poklidné a ničím nerušené pondělní ráno, 7. září. Máme po půl sedmé, na řadě je naše první ranní hudební dvojce a ta nám spojila písničky s texty Pavla Vrby. Dnes je to 15 let, co nás Pavel Vrba opustil. My na ně společně zaspomínáme. Čeká nás Jana Kratochvílová, píseň V stínu kapradiny a pak nás také nemine nahrávka Jména v podání Leška Semelky.
1: Hudební dvojice
2: aneb jeden za 18, druhý bez dvou za 20.

0: Tady je Český Impuls, rádio pro radost ze života. Pondělí 7. září, blíží se nám 7. hodina. Do zpráv celou ještě určitě Jirka Korn, písnička Té, co snídá. Zajímá mě, jaký teď máte start týdne ve smyslu, do jakého dne jste se probudili, jak to vás vypadá s oblohou, teplotou. Zprávy ohledně vašeho počasí sbírám na čísle 734-787-981. Napište nám na náš WhatsApp nebo pošlete klasickou SMSku a zapojte se do ranního vysílání Rádia Český Impuls. Těším se na naši spolupráci. Na řadě je Jiří Korn.
1: Také máte radost, že cena vaší nemovitosti roste?
2: Tak samozřejmě, koho by to nepotěšilo, alespoň nějaká jistota.
1: Prosíme, myslete na to, že čím rychleji hodnota nemovitosti roste, tím rychleji může být její pojištění nedostatečné. Dejte si pozor na podpojištění. Nečekejte a překontrolujte si, jestli máte vaši nemovitost pojištěnou na její aktuální hodnotu na www.coop.cz/podpojištění. Kooperativa. Vaše starosti si bereme na starost.
3: Stavebniny Dek přináší mega akci 7 plus 1. Ke každým 7 tvrzeným akustickým deskám Knauf Diamant tloušťky 12,5 mm od nás dostanete každou 8. desku zdarma. Mega akce ve stavebninách Dek platí do 18. září. Tak si přijďte pro tvrzenou akustickou desku zdarma. Více na Dek.cz.
4: A zadny jsou tady. A tak jsem pro tebe nachystal slevové kódy na tisíce produktů. Zlevni si počítače, mobily nebo hračky opět až 30%. A nezapomeň, do půlnoci objednáš, ráno v Alza boxu máš. Ušetři se slevovými kódy na alza.cz.
5: Někdy je byk prostě byk. Byk může znamenat obrovský, jindy zase gigantický. Někdy je byk přesně to, co potřebujete. Dacia Bigster. Velký kufr, velké střešní okno, velký hybridní motor a za malou cenu. Navštivte do konce září firemní dny Dacia a využijte výhodné podmínky pro podnikatele. Dacia Bigster nově i s pohonem hybrid 150 4x4.
6: V Lidlu jsou ceny v klidu již od února a nyní přidáváme více než 130 produktů na praní a úklid pro ještě větší úsporu. Například Persil prací prášek 45 dávek za novou běžnou cenu 249,90. Nebo tvoje Lidl značka Formel prací gel 40 dávek za novou běžnou cenu 69,50. Lidl, to se vyplatí.

0: Český impuls. Zprávy v 7.
1: Dobré ráno. Zemřel zpěvák, textař a frontman jojo bandu Richard Tesařík. Kapela loni oslavila půl století na scéně. Mezi její největší hity patří Karviná, Rybitví nebo Jedem do Afriky. Tesařík kromě působení v jojo bandu vydal i několik sólových alb a vystupoval v celé řadě muzikálů. Patřil k českým průkopníkům reggae. Zemřel ve věku 80 let. Na české železnici řeší další incident. Nedovolená jízda nákladního vlaku ve stanici Dobřenice na Hradecku omezila včera večer provoz na trati mezi Prahou a Hradcem Králové. Vlaky nejezdily trasu zhruba 2 hodiny. České dráhy poslaly rychlíky odklonem přes stanice Kolína Pardubice. Pro osobní vlaky zavedly náhradní autobusovou dopravu. Událost se podle mluvčího zprávy železnic pro mimořádnosti Martina Kavky obešla bez zranění a vyšetřuje se. Na dálnici D1 už řidičům slouží nová polovina mostu Šmejkalka. Ředitelství silnic a dálnic včera zprovoznilo na 24 km D1 opravenou část historického mostu ve směru do Prahy. Podle jejího mluvčího Jana Rýdla dokončil zhotovitel první část rekonstrukce důležitého přemostění za rok a čtvrt.
2: Demolicí jsme kompletně odstranili starou nosnou konstrukci, včetně betonových dílů o hmotnosti celkem 50 tun. Zdemolovali jsme také původní pilíře. Vytěžený beton jsme nadrtili na recyklát a částečně ho využili přímo při stavbě.
1: Do konce září zůstává omezení ve 2 zúžených pruzích v každém směru. Po zcela novém mostě se auta projedou příští rok v létě. Volby ve východoněmecké spolkové zemi Sasko-Anhaltsko ovládla AfD. Strana Alternativa pro Německo vyhrála s velkým náskokem. Získala 43,8% hlasů. Většinu ale v novém parlamentu nemá. Obsadí 39 z 83 křesel. Do zemského parlamentu se ale těsně dostala i strana spojenectví Sáry Wagenknechtové, která by mohla umožnit vznik první zemské vlády AfD. Tenistka Linda Rosková se veze na vítězné vlně. V New Yorku porazila Ukrajinku Kostukovou a postoupila poprvé do čtvrtfinále US Open. Boj o semifinále vyzve na místním betonu světovou jedničku a obhájkyni titulu Bělorusku Arinu Sabalenkovou. A dnes bude skoro jasno až polojasno, postupně od západu oblačno, přechodně až zataženo a ojediněle se objeví slabý déšť. Nejvyšší teploty 23 až 27 stupňů. Hezký den vám přeje Vítek Zábranský.
0: Český impuls. Rádio pro radost ze života.
3: 7:07. Adam Kořica přeje hezké pondělní ráno, 7. září. V ranním tématu se budeme bavit o tom, jestli jste třeba někdy šli na nákup a přinesli jste úplně něco jiného, případně jste koupili to, co jste měli, a k tomu ještě něco navíc. Více za malou chvíli, teď už muzika, ale 60. až 80. Máme tady start nového týdne a tohle už je Karel Gott, písnička Pábitelé.

když potkala jsem vás. Byl večer mlhavý, já slyšela váš hlas, byl pyšný jako vy. Ne, já se nedivím, vždyť byl jste jako král. Vrak láno šedivým, ten pane asi stál. A pod raglánem frak a slečno pod paží. Můj Bože, krásnou tak.

slyšíte je být. Když odjel noční vlak, ta slyšna jela s ním. A to, co bylo pak, i to já dobře vím. Ta slečna vzala vám vše, co vám mohla vzít. To všechno dobře znám. Ten prázdný, pustý byt. A co život? Ten je váš. Je plný nadějí. Tak pijte na kuráž. A žijte.

Vy pláčete, pane? To ne, to já nechtěla, to ne. A sedněte si ke mně a napíjte se. Tak on bude líp. Fakt? Líp.

0: Za 3:15 posloucháte Český impuls, rádio pro radost ze života. Přeji hezké ráno, pondělí 7. září. Za malou chvíli další muzika let 60. až 80. Helena Vondráčková, písnička Na sedmém lánu. Koukám na vaše zprávy ohledně počasí, 7 stupňů nám hlásí paní Vlaďka z Jemnice, dobré ráno přeje pan Zbyněk z Jemnice, kde je jasno 8 stupňů a o jeden stupeň více 9 má na teploměru milá paní Dáša z Mítěše od Řípu, která přeje všem krásné pondělí a nový týden s úsměvem. Moc děkuju za vaše zprávy a ty další samozřejmě sbírám na čísle 734-787-981, napsat můžete na náš WhatsApp a nebo poslat klasickou SMS zprávu za 8:15.
1: Dnes na Českém impulzu.
0: Naše pondělní ranní impulzovice Krabička nabídne Petru Janu písničku S Bohem všem láskám dej. Více nám prozradí samotná zpěvačka, takže autentická impulzovice Krabička bude a to po 7:30. Také se můžeme těšit na televizní typy kolegy Saši Hemaly, vysílat se budou o 12:30. A dnešní ranní téma bude o tom, jestli jste třeba někdy šli na nákup, jo? Nakoupili jste všechno, co jste potřebovali, plus ještě něco navíc. Takže jaký byl váš nejkurioznější impulzivní nákup a kolik zbytečností máte doma? 604-111-211, to je číslo k nám. První vaše reakce, komentáře zhruba za takové 3-4 minuty. Máme za minutu 7:45 a teď už Helena Vondráčková tady na rádiu Český impuls. Dobré ráno.
1: Letní kino. Promítáme na rádiu Český impuls.

0: pondělí 7. září, máme tady nový týden, zdravím vás z našeho rádia, blíží se 7:30, kolega Vítek Zábranský chystá zprávy, které uslyšíme za pár minut. Do té doby naše ranní téma a muzika let 60. až 80. Víkend je za námi a možná jste během soboty a neděle zcela náhodou přišli domů s něčím, co jste vůbec neplánovali koupit. Stalo se to snad každému a my o tom dnes budeme mluvit v ranním tématu Nahlas. Zajímá mě, jaký byl váš nejkurioznější impulzivní nákup a kolik zbytečností máte doma. Koupili jste někdy něco, co jste vůbec nepotřebovali a co to je? Máte doma někde šuplík, skříň nebo sklep plný věcí, které jste jednou koupili s nadšením a od té doby se toho nikdo nedotkl? Kde u vás doma větší impulzivní nakupovač, vy nebo partner, a jak to doma řešíte a jaký byl váš dosud nejdražší impulzivní nákup?
1: Moje kamarádka šla koupit vajíčka a přinesla cestovní zájezd.
0: Pokud nezapomněla ty vajíčka, tak značka Ideál, ne? Co vy a váš impulzivní nákup? Šli jste něco nakoupit, nakonec jste se vrátili s tím a ještě s něčím navíc. 64111 211, to je číslo k nám a teď už muzika let 60. až 80.
2: Z planého dny právě ušetříte na špičkovém elektru až 35%. Zboží si jednoduše zarezervujte online a do 15 minut vyzvedněte na jakékoliv prodejně. Planého.
3: Za chvilku jsem zpátky, jedu natankovat na Shell.
4: Tak vem máslo a křupavé pečivo. Jo, a ještě jogurty.
3: Jedu ale jen na čerpačku.
4: Já vím. Na čerpacích stanicích Shell s Bella Stop and Shop natankuješ auto i ledničku.
5: Zastavte se po cestě na kvalitní nákup za výhodné ceny. Bella Stop and Shop na čerpacích stanicích Shell.
6: Cesta k telefonu vede do Vodafonu. Nový telefon Motorola Moto G 37 Power 5G jen za korunu teď k vybraným neomezeným tarifům extra na 2 roky. Zastavte se u nás v prodejně nebo na Vodafone.cz. Vodafone.
7: Když se nevejdete do auta, pořiďte si větší. Když se nevejdete do rozpočtu, buďte chytřejší. Toyota Pro Ace Verso od 660 tisíc bez DPH s bezkonkurenční zárukou. Na operách Tinto One za 10 tisíc bez DPH. Pořiďte si během Toyota víkendu 12. a 13. září. Více na Toyota.cz.
8: Pozor, toto je mimořádné hlášení pro všechny, kdo chtějí mimořádně ušetřit.
9: Innogy vyhlašuje mimořádné zlevnění plynu i elektřiny. Na energiích tak ušetříte až 1000 korun, a to nejen letos, ale další 3 zimy. Přejděte k Innogy a zafixujte si nízké ceny energií na 3 roky. Více na Innogy.cz.
10: Svět není jen samé slunce a duha, je to hodně zlý a drsný místo. Pneumatiky Tomcat jsou pneumatiky, na kterých si nerozbijete hubu ani za deště. Nejlevnější pneu.cz.

0: Za 2 minuty, respektive 2 minuty po 7:30 posloucháte Český Impuls, rádio pro radost ze života, pondělí 7. září, za malou chvíli další muzika, let 60. až 80. Iveta Bartošová, Petr Sepeši, duet Červená. Stále mě zajímá, do jakého rána jste se probudili. Napsat můžete buď to na náš WhatsApp, nebo poslat klasickou SMSku, číslo je 734 787 981. Já koukám na náš WhatsApp, zdraví nás, respektive to je zpráva ze včerejška, takže stále čekáme ještě tedy na aktuální zprávy z dneška, z dnešního rána. Můžete napsat, no a teď už kolega Vítek Zábranský a nejnovější zprávy. Vítku, hezké ráno i tobě.
1: Dobré ráno. Ve věku 80 let zemřel zpěvák, textař a kapelník skupiny Jojo Band Richard Tesařík. Po těžké nemoci ve věku 69 let zemřel potomek významného rodu Šternberků Filip Šternberg. Rostoucími cenami pohonných hmot se dnes bude znovu zabývat vláda. AFD nebude mít v novém zemském sněmu Saska-Anhaltska většinu. A ve včerejších zápasech první fotbalové ligy Mladá Boleslav rozstřílela Baník Ostrava 4-0, Zlín padl s Teplicemi 1-3, poměrem 1-2 podlhl Jablonec Liberec a také Sparta Hradci Králové. No a dnes bude skoro jasno až polojasno, postupně se začne od západu nebe zatahovat a ojediněle zaprší. Nejvyšší teploty 23 až 27 stupňů. Pěkné ráno vám přeje Vítek Zábranský.
2: Český Impuls. Rádio pro radost ze života.

0: Takhle hraje Český impuls.
1: Je tam brána zdobená, cestu otevírá.
0: Jako jediní hrajeme české písničky 60. až 80. let.

0: Za 2 minuty, 7:45 Český impuls, rádio pro radost ze života. Přeji hezké ráno, pondělí 7. září, na řadě naše impulzovec Krabička. Petra Janu, písnička S Bohem všem láskám dej. A proč je na tuhletu písničku Petra Janu pyšná, uslyšíme právě teď za minutu 7:45.
1: Petra Janů uvádí písničky z Impulzovic krabičky.
2: Dnes jsem pro vás připravila píseň S Bohem všem láskám dej. Jsem na ní pyšná, ale možná jiným způsobem, než si myslíte. Karel Šíp mi do ní napsal nesmírně náročný text. Věřte mi, že jsem nezažila nic těžšího, než zaspívat v milostné baladě slovo aftershave. Ano, vymyslel mi tam rým aftershave, prázdná jak safe. Zvládla jsem to, ale na koncertech si dneska zpívám trošku jiná slova. Karel mi to snad promine.

0: Dobré ráno, blíží se nám 8. hodina, pondělí 7. září, do zpráv celou za malou chvíli naše ranní téma a taky muzika let 60. až 80. My se dnes ptáme, jaký byl váš nejkurioznější impulzivní nákup a kolik zbytečností máte doma. Koupili jste někdy něco, co jste vůbec nepotřebovali a co to je? Máte doma někde šuplík, skříň nebo sklep plný věcí, které jste jednou koupili značením a od té doby se toho nikdo nedotkl? Kdo je u vás doma větší impulzivní nakupovač, vy nebo partner? A jak to doma řešíte? A jaký byl váš dosud nejdražší impulzivní nákup?
1: Já jsem si šel k řezníkovi koupit 15 deka salámu Gudahaj 3 rohlíky a nakonec jsem koupil za 800 masa. To se doma líbilo.
2: No, stalo se nám tohle, že jsme si jeli koupit rychle repelent na benzinovou stanici v Českých Budějovicích, protože byli všude komáři. No a protože byl vedle servis a bazar, autobazar, tak jsme si teda koupili auto, no. Jako jestli bylo zbytečný, to nevím, jedno jsme už měli, ale líbilo se, teda mně se výjimečně líbilo, tak jsme místo repelentu, na který jsme teda v tu chvíli zapomněli, koupili auto.
0: To je tak, když se vám po kapsách válí zbytečný milion, jo. Co vy ostatní, možná jste také třeba teď o víkendu zcela náhodou přišli domů s něčím, co jste vůbec neplánovali koupit. Co to bylo? 6411 211, to je číslo k nám, určitě nám můžete zavolat. A já už teď posílám další muziku let 60. až 80. Dobré ráno.
3: Z Planého dny právě ušetříte na špičkovém elektru až 35%. Navštivte jednu z našich prodejen nebo e-shop s více než 30 000 položkami skladem. Planého.
4: Alzadny jsou tady. A tak jsem pro tebe nachystal slevové kódy na tisíce produktů. Zlevni si počítače, mobily nebo hračky opět až 30%. A nezapomeň, do půlnoci objednáš, ráno v Alza Boxu máš. Ušetři se slevovými kódy na alza.cz.
5: Stavebniny DEK přináší mega akci. Vybrané asfaltové pásy Elastek a Glastek nyní za skvělou cenu a navíc v každé ucelené paletě jedna role zdarma. Mega akce ve stavebninách DEK platí do 18. září. Tak si přijďte pro roli asfaltového pásu Elastek a Glastek zdarma. Více na DEK.cz.
6: A raz, dva, tři, 4,21.
7: S mBank a úrokem až 4,21% se na velké malé radosti spoří snadno. Založte si mSpořící účet Plus s výhodnou úrokovou sazbou až 4,21%. mBank. Velká malá vítězství.
8: Mateřství přináší spoustu radosti. Jenže po porodu se někdy bojíte i naplno zasmát nebo zakašlat. S vložkami Molicare máte o starost méně a svou jistotu zpět. Vzorky zdarma na molicare.cz. Molicare jsou zdravotnické prostředky při úniku moči.

0: I takhle hraje Český impuls.
1: Jen tři kříže z bílýho kamení někdo do písku poslal.
0: Jako jediní hrajeme české písničky 60. až 80. let.
2: Říkej mi
0: celý den.
2: Co toužím slyšet, říkej mi. Na hlavě tiše, říkej mi.
0: Český impuls. Rádio pro radost ze života. Rádio Český impuls. Zprávy v 8.
3: Dobré ráno. Český hudební svět zasáhla smutná zpráva. V 80 letech zemřel zpěvák, textař a frontman skupiny Jojo Band Richard Tesařík. Právě jako lídr skupiny Jojo Band se Tesařík proslavil nejvíc. Oblíbená kapela loni oslavila půl století na scéně. Tesařík vydal i několik sólových alb, vystupoval v celé řadě muzikálů, například v Hamletovi nebo Robinu Hoodovi. Patřil k českým průkopníkům reggae a ska. Mezi největší hity Jojo Bandu patří písně Kladno, Karviná, Jedeme do Afriky nebo Ryby tví.

0: Syn Richarda Tesaříka Štěpán ČTK řekl, že jeho otec zemřel po nemoci. Rodina prosí o respektování soukromí, informace o posledním rozloučení zveřejní později. Vláda si posvítí na rostoucí ceny paliv. Podle premiéra Andreje Babiše to vypadá, že rafinérie mají nepřiměřené zisky. Nevyloučil, že by vláda mohla znovu přistoupit k zastropování marží. Snižovat spotřební daň na naftu a benzín kabinet navrhovat nebude. Pohonné hmoty v Česku zdražily v uplynulých 2 týdnech. Litr benzínu se aktuálně u čerpacích stanic v Česku prodává v průměru za 42,34 haléřů. Nafta za 45,90. V meziročním srovnání je benzín zhruba o 8 korun na litru dražší. Za naftu před rokem motoristé platili méně asi o 13 korun. Ceny pohonných hmot i nadále ovlivňuje konflikt na Blízkém východě a s tím související omezení přepravy ropy přes Hormuzský průliv. 5 lidí zemřelo při nehodě nákladního letadla společnosti Amazon. Stroj při přistání v americkém Miami přijel runway, narazil do vozidla a začal hořet. 5 lidí se zranilo, 3 jsou v kritickém stavu. Na místo havárie se sjelo asi 60 hasičských aut. Jedno z nejrušnějších letišť ve Spojených státech muselo kvůli nehodě pozastavit provoz. Příčiny havárie se šetří. Problémy fotbalové Sparty se kupí. V utkání 7. ligového kola letenští podlehli Hradci Králové 1-2. V neúplné tabulce klesly na 10. příčku. Pražané si připsali už 4. porážku v ročníku nejvyšší soutěže. Zažívají do ní nejhorší start od roku 2005. Východočeši se v tabulce posunuli na 8. místo. Navíc mají k dobru jeden odložen zápas. V dalších včerejších utkáních Jablonec padl s Libercem 1-2, Zlín prohrál s Teplicemi 1-3 a Mladá Boleslav rozstřílela Baník 4-0. No a dnes bude skoro jasno až polojasno, postupně od západu oblačno, přechodně až zataženo a ojediněle se objeví slabý déšť. Nejvyšší teploty 23 až 27, na severu Čech bude o něco chladněji. Hezký den vám přeje Vítek Zábranský.
1: Český impuls. Rádio pro radost ze života.
2: 3 minuty po 8 hodině. Adam Kuřica přeje hezké ráno. Pondělí 7. září. Na řadě další muzika let 60. až 80. Michal Penk, písnička Odpustená. Má tuto skladbu můžeme věnovat všem dámám se jménem Regina, které dnes slaví svátek. Všechno nejlepší.

0: Za 2 minuty, 8:45, posloucháte Český impuls, rádio pro radost ze života, pondělní ráno, 7. září. Za malou chvíli zpívat bude Karel Gott. Dobré ráno z Čínska přeje pan Jiří, který hlásí slunečno 12 stupňů a také nás pozdravuje z Neratovic paní Eva, která hlásí po ráno polojasno, pouhých 10 stupňů, přeje všem paní Eva klidný start do nového týdne. Tak děkuju za vaše zprávy, ty další sbírám na čísle 734-787-981, no a za malou chvíli písnička Krev toulavá ze seriálu Cirkus Humberto.
1: Dnes na Českém impulzu.
0: Jaký jste měli víkend, kde jste byli, co jste zažili, co jste viděli, fotili jste, pokud ano, značka Ideál, fotky sbíráme na našem Facebooku, který najdete na adrese www.facebook.com/Český impuls. Těšíme se tam na vaše fotografie. Koukám, že nás čeká i další ranní hudební dvojice, respektive to je jasná věc, jo, ta nás vždycky čeká takhle během rána, ale my si v ní pustíme růžové písničky a to po 8:30. Večerní program našeho rádia nabídne country, folk a trampskou muziku. Těšit se na tyhle hudební žánry můžeme po 19. Máme za minutu 8:45, teď už letní kino Karel Gott.

0: pondělí 7. září, zdravím vás z našeho rádia, blíží se nám 8:30, za malou chvíli další muzika let 60. až 80. Teď už ale naše ranní téma, víkend je za námi a možná z toho víkendu zcela náhodou přišli domů s něčím, co jste vůbec neplánovali koupit. Stalo se to snad každému a my dnes o tom v ranním tématu mluvíme nahlas. Zajímá mě, jaký byl váš nejkurioznější impulzivní nákup a kolik zbytečností máte doma?
1: Potřebovala jsem akutně, protože jsem chtěla pít buchty, tak jsem potřebovala akutně mlíko. Jdu do krámu, nesu dvě plné tašky nákupu, samozřejmě jsem se vrátila bez mlíka. No tak jsem se musela vrátit, vyložila jsem nákup a konečně jsem přinesla jenom mlíko.
0: Ano, tohle je ta nejhorší možná varianta, že se pro něco vydáte a nepřinesete nic navíc, to by ještě jako bylo v pohodě, ale zároveň nepřinesete ani to, pro co jste se vydali. Co vy, koupili jste někdy něco, co jste vůbec nepotřebovali? Co to bylo? Máte doma někde šuplík, skříň nebo sklep plný věcí, které jste jednou koupili značením a od té doby se toho nikdo nedotkl. Kdo je u vás doma největší impulzivní nakupovač? Vy nebo partner, jak to doma řešíte? Jaký byl váš dosud nejdražší impulzivní nákup? 604-111-211, to je číslo k nám a teď už si hrajeme.
2: Z Planého dny právě ušetříte na špičkovém elektru až 35%. Zboží si jednoduše zarezervujte online a do 15 minut vyzvedněte na jakékoliv prodejně. Planého.
3: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od pondělí v Lidlu najdete vepřovou pečení v ceně 69,90 za 1 kg. Česká datlová šery rajčata 500 gramů za 59,90. A s aplikací Lidl Plus jen za 49,90. A Excellent 11 kupu litru za 9,90. Lidl, to se vyplatí.
4: Datart vyhlašuje Datart nákupy.
5: Slyším Datart nákupy?
4: Ano, Datart nákupy s fůrou exkluzivních slev. Vylaďte si domácnost malými šikovnými pomocníky ETA a využijte jedinečnou slevu až 30%.
5: To je mazec.
4: Datart, opravdový elektrospecialista.
6: Slyšíš to, co to je?
7: To je PVC Mánie v Brenu. Mají tam neskutečné slevy na PVC podlahy.
6: Tak to je pecka.
7: Vyber si podlahu, na které si s radostí zatancuješ.
6: Tak nečekej a zastav se ještě dnes na Breno.cz nebo v nejbližší prodejně Breno.
7: Podmínky akce u obchodníka.
8: Breno. Podlaha dělá domov.
9: Jsou dny dobré, lepší a pak jsou tu Allegro Days. Ty nejlepší dny na nákupy. Tisíce produktů, skvělé akce a sezónní nabídky teď najdeš za super ceny. Na nic nečekej, běž na Allegro a užij si den naplno. Když něco, tak Allegro.
10: Desátý český mejdan s impulzem. Jubilejní a větší než kdy dřív. Miraj, Olympik, Lucie Vondráčková, MIG 21, Činasky a speciální host Richard Krajčo. Počkat, někdo ale chybí. Vy! 17. října, O2 Arena. Jubilejní 10. český mejdan s impulzem. Lístky na vás čekají na impuls.cz. Ale nebudou čekat dlouho.

0: 9:30 posloucháte Český Impuls, rádio pro radost ze života. Pondělí je 7. září, doufám, že máte fajn vstup do nového týdne. Za malou chvíli Lenka Filipová, Karel Zich, duet Mosty. Teď už kolega Vítek Zábranský a nejnovější zprávy. Vítku, hezké ráno i tobě.
1: Dobré ráno. Ve věku 80 let zemřel spoluzakladatel a frontman skupiny Jojo Band Richard Tesařík. Strana Alternativa pro Německo s velkým náskokem vyhrála volby ve východoněmecké spolkové zemi Sasko-Anhaltsko. V jindickém dělí po zřícení studentské koleje zemřeli 3 lidé, další desítky jsou pod sutinami. Do českých muzeí a galerií přišlo včera díky vstupu zdarma o stovky návštěvníků víc. A tenistka Linda Nosková postoupila poprvé do čtvrtfinále tenisového US Open. No a dnes čekáme skoro jasno až polojasno, postupně od západu oblačno a může ojediněle slabě zapršet. Nejvyšší teploty 23 až 27, na severu Čech kolem 20 stupňů. Pěkné ráno vám přeje Vítek Zábranský.
2: Český Impuls. Rádio pro radost ze života.

0: Takhle hraje Český impuls.
1: Já, ač mám spánek beze snů, včera jsem se zdál.
0: Jako jediní hrajeme české písničky 60. až 80. let celý den.
2: Zavři pusu, ať spát, vždyť už bude brzo den.
0: Český impuls. Rádio pro radost ze života.

0: Za 8:45 posloucháte Český impuls, rádio pro radost ze života. Za malou chvíli naše další ranní hudební dvojice a ta nám spojila růžové písničky. Čeká nás dnešní oslavenec Pavel Roth, písnička Krásnější než růže. Pan Roth slaví 71. narozeniny. Já mu za rádio Český impuls přeji vše nejlepší. A pak nás také nemine Valdemar Matuška, nahrávka Růže z Texasu. Tak jo, pojďme na to, máme za 8:45, přeji hezké ráno.
1: Hudební dvojice
2: a neb vrána k vráně sedá.

0: Zdravím vás z našeho rádia, blíží se nám 9. hodina, pondělí 7. září, doufám, že se máte fajn, do zpráv celou, za malou chvíli další muzika, ale 60. až 80. Teď ještě ale ranní téma, my jsme se dnes bavíme o tom, jaký byl váš nejkurioznější impulzivní nákup a kolik zbytečností máte doma, kdo je u vás doma větší impulzivní nakupovač, vy nebo partner, a jak to doma řešíte, jaký byl váš dosud nejdražší impulzivní nákup, koupili jste někdy něco, co jste vůbec nepotřebovali a co to je, co to bylo?
1: Ahoj, tak já jednou šel do masny, že potřebuju jenom játrovou zavářku. Otevřu ty dveře, v té výkladní skříni, plecko, nožičky, lalok, kůže, no hele, taková krásná nádhera, že jsem koupil tyhle ty všechny suroviny a udělal jsem 10 štanglí tlačenky. Nebudete mi věřit, sice práce, ale strašně krásný den.
2: Taky jsem si šla koupit dvě věci a nakonec jsem si koupila boty. Mějte se krásně.
0: Pozdravujeme a přejeme, se vám v nich dobře chodí. Blíží se 9. hodina, do zprávy ještě další muzika, ale 60. až 80.
3: Z planého dny právě ušetříte na špičkovém elektru až 35%. Navštivte jednu z našich prodejen nebo e-shop s více než 30 tisíci položkami skladem. Planého.
4: Dovolená u moře s Blue Style, expertkou na cestování Lenkou Pátek a huňatým parťákem Bluem.
5: Ahoj, jsem Blue. Miluji, když na své dovolené získáte něco navíc. Lenka pro vás má zajímavou pozvánku.
6: Je to tak, opět pro vás máme něco navíc. V rámci exkluzivního konceptu Blue Vibes se můžete znovu setkat s herečkou Ivanou Jerešovou, tentokrát na krásné Krétě. Protáhněte se při lekcích inspirovaných jogou přímo v zahradě pětihvězdičkového hotelu Minos Imperial Luxury Beach na řeckém ostrově Kréta. Od 13. do 20. září si můžete zacvičit hned ve 4 různých termínech. Lekce jsou vhodné pro každého, ale kapacita je omezená. Proto se registrujte co nejdříve po potvrzení vašeho zájezdu. Cvičení je zdarma a o příjemnou atmosféru, která ještě umocní vaše zážitky z dovolené, bude postaráno.
7: Ahoj, tady Ivana Jirešová a já se moc těším, jak se společně protáhneme na Krétě.
5: Blue Vibe dovolená plná zážitků začíná na bluestyle.cz.
8: Stavebniny DEK přináší mega akci. Nejprodávanější karesíť KH20 do základové desky nyní za skvělých 430 korun včetně DPH. Mega akce ve stavebninách DEK platí do 18. září. Tak si přijďte pro karesíť za super cenu. Více na DEK.cz.
9: A za dny jsou tady. A tak jsem pro tebe nachystal slevové kódy na tisíce produktů. Zlevni si počítače, mobily nebo hračky opět až 30%. A nezapomeň, do půlnoci objednáš, ráno v Alza Boxu máš. Ušetři se slevovými kódy na alza.cz.

0: Český impuls. Rádio pro radost ze života. Rádio Český impuls. Zprávy v 9.
1: Dobré dopoledne. Zemřel zpěvák Richard Tesařík, hudebníkovi a frontmanovi Jojo Bandu bylo 80 let. Tesařík se narodil v prosinci 1945. Jeho otec působil za války v československé vojenské jednotce v Sovětském svazu a získal hodnost generála. Tesařík senior jako vysoce postavený voják dostal bydlení na pražské Hanspolce. Právě tam kolem Richarda Tesaříka a jeho bratra Vladimíra vznikla skupina Jojo Band. Širší veřejnosti se poprvé představila v roce 1975 na Slánských jazzových dnech. Jojo Band patřil v tehdejším Československu k průkopníkům ska nebo reggae. Na začátky kapely zavzpomínal Tesařík před časem pro zpravodajský web iDnes.cz.
2: Když jsem se poprvé slyšel z Magneťáku, to bylo hrozný. Vzpomínám tak, že to bylo opravdu hrozný, takže nějak jsme si museli zvyknout a nějak se to naučit pořádně.
1: Tesařík byl známý také z vystupování v muzikálech, v malých rolích se objevil třeba ve filmech Pelíšky a Musíme si pomáhat. Po volbách v Sasku a Anhaltsku vyšli lidé do ulic, protestovali proti vítězné alternativě pro Německo. Strana vyhrála se ziskem 43,8% hlasů. Zhruba 2500 lidí se sešlo na demonstraci ve Frankfurtu nad Mohanem. Několik stovek lidí protestovalo v Berlíně a další lidé v Mohuči. Požadovali mimo jiné zahájení procesu, který by mohl vést k zakázání strany, kterou Sasko-Anhaltská tajná služba vede jako pravicově extremistickou. Další demonstrace by se v hlavním městě měla u Braniborské brány konat dnes. Preventivní prohlídky sluchu budou povinné, s věkem se sluch lidem horší. Podle ministerstva zdravotnictví postihuje určitý stupeň jeho ztráty zhruba 2/3 lidí starších 60 let. První potíže mohou ale nastat už kolem 40. Velká část lidí s vadou sluchu se přitom nikdy nenechala vyšetřit. Někteří problém podceňují, jiní si na něj postupně zvyknou a další k lékaři přijdou až když už jim nedoslýchavost výrazně zasahuje do života. Ministerstvo zdravotnictví proto vydalo pokyn, že kontroly sluchu budou od příštího roku důkladnější a častější. To ale bude podle redakce Mladé fronty dnes znamenat větší nápor na ambulance specialistů. Už teď jsou čekací lhůty na vyšetření uší enormní. Tak například v Plzni jsou u neakutních pacientů i celý rok. Fotbalisté Sparty padají tabulkou, v 7. kole nestačili na Hradec Králové a po porážce 1-2 klesli na 10. místo. Pražané si připsali už 4. porážku v ročníku. Kapitán Sparty Adam Karabec byl po zápase naštvaný. Podle něj se někteří jeho spoluhráči nedokážou vyrovnat s tlakem.
3: Tak ať není ve Spartě. Jako. Tady člověk bude jako pod tlakem vždycky a samozřejmě v takovéhle chvíli, kdy je to prostě jako na situace, tak prostě je to samozřejmě víc. Tady potřebujeme, aby jsme se teď jako chytli a začali jsme jako vyhrávat. A ne jako, že se jako sesypem teď, já nevím, 7. kole jako.
1: V dalších zápasech porazila Mladá Boleslav Ostravu 4-0, Jablonec prohrál s Libercem 1-2 a Zlín nestačil na Teplice 1-3. A dnes bude skoro jasno až polojasno, postupně od západu až oblačno a ojediněle se objeví slabý déšť. Nejvyšší teploty až 27 stupňů. Hezký den vám přeje Vítek Zábranský.
0: Český impuls. Rádio pro radost ze života.
4: 3 minuty po 9. hodině, Adam Kořica vám přeje hezké a ničím nerušené pondělní dopoledne s datem 7. září a my se nadále můžeme zaposlouchat do muziky let 60. až 80. Duet Levandulová, Hana Hegerová, Petr Hapka, pojďme na to.

0: Minuta po 9:45 posloucháte Český impuls, rádio pro radost ze života. Přeji poklidné pondělní dopoledne, 7. září, máme po víkendu a nás tradičně na Facebooku zajímá, co jste dělali během soboty a neděle, kdy jste byli, co jste viděli, co jste zažili a pokud jste fotili, tak značka Ideál. Já už koukám do komentářů, paní Milena Rozborová navštívila Tuln květovou výstavu. Děkujeme za povedenou fotografii, respektive za povedenou koláž. Dále koukám, že paní Hana Svatošová vyrazila do jeskyně na Špičáku, také nám to krásně zachytila a zdokumentovala. Dále koukám, že paní Nicole Nývltová zavítala na koncert MIG 21 a paní Iveta Greplová píše sobotní nakouknutí do lesa a opravdu pozbírala takřka skoro všechno, co v tom lese možná viděla, protože jsou tam na stole houby. To mi připomíná, že my jsme taky o víkendu vyrazili do lesa na takovou jako procházku, túru, nachodili jsme něco okolo 20 kilometrů, šel jsem já s mojí partnerkou a ještě s přáteli. No ale kam tím mířím, jo? My jsme se vydali na takovou jako delší procházku a nečekaně jsme navštívili takovou jako, ono to nebyla úplně hospoda, jo? Byl to, no, nebyl to ani penzion, byla to taková jako chaloupka u vody, jo? U Bobra se to jmenovalo, není to teda žádná placená reklama, ale proč to zmiňuju, jo? Protože to bylo opravdu jako kouzelné. Seděli jste na lavičce, jo, za vámi taková jako malá chaloupka, koukali jste na krásný rybník a do toho se tam zjevil takový jako pán, majitel nejspíš toho u Bobra, jo, takový jako, já jsem říkal, že to je prostě kouzelný dědeček z pohádky. No ale největší hitem tohoto víkendu pro mě je vlastně, že ten pán nám nabídl, že nám udělá jako bobroše. Jo, a my jsme teď jako koukali, co to vlastně je. Já se přiznám, že jsem byl jako hodně skeptický, jestli tam něco jako dát, ale byly to vlastně ty bobroše, byly jako langoše, jo, a bylo to výborné. Takže pozdravujeme, děkujeme za tento krásný zážitek. Já si jenom říkám, že tam už fakt chyběl jenom český impuls, tak možná si nás i ten pan Bobr teď třeba naladil, takže pozdravujeme. To je tady můj takový jako víkendový zážitek, na který nezapomenu, prostě bobroše nejvíc, jo. No a my pokračujeme v muzice 60. až 80. Vy nám nahráváte další vaše fotky na náš Facebook www.facebook.com/Český impuls a máme 4 minuty po 9:45. Za malou chvíli Juraj Kukura.
1: Maxi, co máš proti těmhle dveřím?
2: Nic, jen mě šokuje jejich cena.
1: Kolik?
2: 949, málem jsem vzal dvoje.
1: No a proč ne? Interiérové dveře Kleopatra Dubsonoma v Baumaxu jen za 949 korun. Platí do konce září.
2: Jo, to je Baumax. Nízké ceny a vždycky něco navíc.
3: Super ceny bez čekání na akci v DM samozřejmostí. DM dlouhodobé ceny platí na celý sortiment a zůstávají nezvýšené minimálně 4 měsíce. Kupte třeba Elmex zubní pastu Caries Protection Duopack 150 ml jen za 99 korun. Super ceny bez akce. DM vždy výhodně.
4: Klíče mám, světla jsou zasnutá, ale ne střešní okna. Ale co to dělám, ty se přece zavřou automaticky hned, jak začne pršet. Takže můžu vyrazit.
5: O jednu starost méně. Dálkově ovládaná střešní okna Velux s dešťovým senzorem hlídají tvůj domov. Zaregistruj se k poradenství zdarma na velux.cz.
6: Letní kino. Promítáme na rádiu Český impuls.

0: Dvě minuty po půl desáté posloucháte Český impuls, rádio pro radost ze života. Ze Sázavy nás po víkendu zdraví milá paní Maruška, která hlásí 13 stupňů a oblačno. Paní Maruško, děkuji za zprávu, děkuji vám všem, kteří jste se opět dnes zapojili do vysílání, děkuji za spolupráci. No a my pokračujeme v muzice let 60. až 80. Dívka z Hermánkové návsi, Vítězslav Vávra, to je muzika, která nás teď čeká a nemine dvě minuty po půl desáté.
1: Český impuls. Rádio pro radost ze života.
2: Viděl jsem dnes dívku z Hermákové návsi, viděl jsem ji v bistru, upíjela džus.

0: rychle hraje Český impuls.
1: Kdo vchází do tvých snů, má lásko, když nemůžeš v noci spát.
0: Jako jediní hrajeme české písničky 60. až 80. let celý den.

0: Český Impuls, rádio pro radost ze života, pondělí dopoledne, 7. září, blíží se nám 10. hodina, za malou chvíli písnička Hvězdičko blízkavá v podání Petra Nováka a skupiny George and the Beethovens. V dnešním ranním tématu jsme se společně bavili o věcech, které jste si koupili a ani jste to tak třeba úplně neplánovali, jo? Vyrazili jste do obchodu, chtěli jste něco úplně jiného a nakonec jste odešli s něčím jiným. Určitě situace, kterou jste někdy v životě všichni zažili a my jsme se ptali, mě zajímalo. Koupili jste někdy něco, co jste vůbec nepotřebovali? Co to bylo? Jaký byl váš nejkurioznější impulzivní nákup? Kolik zbytečností máte doma? Máte doma někde šuplík, skříň nebo sklep plný věcí, které jste jednou koupili značením a od té doby se toho nikdo nedotkl? Kdo je u vás doma větší impulzivní nakupovač? Vy nebo partner? A jak to doma řešíte? A jaký byl váš dosud nejdražší impulzivní nákup? Já vím, že jsme dneska ráno dokonce slyšeli, že rodina vyrazila na benzínku a vrátila se s novým autem. Tak tady je rekapitulace vašich komentářů.
1: Já si přišla včera pouze na pedikuru a odnesla jsem si domů diamantový prstýnek. No, holt jsem se musela prostě odměnit.
2: Já jsem si šel jednou koupit krkovici a domů jsem si přivedl místo toho manželku.
3: Moje kamarádka šla koupit vajíčka a přinesla cestovní zájezd.
4: Stavebniny Dek přináší mega akci. Základní střešní taška Tondach Contiton ve vybraných povrchových úpravách za super cenu a navíc za každých 100 metrů čtverečních od nás dostanete 100 kusů stejné tašky zdarma. Mega akce ve stavebninách Dek platí do 18. září. Tak si přijďte pro střešní tašky Tondach zdarma. Více na Dek.cz.
5: Datart vyhlašuje Datart nákupy.
6: Slyším, Datart nákupy?
5: Ano, Datart nákupy s fůrou exkluzivních slev. Dopřejte své kuchyni i koupelně prémiovou pračku, myčku nebo troubu AEG se slevou až 20%.
6: To je mazec.
5: Datart, opravdový elektrospecialista.
7: Slyšíš to, co to je?
8: To je PVC Mánie v Brenu. Mají tam neskutečné slevy na PVC podlahy.
7: Tak to je pecka.
8: Vyber si podlahu, na které si s radostí zatancuješ.
7: Tak nečekej a zastav se ještě dnes na Breno.cz nebo v nejbližší prodejně Breno.
8: Podmínky akce u obchodníka.
7: Breno. Podlaha dělá domov.

0: Express. Zprávy v 10.
1: Dobré dopoledne. Česko vyhlíží tropický den. Vzpomínky na horké léto oživíme zítra, a to hlavně na Moravě. V Čechách se teploty budou pod slunečnou oblohou nejčastěji pohybovat mezi 25 a 29 stupni. Nejvíc srážek meteorologové čekají ve středu. Přidají se i bouřky, teploty přes den spadnou na 18 stupňů. Pak se ustálí na 20, sluníčko se prostřídá z mraky, některé donesou déšť. Ten má ale pak na víkend zase ustat. Déšť a teplo svědčí houbám, jejich sezóna se rozjíždí. Nejlepší podmínky pro růstup jsou v Plzeňském a Ústeckém kraji. Dařit by se jim mělo i v Orlických horách. Nyní začíná hlavně sezóna hřibů. Lidé by si ale měli dávat pozor na jedovaté druhy hub. V lesích teď mohou narazit třeba na muchomůrku zelenou nebo pečárku zápašnou. Ty můžou připomínat jedlý žampion. Na dálnici D1 už řidičům slouží nová polovina mostu Šmejkalka. Ředitelství silnic a dálnic včera zprovoznilo na 24 km D1 opravenou část historického mostu ve směru do Prahy. Podle jejího mluvčího Jana Rýdla dokončil zhotovitel první část rekonstrukce důležitého přemostění za rok a čtvrt.
2: Demolicí jsme kompletně odstranili starou nosnou konstrukci, včetně betonových dílů o hmotnosti celkem 50 tun. Zdemolovali jsme také původní pilíře. Vytěžený beton jsme nadrtili na recyklát a částečně ho využili přímo při stavbě.
1: Do konce září zůstává omezení ve dvou zúžených pruzích v každém směru. Po zcela novém mostě se auta projedou příští rok v létě. Tenistka Linda Nosková se veze na vítězné vlně. V New Yorku porazila Ukrajinku Kostukovou a postoupila poprvé do čtvrtfinále US Open. Boji o semifinále vyzve na místním betonu světovou jedničku a obhájkyni titulu Bělorusku Arinu Sabalenkovou. V případě výhry by se Nosková nejen dostala do druhého grandslamového semifinále v kariéře, ale postarala by se i o to, že by Sabalenková přišla po US Open o post světové jedničky. A ještě se vrátíme krátce k počasí. Dnes bude skoro jasno až polojasno, postupně od západu oblačno, přechodně až zataženo a ojediněle se objeví slabý déšť. Večer od západu na většině území vyjasňování. Nejvyšší teploty 23 až 27 stupňů. Hezký den vám přeje Vítek Zábranský.
0: Český impuls. Rádio pro radost ze života.
3: Krátce po 10. hodině vás opět zdraví Adam Kořica. Přeji poklidné a ničím nerušené pondělní dopoledne, 7. září, a teď už hitmaker Michal David, písnička Chtěl bych žít tak, jak se má.

0: Český impuls, rádio pro radost ze života. Přeji hezké pondělní dopoledne, 7. září do půl jedenácté. Helena Vondráčková, Václav Neckář, filmový duet Znala pana pána ze snímku Jak utopit doktora Mráčka a neb konec vodníků v Čechách. V pořadu Máme Česko rádi navštívíme zříceninu hradu na jeho Čech se zvláštním názvem. Říká se mu Laužek, Loužek nebo dokonce i Louzek. Tuto záhadu s názvem objasní Hana Kracíková a turista z povolání Miroslav Tauzik o půl jedenácté.
1: Pozor, toto je mimořádné hlášení pro všechny, kdo chtějí mimořádně ušetřit.
2: Innogy vyhlašuje mimořádné zlevnění plynu i elektřiny. Na energiích tak ušetříte až 1000 korun, a to nejen letos, ale další 3 zimy. Přejděte k Innogy a zafixujte si nízké ceny energií na 3 roky. Více na innogy.cz.
3: Mateřství přináší spoustu radosti. Jenže po porodu se někdy bojíte i naplno zasmát nebo zakašlat. S vložkami Molicare máte o starost méně a svou jistotu zpět. Vzorky zdarma na molicare.cz. Molicare jsou zdravotnické prostředky při úniku moči.
4: Svět není jen samé slunce a duha, je to hodně zlý a drsný místo. Pneumatiky Tomcat jsou pneumatiky, na kterých si nerozbijete hubu ani za deště. Nejlevnější pneu.cz.
5: Desátý český mejdan s impulzem, jubilejní a větší než kdy dřív. Miraj, Olympic, Lucie Vondráčková, MiG 21, Činasky a speciální host Richard Krajčo. Počkat, někdo ale chybí. Vy! 17. října, O2 Arena. Jubilejní 10. český mejdan s impulzem. Lístky na vás čekají na impuls.cz. Ale nebudou čekat dlouho.
6: Letní kino. Promítáme na rádiu Český impuls.

tak už je tady čas, kdy láska nastavila dlen a zeptala se nás, kdo bude vlastně platit daň. Utíkat bez placení, to nemá žádný styl, povinnost zuby cení, tak jako krokodýl. Teď už je tady čas, kdy láska nastavila dlaň. Ač říkám zaplať Bůh, tak všechno sama zaplatí. Já nenávidím dluh, to ale asi bude tím, že ty jsi mě zůstal dlužen i trny od růží, ne všichni muži u žen.

0: Český impuls, rádio pro radost ze života. Pondělí 7. září naše hudební dvojce, tedy ta dopolední, se ponese ve znamení večerních písniček. Více prozradím po 10:30. Teď už startuje pořad Máme Česko rádi. Dnes nás to potáhne na jih a do historie. Slovo si bere Hana Kracíková.
1: Máme Česko rádi.
2: Dnes se vypravíme do jižních Čech. Já už mám na telefonu Mirka Tausiga z klubu českých turistů. Mirku, dobrý den. Vy jste mi slíbil, že mě vemete na romantický výlet na Zříceninu hradu, ale jsem trochu zmatená, protože jednou jste říkal, že to bude Lousek, pak zase Loužek a ještě myslím, že jsem slyšela i Loužek. Tak kolik Zřícenin mě s váma čeká? Doufám, že mě nebudete vláčet od hradu ke hradu a na konci výletu nebudu úplně zničená.
3: Dobrý den, Hanko, vám i posluchačům. Nebojte se, cílem romantického výletu nemůže být druhou polovičku unavit. To by pak nebyla žádná romantika. Takže vás můžu uklidnit, vyrazíme jen na jednu Zříceninu a to je hrad Lousek, který však v některých pramenech je uváděn jako Loužek, Laužek a podobně.
2: Tak to jste mě uklidnil, sice ráda chodím, ale 3 Zříceniny daleko od sebe, to by nemuselo být ideální. Ovšem zpátky k Lousku, kde leží?
3: Zřícenina leží na Českokrumlovsku při řece Malši v nadmořské výšce 600 metrů. Katastrálně spadá k Suchdolu u Bojanova, ale leží víceméně mimo obce a osady. Vzdušnou čarou to má k nejbližší osadě asi 1 kilometr.
2: A něco zajímavého z historie Zříceniny?
3: No tak tady vás i posluchači asi zklamu. O hradu toho moc nevíme, ani o jeho vzniku a ani o zakladatelích. Zřejmě vznikl někdy kolem 13. století kvůli ochraně staré zemské stezky z Budějovic do Rakous.
2: V jižních Čechách vládli Rožmberci, tak bych si tipla, že i jim Lousek nějakou dobu náležel.
3: A typla byste si správně. Rožmberkové hrad získali v roce 1448 a byli vlastně i příčinou jeho zkázy. Majetek Rožmberků byl obrovský a pro starší hrady většinou neměly využití. Údržba byla drahá, takže se nekonala. Z hradu se zachovaly zbytky věže, paláce i opevnění a leží jen kousek od silnice E55.
2: Takže ještě jednou, Lousek najdou zájemci u Suchdolu u Bujanova. Hana Kracíková, Máme Česko rádi.
1: Český impuls. Rádio pro radost ze života.

une Sirica en malheur. Moudrý král, princeznin, bratranec, když dával svých pět dcer, řek to dál nesnesu a pachnul do lesu, žádný ženich nemá R, kdo nemá R, ztrácí charakter.

0: Tady je Český Impuls, rádio pro radost ze života. Pomalu, ale jistě se nám blíží 11. hodina. Do zpráv celou do vysílání kolegy Honzy Benešovského je teď na řadě naše pondělní dopolední hudební dvojce. A ta nám spojila večerní písničky a k tomu si oslavíme také jedny narozeniny. Sagvan Tofi dnes slaví 62 let. Já mu za rádio Český Impuls přeji vše nejlepší, hodně zdraví, spoustu lásky, mnoho životního štěstí a také elánu. Sagvan Tofi, dnešní oslavenec, zaspívá písničku Večírek a pak nás také nemine Marie Rotrová, píseň Večerem zíčkaná. Já jsem Adam Kuřica a touto muzikou se s vámi loučím. Za sebe vám přeji hezké pondělí, zvládněte ten vstup do nového týdne a společně si zavysíláme tady na rádiu Český Impuls zase zítra po 6. hodině raní. Těším se na každého z vás. Naslyšenou.
1: No jasně, že máme ten barák pojištěný. Uzavřeli jsme to hned, jak jsme dostavili.
2: Už to bude 5 let?
1: No na 4 miliony jsme to pojistili, tolik stál novej. Dneska?
2: To má hodnotu tak 6.
1: Ne, pojistka je na ty 4 pořád.
2: A jo.
3: Dejte si pozor na podpojištění. Nečekejte a překontrolujte si, jestli máte váš dům pojištěný na aktuální hodnotu, za kterou byste ho postavili dnes. Na www.coop.cz/podpojištění. Kooperativa. Vaše starosti si bereme na starost.
4: Někdy je byk prostě byk. Byk může znamenat obrovský, jindy zase gigantický. Někdy je byk přesně to, co potřebujete. Dacia Bigster. Velký kufr, velké střešní okno, velký hybridní motor a za malou cenu. Navštivte do konce září firemní dny Dacia a využijte výhodné podmínky pro podnikatele. Dacia Bigster nově i s pohonem hybrid 150 4x4.
5: Máme recept na nízké doplatky. V lékárnách Dr. Max celé září ušetříte až 100% z doplatku na recept. Takže s receptem přijďte rovnou k nám. Akce platí s kartou výhod. Více informací na drmax.cz. Dr. Max. Vždy na blízku.
6: V Lidlu jsou ceny v klidu již od února a nyní přidáváme více než 130 produktů na praní a úklid pro ještě větší úsporu. Například Persil prací prášek 45 dávek za novou běžnou cenu 249,90. Nebo tvoje Lidl značka Formel prací gel 40 dávek za novou běžnou cenu 69,50. Lidl, to se vyplatí.
3: Hudební dvojice
7: Anet, co mají písničky společného?

0: Rádio Český impuls. Zprávy v 11.
1: Dobré dopoledne. K tragédii došlo při zdolání hor v severním Kavkazu. 11 horolezců zemřelo a 6 dalších se zranilo. Uvedlo to podle agentury AFP ruské ministerstvo pro mimořádné situace s tím, že se neštěstí stalo v neděli odpoledne v soutěžce Bezengi. Odkud horolezci pocházeli, není jasné. Lavina zasáhla skupinu 33 lidí. 10 z nich se podařilo bezpečně sejít z hor a 6 se pohřešuje. Do pomoci horolezcům a pátrání po pohřešovaných se zapojilo více než 50 záchranářů. Jejich úsilí komplikuje náročný terén a vysoké riziko pádu dalších lavin. Sucho letos dopadne i na Vánoce. Pěstitelé stromků už totiž sčítají velké ztráty. Extrémní počasí nepřežili stovky tisíc mladých jedliček a smrčků. Sucho se podepsalo hlavně na smrcích stříbrných, které nekoření tak hluboko jako jedle kavkazská. Pěstitelské náklady se tak promítnou do cen. Nahoru navíc letí i doprava stromků a nájemné za hospodářskou půdu. Češi se budou muset spoléhat i na stromky z dovozu. To vše je zdraží o 150 až 200 korun. Zlínská vyhořelá budova číslo 34 počítá své poslední dny. Dnes se do jejího torza znovu zakousne obří bagr a do konce týdne bude demolice definitivně hotová.
2: Růžový sen skupiny architektů o tom, jak zachovat torzo torza, už smetli statici ze stolu. A tak ode dneška zase ryze pragmatická činnost, rameno mohutného bagru do 40-metrové výšky a hydraulické meganůžky znovu do drtivé práce. Do konce týdne tak bude jeden ze symbolů Zlína už jenom na fotkách a videích. Jedná se také o formě odvozu a třídění, to je velmi, velmi tvrdý ořech a pokračuje vyšetřování, jak mohlo 9. července dojít k devastujícímu požáru. Jan Čadar, Zlín.
1: Problémy fotbalové Sparty se kupí. V utkání 7. ligového kola Letenští podlehli Hradci Králové 1-2. V neúplné tabulce klesli na 10. příčku. Pražané si připsali už 4. porážku v ročníku nejvyšší soutěže. Zažívají tak do ní nejhorší start od roku 2005. Východočeši se v tabulce posunuli na 8. místo, navíc mají k dobru jeden odložený zápas. V dalších včerejších utkáních Jablonec padl s Libercem 1-2, Zlín prohrál s Teplicemi 1-3 a Mladá Boleslav rozstřílela Baník Ostrava 4-0. A dnes bude oblačno až zataženo, hlavně na jihu až polojasno, ojediněle možnost slabého deště. Večer se od západu na většině území vyjasní. Nejvyšší teploty 20 až 24, na jihu a jihovýchodě ojediněle až 27. Hezký den vám přeje Vítek Zábranský.
0: Český impuls. Rádio pro radost ze života.
3: Krásné dopoledne všem, jsme za 11. hodinou, zprávy skončily a my jsme pro vás připravili další hodinu plnou muziky. Začíná Heidi Janků slavným hitem Sláva bláznivým nápadům. Honza Benešovský za mikrofonem, dobrý den.

0: Posloucháte Český impuls, dopolední vysílání. Za chvilku si dáme další filmovou písničku Dynamit od Olympiku, kterou jsme mohli zaznamenat ve filmu Metráček. Hrajeme ve vašem televizoru a na chytrém telefonu jednoduše a v nejvyšší kvalitě. Zase si to pojďme stručně připomenout technicky. Do telefonu je potřeba si nejprve stáhnout žlutou rádiovou aplikaci se 4 áčky, no a do televize tam nás dostanete opravdu jenom ťuknutím na automatické ladění. Tak schutí do toho, Honza Benešovský u mikrofonu, Český impuls.
1: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od pondělí v Lidlu najdete vepřovou pečení v ceně 69,90 za 1 kg. Česká datlová šery rajčata 500 gramů za 59,90. A s aplikací Lidl Plus jen za 49,90. A Excellent 11 kupu litru za 9,90. Lidl, to se vyplatí.
2: Náš výkup je teď totální hardcore.
3: V Ačkách zvyšujeme výkupní ceny, vykupujeme všechna auta a platíme i hned, v hotovosti i převodem. Prodejte u nás auto ještě dnes a získejte nejvýhodnější cenu na trhu. Více na aaaauto.cz nebo volejte 800 110 800.
4: Letní kino. Promítáme na rádiu Český impuls.

co ti zbylo, pošli mi zpátky celé, míň než nic. Mudré sklíčko rozbité vázy ze tvých zřítel.

Poslyš, když mě nevěříš, ty také chceš jít pořád víš, a slunce je tak zlaté, ať se plní. Pak se můžeš, když seš blíž, spálit víc, než pochopíš, a budeš rád, když nenajdeš jen trní.

0: Posloucháte Český impuls pondělí 7. září 11:30. Touto dobou ve středu, to znamená pozítří, budeme otevírat hudební kalendář a připomeneme si hardrockové kořeny Dalibora Jandy. Věnovat se budeme možná paradoxně písničce Jahodový koktejl. To všechno ve středu v 11:30. Zdeněk Sekanina, expert na českou muziku, už si připravuje otázky.
1: Český impuls. Rádio pro radost ze života.

0: cestou, lehce snou.
1: Jako jediní hrajeme české písničky 60. až 80. let celý den.
0: Auta jezdí tam a nákladňáky sem. Tři čumíci jdou rovnou za nosem.
1: Český impuls. Rádio pro radost ze života.

protože mapu lásky vlastním. Zdánlivě je to bílý list, jsou na něm cesty.

0: Krásné dopoledne, posloucháte Český impuls, zpívala Hana Hegerová, Mapu lásky. No a teď už jdeme do naší hudební klenotnice, do Impulzovic krabičky, zahrajeme si slavnou seriálovou píseň Můj čas ze Sanitky, Hana Zagorová, Petr Kotvald, Stanislav Hložek, jasná věc. No a komentář, tedy pár slov ze svého pohledu, přidá Lucie Vondráčková, možná nejenom k této písni. Tak se na to zvědav, no a v poledne si určitě poslechněte hlavní zpravodajskou relaci na Českém impulzu.
1: Slyšíš to, co to je?
2: To je PVC Mánie v Brenu. Mají tam neskutečné slevy na PVC podlahy.
1: Tak to je pecka.
2: Vyber si podlahu, na které si s radostí zatancuješ.
1: Tak nečekej a zastav se ještě dnes na Breno.cz nebo v nejbližší prodejně Breno.
2: Podmínky akce u obchodníka.
1: Breno. Podlaha dělá domov.
3: Datart vyhlašuje Datart nákupy.
4: Slyším, Datart nákupy?
3: Ano, Datart nákupy s fůrou exkluzivních slev. Chytré hodinky a náramky nyní pořídíte s parádní slevou až 20%. Tak ať vám rozhodně neutečou.
4: To je mazec.
3: Datart, opravdový elektrospecialista.
5: Stavebniny DEK přináší mega akci. Objednejte u nás minimálně 100 metrů čtverečních střešní krytiny a dopravu vám dáme zdarma. Mega akce ve stavebninách DEK platí do konce září. Doprava zdarma se vztahuje na ploché i šikmé střechy a platí pro nové i stávající zákazníky. Více na DEK.cz.
6: Lucie Vondráčková uvádí písničky z Impulzovic krabičky.
7: Písničku Můj čas už se pokoušelo předělat spousta skupin a interpretů, ale myslím, že se ještě nikomu nepodařilo předčít originál, takže Stanislav Hložek, Petr Kotvald, Můj čas.

0: Jako jediní hrajeme české písničky 60. až 80. let celý den.
1: Za mostem v úzké ulici je krámek z dálky vonící. Meduňkou, rdesnem, s kořicí, ale hlavně
0: Český impuls. Rádio pro radost ze života. Rádio Český impuls. Zprávy v poledne.
2: Dobré poledne. Robert Plaga se bije za Cermat. Ministr školství brání státní organizaci před návrhy na její zrušení, se kterými přišel premiér Andrej Babiš. Podle Plagy by stejně vznikla komerční společnost, která by byla pro rodiče možná ještě dražší. Připomíná taky, že během covidové epidemie stát ředitelům škol umožnit nepoužívat testy Cermat. Přesto je 90% ředitelů využilo. Babišovi se nelíbí třeba to, že rodiče platí desítky tisíc korun za kurzy, které připraví jejich děti na testy Cermatu. Cermat chystá testy pro jednotné přijímací zkoušky na střední školy i maturitní zkoušky. Plná nádrž už je zase luxus. Nafta totiž atakuje 50 korun za litr. Za tolik řidiči tankují u hlavních dálničních tahů a v Praze. Na výjezdu z Prahy na dálnici D11 litr nafty stojí 49 korun a 90 haléřů. Benzín pak 46,50. Ještě mnohem vyšší jsou podle novinek.cz ceny prémiových paliv. Benzín vychází na 51,50, prémiová nafta na 53 korun a 90 haléřů za litr. Rostoucí ceny pohonných hmot kritizuje i premiér Babiš. Pumpařům hrozí opětovným zastropováním cen benzínu a nafty. Tři tatínkové na Ostravsku pomohli na svět svým dětem. Skoro stejné takzvané příběhy ze života se odehrály během jediného týdne. Záchranáři vyjížděli ke třem probíhajícím porodům, dvě děti se narodily ještě před jejich příjezdem. Roli porodníka tak museli převzít otcové, kteří při porodech postupovali podle pokynu operátorek tísňové linky. První dívka přišla na svět v autě na dálnici D48, druhá pak v ostravském bytě. Synovi pomohl otec na svět v Havířově. Po tragédii na severním Kavkazu se ještě 6 horolezců pohřešuje, uvádí to ruské ministerstvo pro mimořádné situace. 11 horolezců pod lavinou zemřelo, jiných 6 se zranilo. Odkud horolezci pocházeli, není jasné. Neštěstí se stalo odpoledne v soutěžce Bezengi. Lavina, která se sesunula z 5000 hory, zasahla skupinu 33 lidí. 10 z nich se podařilo bezpečně sejít z hor. Na místě pracuje i teď 50 záchranářů. Fotbalisté Sparty padají tabulkou, v 7. kole nestačili na Hradec Králové a po porážce 1-2 klesají až na 10. místo. Pražané si připisují už 4. porážku v ročníku. Kapitán Sparty Adam Karabec byl po zápase naštvaný. Podle něj se někteří jeho spoluhráči nedokážou vyrovnat s tlakem.
3: Tak ať není ve Spartě, jako. Tady člověk bude jako pod tlakem vždycky a samozřejmě v takovéhle chvíli, kdy je to prostě jako na situace, tak prostě je to samozřejmě víc. Tady potřebujeme, aby jsme se teď jako chytli a začali jsme jako vyhrávat a ne jako, že se jako sesypem teď, já nevím, 7. kole, jako.
2: V dalších zápasech porazila Mladá Boleslav Ostravu 4-0, Jablonec prohrál s Libercem 1-2 a Zlín nestačil na Teplice 1-3. A přidám i počasí na zítřek, budeme mít léto. Čekají nás až tropické teploty. Bude skoro jasno až polojasno, naměříme 28 až 33 stupňů Celsia. Dobré odpoledne přeje Iva Horáková.
0: Český impuls. Rádio pro radost ze života.
4: 3 minuty za polednem. Honza Benešovský zdraví od mikrofonu Českého impulzu. Každý mi tě lásko závidí. Legendární písnička Michala Davida, kterou si zahrajeme jako první v této hodině. Tak příjemný poslech a hezký den.

0: Posloucháte Český impuls, za malou chvíli nám Karel Gott připomene Včelku Máju. No a když jsme u filmové a televizní produkce, tak to prozkoumáme i aktuálně, pokud jde o dnešní televizní program, což je parketa našeho kolegy a kamaráda Alexandra Hemaly, který připravuje televizní chvilku, což znamená, že z televizní nabídky vyzobává to nejlepší ze svého pohledu. Můžete si to poslechnout pěkně v kostce v 12:30 tady u nás na Českém impulzu.
1: Maxi. V Baumaxu mají akubrusku Einhell jen za 999 korun.
2: Super, ale musel bych si koupit kilometr prodlužovačky.
1: Nebuď labuť. Baterii s nabíječkou teď dostaneš za 1 korunu. Ale pozor, akce platí do konce září.
2: Baru, jedeme hned. Jo, to je Baumax. Nízké ceny a vždycky něco navíc.
3: Tohle si nenechte ujít. V Ačkách jsme prodloužili totální výprodej. Přijďte si vybrat z limitované nabídky vozů za mimořádně výhodné ceny. Totální výprodej trvá už jen do konce září, tak přijďte co nejdřív, než bude všechno pryč. Více na aaaauto.cz nebo na 800 110 800.
4: Jsou dny dobré, lepší a pak jsou tu Allegro Days. Ty nejlepší dny na nákupy. Tisíce produktů, skvělé akce a sezónní nabídky teď najdeš za super ceny od MOL a CZC. No nic nečekej, běž na Allegro a užij si den naplno. Když něco, tak Allegro.
5: Slyšíš to, co to je?
6: To je PVC Mánie v Brenu. Mají tam neskutečné slevy na PVC podlahy.
5: Tak to je pecka.
6: Vyber si podlahu, na které si s radostí zatancuješ.
5: Tak nečekej a zastav se ještě dnes na Breno.cz nebo v nejbližší prodejně Breno.
6: Podmínky akce u obchodníka.
5: Breno. Podlaha dělá domov.
7: Desátý Český mejdan s Impulzem. S Impulzem. Jubilejní a větší než kdy dřív. Miraj, Olympik, Lucie Vondráčková, MiG-21, Činasky a speciální host Richard Krajčo. Počkat, někdo ale chybí. Vy! 17. října, O2 Arena. Jubilejní 10. Český mejdan s Impulzem. Lístky na vás čekají na impuls.cz. Ale nebudou čekat dlouho.
8: Letní kino promítáme na rádiu Český impuls.

0: Dobré odpoledne všem, posloucháte Český impuls, rádio pro radost ze života. Za chvilku Eva Pilarová, Montyho Čardáš, hned potom Eva Olmerová nebo třeba Olympici. No a teď už s námi vysílá Alexandr Hemala, který připravil televizní chvilku, to znamená, pokud večer usednete na kanape a zapnete onen přístroj, tak si třeba klidně udělejte sledovací plán. No a Saša Hemala přijde taky po 16. hodině do svého pořadu Kila navíc, to bude téma pro Vladimíra Menšíka. Poslouchejte ve 16:45 Český impuls rádio pro radost ze života.
1: Televizní tipy Alexandra Hemaly. Stále kolem sebe slyšíme, že se ten náš svět zrychluje a že je nějak podivný, ale na druhou stranu jsme, myslím, v dobrých rukou české policie. Alespoň dnešní televizní nabídka tak hovoří. Místo zločinu Ostrava, kriminálka Anděl či malý pitaval z velkého města. Zločin, kam se podíváš, tak jen doufám, že bude po zásluze potrestán. Především pak člověk, jestli se tomu vůbec dá tak říkat, který na nádraží v Ostravě stříkl nebezpečnou kyselinu jedné ženě do obličeje a ta jí způsobila otřesné zranění ve tváři a spálila oči. Zda se policii podaří dopadnout toho, kdo to způsobil, uvidíte v místě zločinu Ostrava v epizodě nazvané Kyselina ve 20.10 na ČT1. Ještě o podpatek větší hrůzu slibuje název kriminálky Anděl. Zní totiž lidojet a ukazuje ty nejtemnější stránky toho, čeho jsme my lidé schopni. Nechce se mi to ani vyslovit, co se dělo v motolské nemocnici, když o život přišla mladá sestřička. Jestli chcete, tak se sami podívejte ve 20.20 na pokračování kriminálky Anděl na Nově. Proti tomu jsou případy malého pitavalu z velkého města čajíčkem na sedánku starších dam. Bytové podvody budou řešit herci, co se v roce 1982 proměnili v policisty, a to v pokračování s názvem Milenec ve 20.15 na Primě. Hezký večer.
2: Český impuls. Rádio pro radost ze života.

0: Posloucháte odpolední vysílání Českého impulzu. Pojďme si teď připomenout geniálního textaře Pavla Vrbu. Dnes je to přesně 15 let, co odešel, tak si do hudební dvojice nasadíme písničky s jeho texty. Nejprve Jana Kratochvílová zaspívá V stínu kapradiny a pak Lešek Semelka Jména. Tak příjemný poslech, dobré odpoledne, Honza Benešovský zdraví od mikrofonu a v redakci zpravodajství už připravujeme hlavní zprávy.
1: Také máte radost, že cena vaší nemovitosti roste?
2: Tak samozřejmě, koho by to nepotěšilo, alespoň nějaká jistota.
1: Prosíme, myslete na to, že čím rychleji hodnota nemovitosti roste, tím rychleji může být její pojištění nedostatečné. Dejte si pozor na podpojištění. Nečekejte a překontrolujte si, jestli máte vaši nemovitost pojištěnou na její aktuální hodnotu na www.coop.cz/podpojištění. Kooperativa. Vaše starosti si bereme na starost.
3: Tatart vyhlašuje Tatart nákupy.
4: Slyším, Tatart nákupy?
3: Ano, Tatart nákupy s fůrou exkluzivních slev. Vylaďte si domácnost malými šikovnými pomocníky ETA a využijte jedinečnou slevu až 30%.
4: To je mazec.
3: Tatart, opravdový elektrospecialista.
5: Pozor, toto je mimořádné hlášení pro všechny, kdo chtějí mimořádně ušetřit.
6: Innogy vyhlašuje mimořádné zlevnění plynu i elektřiny. Na energiích tak ušetříte až 1000 korun, a to nejen letos, ale další 3 zimy. Přejděte k Innogy a zafixujte si nízké ceny energií na 3 roky. Více na innogy.cz.
7: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od pondělí v Lidlu najdete vepřovou pečení v ceně 69,90 za 1 kg. Česká datlová šery rajčata 500 gramů za 59,90. A s aplikací Lidl Plus jen za 49,90. A Excellent 11 kupu litru za 9,90. Lidl, to se vyplatí.
8: Stavebniny Dek přináší mega akci 7+1. Ke každým 7 tvrzeným akustickým deskám Knauf Diamant tloušťky 12,5 mm od nás dostanete každou 8. desku zdarma. Mega akce ve stavebninách Dek platí do 18. září. Tak si přijďte pro tvrzenou akustickou desku zdarma. Více na Dek.cz.
9: Hudební dvojice
10: aneb jako vejce vejci.

0: rychle hraje Český impuls.
1: Tam, kde zem duní, kopyty stá.
0: Jako jediní hrajeme české písničky 60. až 80. let celý den.
1: Není nutno, aby bylo přímo veselo.
0: Český impuls. Rádio pro radost ze života. Rádio Český impuls. Zprávy ve 13.
2: Dobré odpoledne. Senioři jsou terčem nového podvodu. Pachatele oslovují důchodce nejčastěji e-mailem, poté ale přikročí i k telefonátu. Tvrdí, že jsou z České správy sociálního zabezpečení a chtějí jim poslat na účet doplatek důchodu. Jde jim ale jen a pouze o přihlašovací údaje k účtu a o přístup k penězům. Podvod je to docela sofistikovaný, takže oslovený člověk může mít dojem, že jedná skutečně s pracovníkem sociálky. Ti praví úředníci radí, jak rychle poznat, že mluvíte s podvodníkem. Praví zaměstnanci nikdy nechtějí přihlašovací údaje účtu ani nenabádají, abyste se před nimi do účtu přihlásili. Praha má nový dopravní megatender. Vlaky v Praze a okolí budou 30 let provozovat České dráhy, tedy stejný dopravce jako dosud. Cena zakázky je 165 miliard korun. Uzavření smlouvy schválili poradě Prahy i středočeští zastupitelé. O zakázku se ucházel taky RegioJet a původně se soutěže účastnila i Arriva. Finální nabídku nakonec ale nepodala. Český hudební svět zasáhla smutná zpráva. V 80 letech zemřel zpěvák, textař a frontman skupiny Jojo Band Richard Tesařík. ČTK o tom informoval jeho syn Štěpán. Kapela Jojo Band loni oslavila 50 let na scéně. Skupina založená na pražské Haunspalce patřila k průkopníkům reggae stylu na našem území. Na svém kontě má hity jako Rybitví, Kladno, Karviná nebo Jedeme do Afriky. Na začátky kapely zavzpomínal Tesařík před časem pro zpravodajský web iDnes.cz.
3: Když jsem se poprvé z magneťáku, to bylo hrozný. Vzpomínám tak, že to bylo opravdu hrozný, takže nějak jsme si museli zvyknout a nějak se to naučit pořádně.
2: Tesařík byl známý také z vystupování v muzikálech, v malých rolích se objevil třeba ve filmech Pelíšky a Musíme si pomáhat. V Bělehradě se právě koná pohřeb Radka Mladiče. Od 7 ráno je rakev někdejšího bosensko-srbského velitele a odsouzeného válečného zločince vystavena v chrámu svatého Lukáše. Zhruba za půl hodiny pak začne na hřbitově samotný pohřeb. Ve frontě k rakvi čekají davy lidí. Mladič zemřel na konci srpna ve vězení v nizozemském Hágu. Bylo mu 84 let. Fotbalisté českého nároďáku už znají svoje zápasové barvy. Reprezentace bude hrát domácí duely v červených trikotech, venkovní sada pak bude bílá. Národní mužstvo představilo nové dresy od společnosti Adidas, která po 33 letech nahrazuje Pumu. A ještě počasí. Zítra, tedy v úterý, čekáme skoro jasno až polojasno, odpoledne místy mraky a drobné přeháňky. Teploty vyšplhají na 28 až 33 stupňů Celsia. Hezký den přeje Iva Horáková.
0: Český impuls. Rádio pro radost ze života.
4: Krásné odpoledne, tady je Český impuls a Josef Laufer v tuto chvíli v písničce La Bamba, první hit hodiny. Honza Benešovský s vámi.

zámek a spousta krásy a že endokud mám, jsou k úžasu časy a tak trápení mi vyřeší. Kdyby samotnou krásnou výlu z hor mi sem přivál fér.

Tady je Český impuls, rádio pro radost ze života. Za chvilku další filmová na promítačce Létající Čestmír a Michal David. Potom už přijde k mikrofonu cestovatel Jirka Kolbaba a probereme opět nejvyšší budovu New Yorku, kterou je Empire State Building. Co myslíte, za jak dlouho tenhle slavný barák koncem 20. let postavili? Budete se divit, Jirka Kolbaba to řekne už

0: malou chvíli v programu Českého impulzu.
1: Slyšíš to, co to je?
2: To je PVC Mánie v Brenu. Mají tam neskutečné slevy na PVC podlahy.
1: Tak to je pecka.
2: Vyber si podlahu, na které si s radostí zatancuješ.
1: Tak nečekej a zastav se ještě dnes na Breno.cz nebo v nejbližší prodejně Breno.
2: Podmínky akce u obchodníka.
1: Breno. Podlaha dělá domov.
3: A raz, dva, tři, 4,21.
4: S mBank a úrokem až 4,21% se na velké malé radosti spoří snadno. Založte si mSpořící účet Plus s výhodnou úrokovou sazbou až 4,21%. mBank. Velká malá vítězství.
5: Náš výkup je teď totální hardcore. V Ačkách zvyšujeme výkupní ceny, vykupujeme všechna auta a platíme i hned, v hotovosti i převodem. Prodejte u nás auto ještě dnes a získejte nejvýhodnější cenu na trhu. Více na aaaauto.cz nebo volejte 800 110 800.

0: Posloucháte Český impuls, české písničky 60. až 80. let. Za chvilku pozveme Katapulty, dáme si slavný hit Nikdy příště, potom Maria Rotrová, Express, Mléčné dráhy, nebo Iveta Bartošová, ale teď už cestovatel Jirka Kolbaba, se kterým vystoupíme na nejvyšší budovu New Yorku.
1: Cestujeme s Jirkou Kolbabou.
2: Empire State Building je opět nejvyšší budovou v New Yorku od teroristických útoků 11. září 2001. Jirko, řekni nám základní technické parametry, jak je vysoký a tak dále.
3: Tak je to opravdu mrakodrap, který budí nesmírnou úctu, protože má 103 pater a 549 metrů výšky. A ty jako návštěvník se můžeš dostat do 86. patra a když si připlatíš, tak dokonce ještě i třeba do 102. patra. Takže ten výhled na Manhattan, který máš, ten je naprosto, ale naprosto uchvacující.
2: Kde přesně hledat Empire State Building?
3: Tak zase jsme v té oblasti, o které jsme si povídali včera. 5. Avenue, Macy's, Lord & Taylor, to je takový velký obchodní dům. Zkus si představit, že položili základní kámen v roce 1929, jenom pár týdnů předtím, než začala krize na newyorské burze, a za dva roky ten mrakodrap stál, dokonce za necelé dva roky. Za 14 měsíců stála holá stavba. Naprosto něco neuvěřitelného. My známe Empire State Building zejména z filmu o King Kongovi, protože
2: ten šplhal.
3: Ta budova, po které on šplhal. Každému, kdo je v New Yorku, doporučuji, aby do této nádherné budovy, která je ve stylu Art Deco, vstoupil, protože ten vstup je už velice impozantní, monumentální, musí absolvovat velice tvrdou bezpečnostní kontrolu a prohlídku, protože když si byly krize, že nahoře začal někdo střílet na tom plato, ze kterého se hledí, vyjel těmi výtahy nahoru, a když máš dlouhý objektiv anebo třeba dalekohled, můžeš si přiblížit ty pohledy, zjistíš, že na střechách domů pod tebou žijí lidé, v létě se tam opalují, mají tam bazény, firma tam má schůzi, oběd nebo večeři. Nahoře že mají zahrady na těch střechách, na balkonech lidé mají zahrady, v oknech mají zahrady, snaží se tu zeleň do toho železobetonového města za každých okolností co nejvíce dostat.
2: A to všechno je podívaná, která se vám naskytne, pokud se podíváte z budovy Empire State Building v New Yorku dolů. Tolik cestovatel Jirka Kolbaba a Honza Benešovský.
1: Český impuls. Rádio pro radost ze života.

0: Takhle hraje Český impuls.
1: Páni a paní, vím, jak se ruší žál. Já tíhnu duší, jen klejny karneval.
0: Jako jediní hrajeme české písničky 60. až 80. let celý den.
2: Vezli by jsme spolu, spadli by jsme dolů, byl by konec všemu.
0: Český impuls. Rádio pro radost ze života.

0: Posloucháte Český impuls, Pavel Roth má dnes narozeniny 71. Tak přejeme samozřejmě co jiného. Hodně zdraví, hodně štěstí a zahrajeme si teď růžové písničky. Ta první bude právě od něj, Krásnější než růže. A potom Valdemar Matuška, Růže z Texasu. Honza Benešovský přeje krásné odpoledne, připravujeme hlavní zprávy na 14. hodinu. Tak zůstávejte dál na příjmu Českého impulzu.
1: Z Planého dny právě ušetříte na špičkovém elektru až 35%. Navštivte jednu z našich prodejen nebo e-shop s více než 30 tisíci položkami skladem. Planého.
2: Za chvilku jsem zpátky, jedu natankovat na Shell.
3: Tak vem máslo a křupavé pečivo. Jo, a ještě jogurty.
2: Jedu ale jen na čerpačku.
3: Já vím. Na čerpacích stanicích Shell s Bella Stop and Shop natankuješ auto i ledničku.
4: Zastavte se po cestě na kvalitní nákup za výhodné ceny. Bella Stop and Shop na čerpacích stanicích Shell.
5: Cesta k telefonu vede do Vodafonu. Nový telefon Motorola Moto G 37 Power 5G jen za korunu teď k vybraným neomezeným tarifům extra na 2 roky. Zastavte se u nás v prodejně nebo na Vodafone.cz. Vodafone.
6: Svět není jen samé slunce a duha, je to hodně zlý a drsný místo. Pneumatiky Tomcat jsou pneumatiky, na kterých si nerozbijete hubu ani za deště. Nejlevnější pneu.cz.
7: Slyšíš to, co to je?
8: To je PVC Mánie v Brenu. Mají tam neskutečné slevy na PVC podlahy.
7: Tak to je pecka.
8: Vyber si podlahu, na které si s radostí zatancuješ.
7: Tak nečekej a zastav se ještě dnes na Breno.cz nebo v nejbližší prodejně Breno.
8: Podmínky akce u obchodníka.
7: Breno. Podlaha dělá domov.
9: Hudební dvojice
10: a NEP. Dva jsou víc než jeden.

0: Rádio Český impuls. Zprávy ve 14.
1: Dobrý den. 180 tisíc Čechů si polepší, od ledna jim totiž naroste minimální mzda. O 2,5 tisíce na bez stovky 25 tisíc korun měsíčně. Minimální mzda by tak měla odpovídat skoro 47% průměrné mzdy. Nařízení o koeficientu pro výpočet minimální mzdy schválila vláda. Firmám by se podle ministerstva práce po lednovém navýšení nejnižšího výdělku měly příští rok zvednout mzdové náklady o skoro 6 miliard korun, státu a veřejným rozpočtům o skoro 21 miliard. Popáleninami na 60% těla skončil požár trafostanice v Klecanech u Prahy. Dopoledne hořelo v průmyslové hale. Jeden člověk je zraněný těžce. Samo se evakuovalo 160 lidí. Požár vyšetřuje policie. Na dálnici D1 už řidičům slouží nová polovina mostu Šmejkalka. Ředitelství silnic a dálnic totiž zprovoznilo na 24. kilometru D1 opravenou část historického mostu ve směru do Prahy. Podle mluvčího ŘSD Jana Rídla dokončil zhotovitel první část rekonstrukce důležitého přemostění za rok a čtvrt.
2: Demolicí jsme kompletně odstranili starou nosnou konstrukci, včetně betonových dílů o hmotnosti celkem 50 tun. Zdemolovali jsme také původní pilíře. Vytěžený beton jsme nadrtili na recyklát a částečně ho využili přímo při stavbě.
1: Do konce září zůstává omezení ve dvou zúžených pruzích v každém směru. Po zcela novém mostě se auta projedou příští rok v létě. Francie prožívá rekordně horké září. Včera padl dosavadní 4 roky starý rekord, když na jihu země v departementu Tarn naměřili 40,3 stupně. Jih Francie totiž čelí od konce minulého týdne novému přílivu horkého vzduchu z Pyrenejského poloostrova a severní Afriky. Vandalismem fotbalových fandů zbrojovky Brno už se zabývá policie. Poničení vlaku Českých drah šetří pro podezření z trestného činu poškození cizí věci. Prověřování v současné době vede proti neznámému pachateli. Škody se sčítají. Fanoušci zbrojovky poničili soupravu po sobotní prohře v pražském Edenu se Slávií. Vlak byl pro ně na zápas speciálně objednaný. Běžná veřejnost v něm necestovala. No a daleko větší skandál při fotbale přitom otřásá Srbskem. Celý stadion při včerejším derby Crvené zvezdy a Partizanu v Bělehradu opěvoval válečného zločince Mladiče i masakr tisíců lidí ve Srebrenici. Crvená zvezda přitom už v pátek dostala pokutu od UEFA za to, že se její příznivci takto projevovali při pohárovém zápase s Viktorií Plzeň. A ještě počasí, zítra naměříme až 33 a bude skoro jasno až polojasno. Pěkné pondělí přeje Iva Horáková.
0: Český impuls. Rádio pro radost ze života.
3: Dobré odpoledne, tady je Český impuls, Honza Benešovský u mikrofonu. Lítáme v tom, Petra Zámečníková, Jiří Strnad. První píseň hodiny, tak s námi zůstávejte i dál.

0: Tady je Český impuls rádio pro radost ze života. Za chvilku si dáme pelíšky, tedy obrazně řečeno přes písničku Lékořece od Václava Neckáře. No a potom další tip na výlet, Hanka Kracíková s turistou s povoláním Mirkem Tausigem. Tentokrát navštívíme zříceninu hradu na jihu Čech se zvláštním názvem, říká se mu Laužek, Loužek nebo i Louzek. Tuhle záhadu s názvem právě objasní naše turistická dvojka. Tak jsem na to zvědav, za chvilku jdeme na to. Český impuls.
1: Splaného dny právě ušetříte na špičkovém elektru až 35%. Navštivte jednu z našich prodejen nebo e-shop s více než 30 tisíci položkami skladem. Planeo.
2: Klíče mám, světla jsou zasnutá, ale ne střešní okna. Ale co to dělám, ty se přece zavřou automaticky hned, jak začne pršet. Takže můžu vyrazit.
3: O jednu starost méně. Dálkově ovládaná střešní okna Velux s dešťovým senzorem hlídají tvůj domov. Zaregistruj se k poradenství zdarma na velux.cz.
4: Slyšíš to, co to je?
5: To je PVC Mánie v Brenu. Mají tam neskutečné slevy na PVC podlahy.
4: Tak to je pecka.
5: Vyber si podlahu, na které si s radostí zatancuješ.
4: Tak nečekej a zastav se ještě dnes na Breno.cz nebo v nejbližší prodejně Breno.
5: Podmínky akce u obchodníka.
6: Breno. Podlaha dělá domov.
7: Tohle si nenechte ujít. V Ačkách jsme prodloužili totální výprodej. Přijďte si vybrat z limitované nabídky vozů za mimořádně výhodné ceny. Totální výprodej trvá už jen do konce září, tak přijďte co nejdřív, než bude všechno pryč. Více na aaaauto.cz nebo na 800 110 800.
8: Desátý Český mejdan s impulzem. S impulzem. Jubilejní a větší než kdy dřív. Miraj, Olympik, Lucie Vondráčková, MiG 21, Činasky a speciální host Richard Krajčo. Počkat, někdo ale chybí. Vy! 17. října, O2 Arena. Jubilejní 10. Český mejdan s impulzem. Lístky na vás čekají na impuls.cz. Ale nebudou čekat dlouho.
9: Letní kino promítáme na rádiu Český impuls.

0: Posloucháte Český impuls, odpolední vysílání, za chvilku Pavel Horňák s Michalem Davidem, Karel Hála nebo Josef Laufer. Prostě táhneme to stále dál, české písničky 60. až 80. let. No a teď jdeme na výlet, táhne nás to na jih a do historie, slovo si bere Hanka Kracíková.
1: Máme Česko rádi.
2: Dnes se vypravíme do jižních Čech. Já už mám na telefonu Mirka Tausiga z klubu českých turistů. Mirku, dobrý den. Vy jste mi slíbil, že mě vemete na romantický výlet na Zříceninu hradu, ale jsem trochu zmatená, protože jednou jste říkal, že to bude Lousek, pak zase Loužek a ještě myslím, že jsem slyšela i Laužek. Tak kolik Zřícenin mě s váma čeká? Doufám, že mě nebudete vláčet od hradu ke hradu a na konci výletu nebudu úplně zničená.
3: Dobrý den, Hanko, vám i posluchačům. Nebojte se, cílem romantického výletu nemůže být druhou polovičku unavit, to by pak nebyla žádná romantika. Takže vás můžu uklidnit, vyrazíme jen na jednu Zříceninu a to je hrad Lousek, který však v některých pramenech je uváděn jako Loužek, Laužek a podobně.
2: Tak to jste mě uklidnil, sice ráda chodím, ale tři Zříceniny daleko od sebe, to by nemuselo být ideální. Ovšem zpátky k Lousku, kde leží?
3: Zřícenina leží na Českokrumlovsku při řece Malši v nadmořské výšce 600 metrů. Katastrálně spadá k Suchdolu u Bujanova, ale leží víceméně mimo obce a osady. Vzdušnou čarou to má k nejbližší osadě asi 1 kilometr.
2: A něco zajímavého z historie Zříceniny?
3: No tak tady vás i posluchače asi zklamu. O hradu toho moc nevíme, ani o jeho vzniku a ani o zakladatelích. Zřejmě vznikl někdy kolem 13. století kvůli ochraně staré zemské stezky z Budějovic do Rakous.
2: V jižních Čechách vládli Rožmberci, tak bych si tipla, že i jim Lousek nějakou dobu náležel.
3: A typla byste si správně. Rožmberkové hrad získali v roce 1448 a byli vlastně i příčinou jeho zkázy. Majetek Rožmberků byl obrovský a pro starší hrady většinou neměli využití. Údržba byla drahá, takže se nekonala. Z hradu se zachovaly zbytky věže, paláce i opevnění a leží jen kousek od silnice E55.
2: Takže ještě jednou, Lousek najdou zájemci u Suchdolu u Bujanova. Hana Kracíková, Máme Česko rádi.
1: Český impuls. Rádio pro radost ze života.

I takhle hraje Český impuls. Jako jediní hrajeme české písničky 60. až 80. let celý den. Český impuls. Rádio pro radost.

písničku už stokrát přespíval. Tak s Bohem, lásko.

0: Český impuls, rádio pro radost ze života. Jdeme do klenotnice, do impulzovic krabičky. Jednou hůř, jednou líp, to je známá filozofie Jiřího Korna, kterou si teď zahrajeme. A bude to píseň s komentářem, tak jako vždycky v impulzovic krabičce. Dalibor Janda se vyjádří a vysloví. Jsem na to zvědav, přejeme příjemný poslech, krásné odpoledne a ve 3 hodiny si zase přesně podle našeho vysílacího schématu můžete poslechnout nejnovější zpravodajskou relaci.
1: Z Planého dny právě ušetříte na špičkovém elektru až 35%. Zboží si jednoduše zarezervujte online a do 15 minut vyzvedněte na jakékoliv prodejně. Planého.
2: Stavebniny Dek přináší mega akci. Vybrané asfaltové pásy Elastek a Glastek nyní za skvělou cenu a navíc v každé ucelené paletě jedna role zdarma. Mega akce ve stavebninách Dek platí do 18. září. Tak si přijďte pro roli asfaltového pásu Elastek a Glastek zdarma. Více na Dek.cz.
3: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od pondělí v Lidlu najdete vepřovou pečení v ceně 69,90 za 1 kg. Česká datlová šery rajčata 500 gramů za 59,90. A s aplikací Lidl Plus jen za 49,90. A excelent 11 kupu litru za 9,90. Lidl, to se vyplatí.
4: Mateřství přináší spoustu radosti. Jenže po porodu se někdy bojíte i naplno zasmát nebo zakašlat. S vložkami Molicare máte o starost méně a svou jistotu zpět. Vzorky zdarma na molicare.cz. Molicare jsou zdravotnické prostředky při úniku moči.
5: Tatart vyhlašuje Tatart nákupy.
6: Slyším, Tatart nákupy?
5: Ano, Tatart nákupy s fůrou exkluzivních slev. Ponořte se do děje svých oblíbených filmů naplno s OLED panelem televize LG za parádní cenu.
6: To je mazec.
5: Datart, opravdový elektrospecialista.
7: Dalibor Janda uvádí písničky z Impulzovic krabičky.
8: Existuje pár písniček, které nebyly v době svého vzniku hity a přesto je lidi dodnes znají a mají rádi. Třeba Sladké mámení nebo Nešlap nelámej a určitě k ním patří i písnička Jednou hůř, jednou líp, kterou v roce 1984 naspíval Jirka Korn. Je to hořkosladká melodie, v níž se střídá recitativ se zpívaným refrénem. Text mu k ní napsal Zdeněk Borovec. Já měl svého textaře Honzu Krůtu, který mi psal písničky, tak říkají, na tělo. Ale Zdeňka Borovce jsem obdivoval strašně. Nedávno jsem četl, že za svůj život otextoval přes 2500 písniček. Troufám si říct a odhadnout, že kdybych měl vyjmenovat ty, které se staly hity, překročil bych 200. Jednou hůř, jednou líp by patřilo určitě mezi ně.
9: Jak to začalo? Neměli jsme nic. Ale byli jsme spolu, ty a já a nikdo víc. A ty se ptala, co bude dál.

zatímco ostatní se hnali vejš a vpřed, tak já ti ležel u nohou a v očích ti čet. Zlobila ses, že ničím nejsem, jak tě uživím, co s tím. A já jen krčel rád.

nejsem jak ti ostatní, všechno mám, jsem dříč. Zasloužím si tvou pochvalu, jenže ty jsi pryč. Jen bych rád věděl,

0: Rádio Český impuls. Zprávy v 15.
1: Dobré odpoledne. Na pražské Palmovce bylo rušno. V jednom z bytů tady muž vyhrožoval sebevraždou, chtěl se zastřelit. Policie už má situaci ale pod kontrolou a obnovila i provoz dopravy. Vadí vám střídání času? Máte smůlu. Vláda schválila termíny střídání času až do roku 2031, tedy na příštích nejméně 5 let. Podle ministra práce Juchelky má mít Evropská unie do konce roku studii o dopadech časové změny. Letní čas by měl do roku 2031 začínat stejně jako dosud poslední březnovou neděli a trvat do poslední neděle v říjnu. Časové střídání mělo v 27. skončit už před 7 lety. Členské státy se ale na jednotném nastavení neshodly. Podle průzkumu agentury Stemmark by střídání času zrušili 2/3 lidí v Česku. Alternativa pro Německo využila aktuální nálady voličů. Řekla to germanistka Zuzana Liscová. AfD drtivě vyhrála volby v Sasku a Anhaltsku, kdy získala skoro 44% hlasů. Stranu přitom zemská tajná služba považuje za prokazatelně pravicově extremistickou. Podle Liscové je vysoké vítězství alternativy pro Německo zapříčiněné i dlouhodobým vývojem v zemi,
2: který řada lidí shledává vlastně neuspokojivým a z toho, že vlastně nevidí pozitivní perspektivu pro další svůj život, vlastně se snaží využít té nové politické síly a buď z protestu, anebo z přesvědčení toho, že dokáže ona v Německu něco změnit, jí tedy dávají své hlasy.
1: Volební debakle v Sasku a Anhaltsku utrpěla Křesťansko-demokratická unie. Dosavadní vládnoucí strana získala zhruba 17% hlasů. Předseda strany a kancléř Friedrich Merz přiznal, že jde o nejhorší porážku CDU za desetiletí. Fotbalisty pražské Slavie opouští brankář Jindřich Staněk. 30-letý český reprezentant zamířil na roční hostování do saudsko-arabského Al-Hazimu. V zimě se nicméně může do Edenu předčasně vrátit. Úřadující ligový mistr o tom píše na sociální síti X. O Staňkově odchodu ze Slavie se mluvilo už delší dobu. A přidám i počasí na zítřek. Čekáme skoro jasno až polojasno. Odpoledne místy mraky a drobné přehánky. Naměříme 28 až 33 stupňů Celsia. Dobré odpoledne přeje Iva Horáková.
0: Český impuls. Rádio pro radost ze života.
3: Dobré odpoledne všem, po 15. hodině hrajeme Karamel a Přízrak 7B, potom Laďka Prachařová nebo Michal Tučný se Zdeňkem Rytířem. Honza Benešovský u mikrofonu, Rádio pro radost ze života, to je Český impuls.

0: Posloucháte Český impuls, film Hvězda padá vzhůru. Budeme připomínat za chviličku písní Domů k nám od Karla Gotta. No my jsme doma taky na Facebooku, na internetu, podle hesla Pokrok nezastavíš, tak se občas podívejte na náš profil. Bývají tam různá témata, občas soutěže, můžete si udělat nové přátelé, to vše na adrese www.facebook.com/Český impuls. S vámi je Honza Benešovský, krásné odpoledne.
1: Maxi, co máš proti těmhle dveřím?
2: Nic, jen mě šokuje jejich cena.
1: Kolik?
2: 949, málem jsem vzal dvoje.
1: No a proč ne? Interiérové dveře Kleopatra Dub Sonoma v Baumaxu jen za 949 korun. Platí do konce září.
2: Jo, to je Baumax. Nízké ceny a vždycky něco navíc.
3: Z Planého dny právě ušetříte na špičkovém elektru až 35%. Zboží si jednoduše zarezervujte online a do 15 minut vyzvedněte na jakékoliv prodejně. Planéo.
4: A zadny jsou tady. A tak jsem pro tebe nachystal slevové kódy na tisíce produktů. Zlevni si počítače, mobily nebo hračky opět až 30%. A nezapomeň, do půlnoci objednáš, ráno v Alza Boxu máš. Ušetři se slevovými kódy na alza.cz.
5: Máme recept na nízké doplatky. V lékárnách Dr. Max celé září ušetříte až 100% z doplatku na recept. Takže s receptem přijďte rovnou k nám. Akce platí s kartou výhod. Více informací na drmax.cz. Dr. Max. Vždy na blízku.
6: Super ceny bez čekání na akci? V DM samozřejmostí. DM dlouhodobé ceny platí na celý sortiment a zůstávají nezvýšené minimálně 4 měsíce. Kupte třeba Persil prací gel Color 66 pracích dávek jen za 229 korun. Super ceny bez akce. DM vždy výhodně.
7: Náš výkup je teď totální hardcore.
8: V Ačkách zvyšujeme výkupní ceny, vykupujeme všechna auta a platíme i hned, v hotovosti i převodem. Prodejte u nás auto ještě dnes a získejte nejvýhodnější cenu na trhu. Více na aaaauto.cz nebo volejte 800 110 800.
9: Letní kino. Promítáme na rádiu Český impuls.

0: Je 15:30 odpoledne, posloucháte Český impuls. Už pomalinku připravujeme večerní vysílání, to znamená country hodinku. Jestli to máte rádi, písničky tohoto žánru, tak určitě poslouchejte mezi 19. a 20. hodinou. Nejenom countryové, ale taky folkové a trampské hity. Hrajeme zkrátka a dobře písničky k táboráku na Českém impulzu.
1: Český impuls. Rádio pro radost ze života.

rychle hraje Český impuls. Jako jediní hrajeme české písničky 60. až 80. let celý den.

0: Posloucháte Český impuls, odpolední vysílání. Po 16. hodině už přijde vysílat Alexander Hemala a taky Vladimír Menčík. Budeme řešit kila navíc ve 16:45. Poslechněte si. No a teď večerní písničky do hudební dvojice. Nejprve Sagvantofy, jeho večírek, a potom Marie Rotrová večerem zhýčkaná. Mimochodem, Sagvanovi je právě dnes 62 let. Tak přejeme hodně zdraví, hodně štěstí. Honza Benešovský mává od mikrofonu, mějte se krásně a zase zítra po 11. dopoledne naslyšenou.
1: No jasně, že máme ten barák pojištěnej. Uzavřeli jsme to hned, jak jsme dostavili.
2: Už to bude 5 let?
1: No na 4 miliony jsme to pojistili, tolik stál novej. Dneska?
2: To má hodnotu tak 6.
1: Ne, pojistka je na ty 4 pořád.
2: A jo.
3: Dejte si pozor na podpojištění. Nečekejte a překontrolujte si, jestli máte váš dům pojištěný na aktuální hodnotu, za kterou byste ho postavili dnes. Na www.coop.cz/podpojištění. Kooperativa. Vaše starosti si bereme na starost.
4: Datart vyhlašuje Datart nákupy.
5: Slyším, Datart nákupy?
4: Ano, Datart nákupy s fůrou exkluzivních slev. Chytré hodinky a náramky nyní pořídíte s parádní slevou až 20%. Tak ať vám rozhodně neutečou.
5: To je mazec.
4: Datart, opravdový elektrospecialista.
6: Tohle si nenechte ujít. V Ačkách jsme prodloužili totální výprodej. Přijďte si vybrat z limitované nabídky vozů za mimořádně výhodné ceny. Totální výprodej trvá už jen do konce září, tak přijďte co nejdřív, než bude všechno pryč. Více na aaaauto.cz nebo na 800 110 800.
7: Slyšíš to, co to je?
8: To je PVC Mánie v Brenu. Mají tam neskutečné slevy na PVC podlahy.
7: Tak to je pecka.
8: Vyber si podlahu, na které si s radostí zatancuješ.
7: Tak nečekej a zastav se ještě dnes na Breno.cz nebo v nejbližší prodejně Breno.
8: Podmínky akce u obchodníka.
7: Breno. Podlaha dělá domov.
9: Toyota letos představuje 8 automobilových premiér. Lídr v elektrifikovaných pohonech přináší novou Toyota Yaris Cross. Pro všechny, kdo chtějí jezdit víc kilometrů a řešit méně starostí. Spolehlivý hybrid bez nabíjení. Pořiďte si Yaris Cross během Toyota víkendu 12. a 13. září. Více na toyota.cz.
3: Hudební dvojice
10: aneb 1+1.

0: I takhle hraje Český impuls.
1: Je tam brána zdobená, cestu otevírá.
0: Jako jediní hrajeme české písničky 60. až 80. let.

0: Český impuls. Rádio pro radost ze života. Rádio Český impuls. Zprávy v 16.
1: Dobré odpoledne. V Národním parku Šumava unikají do půdy toxické látky. S informací přichází ministr životního prostředí Igor Červený. Chemikálie podle něj zamořují spodní vody. Chemikálie údajně pocházejí z pozůstatků po bývalé československé armádě. Do přírody podle ministra Igora Červeného unikalo nemalé množství nebezpečných látek během posledních 3 let. O jaký konkrétní materiál jde, neřekl. Jedná se ale o substance, se kterými by se do Národního parku vůbec nemělo jezdit. Rezort ministra Červeného zítra zveřejní další postup řešení této situace.
2: Místo je momentálně zabezpečené, aby se k němu nemohli dostávat běžní lidé, aby se náhodou nemohli nakazit, případně aby se nepokusili tyto nebezpečné látky nějakým způsobem sami vyzvednout a odvést.
1: O úniku podle ministra Červeného věděl jak bývalý náměstek ministerstva životního prostředí Tomáš Tesař, tak pravděpodobně i bývalý ministr životního prostředí za Lidovce Petr Hladík. Cyklista z centra Prahy je volný, soud ho zprostil viny. Muž měl v metropoli potyčku s řidičkou, která následně zemřela. Podle odvolacího senátu nebyl skutek trestným činem. Obžaloba vinila Václava Sochera z těžkého ublížení na zdraví s následkem smrti a výtržnictví. Muž vinu odmítal s tím, že do konfliktu ho vtáhla řidička a její dcera poté, co nadávali jeho dětem. Popíral tvrzení dcery, že její matku mlátil do hrudníku a břicha a uváděl, že se jen bránil. Soud mu dal za pravdu. Původní rozsudek přitom muži uložil 3letou podmínku. Marže prodejců pohonných hmot zůstávají stejné, vláda je omezovat nebude. Ministerstvo financí marže sleduje a drží se nízko, řekl po jednání vlády premiér Babiš. Dřív přitom tvrdil, že problém s drahými pohonnými hmotami podle něj způsobují rostoucí marže rafinérií a jejich nedostatečná kapacita. Benzín a nafta v posledních 2 týdnech výrazně zdražily. Nafta už místy atakuje 50 korun za litr. Tisíce lidí se rozloučili s bosensko-srbským válečným zločincem Ratkem Mladičem. Pohřeb se od rána konal v Bělehradském kostele. Z většiny srbských měst a taky z Bosny a Hercegoviny vypravili úřady bezplatné autobusy pro ty, kteří se chtěli zúčastnit. Srbský autoritářský prezident Vučić ovšem kvůli návštěvě uzbeckého prezidenta nedorazil. Mladič zemřel na konci srpna ve vězeňské nemocnici v Hágu. A ještě počasí. Zítra budeme mít letní až tropické teploty, naměříme 29 až 32 stupňů a bude skoro jasno až polojasno. Hezký den přeje Iva Horáková.
0: Český impuls. Smějeme se s Alexandrem Hemalou.
3: Přeji hezké pondělní odpoledne, přátelé. Ano, je tu zábavný pořad, smějeme se. Navíc ovšem dnes máme Mezinárodní den čistého ovzduší. To by se nám všem krásně dýchalo, nebýt zamořeného ovzduší. A to si myslím, by mělo být snahou veškerého lidstva, aby si samo pod sebou nepodřezávalo větev. Ale jak praví klasik, bližší košile než kabát. A tak si mnoho z nás říká, ať s tím začnou ti druzí, my se pak možná přidáme. Ale snad jsme se přece jen jako lidstvo vydali tou pozitivnější cestou. Ovšem my, přátelé, tedy myslím my na Českém impulzu, jsme tu proto, abychom vás pobavili a přivedli na veselější myšlenky, o což se za malou chvíli pokusí ten nejpovolanější z nejpovolanějších, Vladimír Menšík. Ale ještě předtím je tu Petra Janů, která tvrdí, že už není volná. Tak si ji pojďme poslechnout.
4: Když

0: Na Českém impulzu vám, přátelé, hrajeme též ve vašem televizoru či mobilní aplikaci, a to jednoduše a v té nejvyšší kvalitě. Jak už jsem předestřel, naším prvním hostem, který bude hovořit, je pan Vladimír Menšík, který navíc ještě přináší vzpruhu pro všechny, kteří máme nějaké to kydíčko navíc. Já si tedy nepřipadám úplně tlustý, nicméně někdy mám takový dojem, že sám kolem sebe si vytvářím tak nějak gravitační pole.
1: Já jsem tady posledně vyprávěl o obezitě. Dostal jsem spoustu děkovných dopisů. Od tlustých samozřejmě. A pak jsem dostal taky nějaký takový dopisy, prostě, který nesra se mnou souhlasil a myslí, že jsem podrýval autoritu docenta Dolečka. A on se sám odrovnal. Už je to pasé. Zjistil se, že ne, že by to myslel s náma dobře, že jsme tlustý. On je vředař. Já jsem, že člověk má být takový, jaký je, protože Jirka Sováku zase má pravdu, říká, podívejte se, všecko na tomhle světě už je daný, jednak v tomhletom věku nezáleží, jsme takový nebo makový, aby jsme byli takovýhle, povídá, aby po nás zbyla pěkná vzpomínka, to je důležitý, pač auto zrezaví, když ho necháte dětem, barák spadne při té údržbě, že jo, ale ta vzpomínka, vzpomínat hezky, povídá. Teď od toho, aby byli vycmrdlí, jsou tady Angličani. My jsme Slovany, prdeláči, neste to hezky, neste to hodně, řekl, no. Já jsem zhubnul, což bych nikomu nepřál, protože když přibýváte, tak přibýváte pozvolna, zvykáte si vy i okolí, jednoho dne si přestanete zapínat sako, pažvanou to už teď.

0: Mně nejde. Vypadá to jako nedbalá elegance. Pak už musíte opatrně nastupovat do auta, jako lenochod, jinak a jdete si potom na výběrče nahoru. Potom už kdykoliv si sedáte, tak děvčata si povolují zipy, my si rozepínáme kalhoty, aniž máme něco neslušného v úmyslu. My chlapi pak už sedáme jako v 7 měsíci, kdyby jsme byli na kraji židle, aby jsme měli ten pupek v prostoru. Jo? No a podívejte se, když už zjistíme, že je to definitivní, tak nám ta mamina všije vinkle, je to... Jste tlustý, ale říkám, je to... Je to pozvolný, ale mně se stalo, že jsem dokonce žádný diety nebo tohle. Já jsem zhubnul na státní útraty. Pak jsem točil, dělal jsem předsedu vinařského družstva. A já jsem prostě, nejdřív jsem jako kladl odpor, pač já jsem tam přijel. My když děláme nějakou profesi, kterou neovládáme, která není nám vlastní, máme odborný poradce, takže já předseda vinařského družstva, že jo? Tak tam na mě už čekali 2 odborní poradci, opilci taky. Ten jeden měl koštýř v ruce a úplně napuchlou ruku, pač já měl přijet včera, přijel jsem až ten druhý den, on tam stál 48 hodin, prostě s tím koštýřem, ten má ještě dneska kroužek na ukazováč. Hned menšíku, tohle já povídám, chlapci, já nepiju. A když jsi z Ivančic, já pám, to na tom nic nemění, jsem z Ivančic, ale nepiju. No jak to přece, já jsem pán, tak já už mám vypít do roku 2000. Ale oni to není možné, a to byste nás urazil, tohle oni jsou potvory. Oni to mají tak vypočítaný, že vám provedou vás tím sklepem, abyste ochutnali všecko to, co vyrábějí. A pak vám řeknou, a pak, co vám chutná o nejlíp, tak v tom budete pokračovat. A tam jeden dokonce to činitel napsal do ty kroniky, vy potvory, teď už nemůžete klidně lít tekutej ter papír, já už nepoznám vůbec nic, co tam je. A tak to je. No já se prostě jako krát odporám, tak aspoň symbolicky, a dali mě to symbolicky, já jsem zapomněl jako dělat, že k tomu mám odpor, a hvízdl jsem to do sebe ex. Tím jsem se jednak propích a oni úplně zůstali vytřeštěni a pají, ví, že jste z Ivančic? Já mám, no jistě, to se ví. No to jste v té Praze pěkně sparchantěl. Takhle se pije víno a teď si představte, oni mají takový krásný slogan vymyšlený, že já jsem pak v tom filmu použil. Oni povídají, to se ani nepodíváte proti světlu, jak to bílé hází zlato, to jak se snoubí to slunce s tou naší rodnou zemí. A nebo červené, Frankovka Vavřínecky, jaký má rubín, tak ohnivou máme krev. A teď si čichněte a upřímně, která kytka takhle voní. A vemte si na prst, jak to drhne. To je ohromný, co bez růz potřeboval veršu a oni to řeknou, jak to drhne von. Tam se muselo říct, kdo chce nás být, kdo chce nás urazit. My nevíme o pánu žádném, to je o vás, o Kyjovanek. Boženko, jak veselé dovedem žít a pít, tak veselé na poli padnem, což jsme taky tam udělali.
1: Pozor, toto je mimořádné hlášení pro všechny, kdo chtějí mimořádně ušetřit.
2: Innogy vyhlašuje mimořádné zlevnění plynu i elektřiny. Na energiích tak ušetříte až 1000 korun, a to nejen letos, ale další 3 zimy. Přejděte k Innogy a zafixujte si nízké ceny energií na 3 roky. Více na innogy.cz.
3: Mateřství přináší spoustu radosti. Jenže po porodu se někdy bojíte i naplno zasmát nebo zakašlat. S vložkami Molicare máte o starost méně a svou jistotu zpět. Vzorky zdarma na molicare.cz. Molicare jsou zdravotnické prostředky při úniku moči.
4: Stavebniny DEK přináší mega akci. Nejprodávanější karysíť KH20 do základové desky nyní za skvělých 430 korun včetně DPH. Mega akce ve stavebninách DEK platí do 18. září. Tak si přijďte pro karysíť za super cenu. Více na DEK.cz.
5: Za chvilku jsem zpátky, jedu natankovat na Shell.
6: Tak vem máslo a křupavé pečivo, jo, a ještě jogurty.
5: Jedu ale jen na čerpačku.
6: Já vím, na čerpacích stanicích Shell s Billa Stop and Shop natankuješ auto i ledničku.
7: Zastavte se po cestě na kvalitní nákup za výhodné ceny. Billa Stop and Shop na čerpacích stanicích Shell.
8: Desátý český mejdan s impulzem, jubilejní a větší než kdy dřív. Miraj, Olympik, Lucie Vondráčková, MiG 21, Činasky a speciální host Richard Krajčo. Počkat, někdo ale chybí. Vy! 17. října, O2 Arena. Jubilejní 10. český mejdan s Impulzem. Lístky na vás čekají na impuls.cz. Ale nebudou čekat dlouho.
9: Letní kino. Promítáme na rádiu Český Impuls.

0: Profesor Indigo.
1: Sny o tygří lady bude za maličkou chvíli snít Arnošt Pátek a pak už to bude zamilovaný šanzon v podání Jitky Zelenkové. To protože na Českém impulzu se rádi věnujeme starším písničkám, které nás dříve narozené v mládí zaujaly a potěšily.
2: Český impuls. Rádio pro radost ze života.

0: I takhle hraje Český impuls.
1: Jen tři kříže z bílýho kamení někdo do písku poslal.
0: Jako jediní hrajeme české písničky 60. až 80. let.
2: Říkej mi
0: celý den.
2: Co toužíš slyšet? Říkej mi na hlavě tiše. Říkej mi.
0: Český impuls. Rádio pro radost

0: Takový Miroslav Donutil má na svém kontě tuším nepřeberné množství filmů, ale mnoho z nich, myslím, nevzniklo na Slovensku. Ovšem ta výjimka potvrzující pravidlo se jmenuje Lea a skutečně se na Slovensku natáčela a pan Miroslav, jak se zdá, má na to natáčení docela hluboké vzpomínky.
1: Ten film byl pro mě zajímavý v tom, že jsem tam mluvil slovensky a německy, což bylo samo o sobě velice zajímavý. A taky byl zajímavý tím, že jsme se pohybovali v takových lokalitách, kam se člověk normálně nedostane. Byli jsme ve vesnicích například Osturňa, o kterých nevěděli ani Slováci, že je tam mají. A byli jsme na slovensko-polských hranicích a tam se děly neuvěřitelné věci. Tam třeba dědek dojil krávu a druhý den neměl. A já jsem říkal, kde máte tu krávu, dědečku? A on říkal, medveď zožral. Já jsem říkal, no to snad nemyslíte vážně, tady je medvěd. A ty neviděl, že ještě medvěd, já pojď, já ti pokážem. No tak jsme šli na takovou stráň a tam medvěd, já jsem se vyděsil. Já jsem běžel zpátky, říkám, tady je medvěd. A dědek přišel za mnou a říká, neboj se, už se nažral tej kráv. Oni byli docela šokovaní z toho našeho příjezdu, protože jsme tam přijeli autama, autobusama, vším možným a roztáhli jsme se tam s cateringem, se zásobováním a já nevím čím. A oni tam neviděli auto, nikdy tam projedou koně jednou za 14 dní a jinak nic. A tak z toho byli šokovaní a my jsme točili první den, točili jsme na zelené louce, potřebovali jsme mít zelenou louku. A k večeru, když jsme dotáčeli s Christianem Redlem, s německým hercem, první dialog, tak začal takový jemný snížek, takový jemný vločky. My jsme říkali, snad nám to zítra vydrží. A ten dědek tam zase stál a říkal, těžko. A to těžko mělo znamenat, že druhý den, když jsem se v Popradu probudil v hotelu, tak jsem vykoukl ven a tam byly 3 metry sněhu. To bylo neuvěřitelné, jak rychle se to změnilo. A tak tam, kde jsme točili, se dostali už jenom rekvizitáři, kteří tam vyjeli brzo ráno a ti tam přezimovali samozřejmě, protože už je nikdo nemohl dostat zpátky. A taky jsme se tam dostali do takových krásných, my jsme se tam byli velmi dlouho. Dostali jsme se tam třeba do Klačanské doliny, tam byl krásný dřevěný mlýn, ten mlýn mlel. Byli tam dva lidi, kluk a holka, ten kluk tam kroutil vojnu a vzal si tam svoje děvče, měli tam idylickou, krásnou, dovolenou, dlouhodobou bych řekl. A když jsme skončili v 11 hodin natáčení kvůli sluníčku a do 5 jsme měli pauzu, tak s kameramanem Láďou Smutným jsme se vypravili na vycházku a šli jsme zamrzlým korytem Horského potoka a dlouho to bylo nádherný. A pak jsme si najednou uvědomili, protože jsme lezli po takových zamrzlých jazycích proti toku toho potoka nahoru, že vlastně už není cesta zpátky, protože zpátky, kdybychom se snažili sjet po těch zamrzlých jazycích, tak si můžeme taky pěkně natloust. A já říkám, Láďo, my se možná už nedostaneme naspět. A Láďa říká, no, taky mě to člověče napadlo. A jak jsme tam tak stáli, tak proběhnul rys kolem nás a tak se na nás jako díval. Jo. A bylo vidět, že nikdy nikoho takového neviděl. Já jsem říkal, Láďo, tady dlouho nebyl živý člověk asi. A musíme dělat velmi rychle, aby jsme odsud odešli opravdu živí. A pak tam stál jelen. Já jsem nikdy neviděl jelena takhle zblízka. To je obrovský zvíře, že jo? To je kráva s parohama. A teď to stálo proti nám a on potom se rozhodl a šel naštěstí jiným směrem, než jsme stáli. A my jsme pokračovali pořád, řekli jsme si, že půjdeme proti toku toho potoka. A uprostřed potoka najednou šutr. A na šutru bylo napsáno červenou hlinkou Ludový rezbar. Já jsem říkal, snad není možný, to se nám zjevilo. Pak jsme to objevili ještě po 300 metrech a pak ještě jednou a pak už byla šipka a my jsme vyšli ven a tam taková stráňka a tam byl takový dědek u chaloupky a řezal, vyřezával si tam sošky a měl tam zahrádku a zahrádka byla plná těch dřevěných sošek. My jsme na to koukali, ten dědek nevěděl, kolikátý ho je, co je za den. Když jsme se optali, jak to pozná, kolik je hodin, se podíval na oblohu a řekl, teraz budu 2. A najednou jsme pochopili, že všechno je úplně jinak a odcházeli jsme odsud a já jsem říkal, dědo, můžeme si od vás koupit jednu sošku a on říkal, proč koupit? Říkám, no, protože bychom ji chtěli mít na památku. Já vím, ale na čo peňažky, já nepotřebujem. Tak nám dal 2 sošky, my jsme odcházeli a ten Láďa říká, ty Mirku, nežijeme my nějak blbě. Já říkám, no je to člověček, to je neuvěřitelný, vidí, on tady žije sám. Úplně odtržený od civilizace. My jsme se ho ptali, kudy se dostaneme do vesnice a on nevěděl. On říkal, že už tam nebyl moc let, že už neví, jak dlouho tam nebyl. A tak ten Láďa tam tak stál a říkal, zůstaneme tady. dřeva je tu plno. Nasekáme to dříví a postavíme si chaloupku. A říkám, budeme se mít rádi, víš. Říkám, ty seš blbec, ty to hezky uvedeš na takovou správnou míru, dobře, no tak jdeme, no. Tak jsme došli do té vesnice a tam už stál catering a my jsme si dali kafe a cigaretku a zase jsme byli doma. A je to neuvěřitelné, jako co jsme tam všecko zažili. Bylo to krásné natáčení a ten film prej dopadl, ještě jsem ho neviděl, prej dopadl dobře.
2: Z Planého dny právě ušetříte na špičkovém elektru až 35%. Navštivte jednu z našich prodejen nebo e-shop s více než 30 tisíci položkami skladem. Planého.
3: Když se nevejdete do auta, pořiďte si větší. Když se nevejdete do rozpočtu, buďte chytřejší. Toyota Pro Ace Verso od 660 tisíc bez DPH s bezkonkurenční zárukou. Na operák Kinto One za 10 tisíc bez DPH. Pořiďte si během Toyota víkendu 12. a 13. září. Více na toyota.cz.
4: Slyšíš to, co to je?
5: To je PVC Mánie v Brenu. Mají tam neskutečné slevy na PVC podlahy.
4: Tak to je pecka.
5: Vyber si podlahu, na které si s radostí zatancuješ.
4: Tak nečekej a zastav se ještě dnes na Breno.cz nebo v nejbližší prodejně Breno.
5: Podmínky akce u obchodníka.
4: Breno. Podlaha dělá domov.
6: Datart vyhlašuje Datart nákupy.
7: Slyším, Datart nákupy?
6: Ano, Datart nákupy s fůrou exkluzivních slev. Koncert slev rozezní také sluchátka Xiaomi Redmi Buds, které nyní pořídíte o 20% levněji.
7: To je mazec.
6: Datart, opravdový elektrospecialista.
8: Náš výkup je teď totální hardcore.
9: V Ačkách zvyšujeme výkupní ceny, vykupujeme všechna auta a platíme i hned, v hotovosti i převodem. Prodejte u nás auto ještě dnes a získejte nejvýhodnější cenu na trhu. Více na aaaauto.cz nebo volejte 800 110 800.

0: Rádio Český impuls. Zprávy v 17.
1: Dobrý den. Řidiče čekají dlouhé kolony. Sjezd z dálnice D7 na letiště od Slaného se totiž na 17 dní uzavře. Objížďka na řidiče čeká od středy 9. do pátku 25. září. Kvůli druhé etapě přestavby uzlu Aviatická se uzavře sjezd z jízdního pásu ve směru na Prahu. Opačným směrem zůstane cesta otevřená. Cestujícím policie doporučuje vyrazit s dostatečnou časovou rezervou, případně využít městskou hromadnou dopravu. Rozsáhlá přestavba uzlu Aviatická začala letos v dubnu a potrvá do září příštího roku. Benzín a nafta v Česku budou nadále zdražovat. Výrazněji přitom poroste cena nafty, která může brzy plošně stoupnout nad 47 korun za litr. Případné zastropování marží obchodníků ale podle analytiků příliš nepomůže. Hlavním důvodem růstu ceny je totiž dění na trhu s palivy, na kterém se odráží celosvětová politická situace. Já dodám, že nafta už teď místy atakuje 50 korun za litr. Marže prodejců paliv vláda stropovat nebude. Dneska to pojednání kabinetu řekl premiér Babiš. Český hudební svět zasáhla smutná zpráva. V 80 letech zemřel zpěvák, textař a frontman skupiny Jojo Band Richard Tesařík. ČTK o tom informoval jeho syn Štěpán. Kapela Jojo Band loni oslavila 50 let na scéně. Skupina založená na pražské Hanspalce patřila k průkopníkům reggae stylu na našem území. Na svém kontě má hity jako Rybitví, Kladno, Karviná nebo Jedeme do Afriky. Na začátky kapely vzpomínal Tesařík před časem pro zpravodajský web iDnes.
2: Když jsem se poprvé slyšel z Magneťáku, to bylo hrozný. Vzpomínám tak, že to bylo opravdu hrozný, takže nějak jsme si museli zvyknout a nějak se to naučit pořádně.
1: Tesařík byl známý také z vystupování v muzikálech, v malých rolích se objevil třeba ve filmech Pelíšky a Musíme si pomáhat. Policie hledá 17-letého mladíka z Havlíčkobrodska. Filip Daniel Bílený odešel z domu a zanechal zprávu, kvůli které se blízcí bojí o jeho život. Mladík, jehož mobilní telefon je pravděpodobně vypnutý, je štíhlý a vysoký přibližně 175 cm. Má tmavé, kratší vlasy. Jakékoliv informace policie přijímá na lince 158. U fotbalistů Zlína skončil trenér Bronislav Červenka, uvádí to server iDnes. Poslední tým ligové tabulky by měl do konce podzimu převzít sportovní manažer Pavel Hoftych. Klub zatím mlčí, chystá prítiskovou zprávu. Červenka je druhým odvolaným koučem v ročníku nejvyšší soutěže, prvním byl Martin Hyský v Plzni. A ještě počasí. Zítra čekáme skoro jasno až polojasno, odpoledne místy mraky a drobné přehánky. Teploty vyšplhají na 29 až 32 stupňů Celsia. Dobré odpoledne přeje Iva Horáková.
0: Český impuls. Smějeme se s Alexandrem Hemalou.
3: V úvodu druhé hodinky našeho zábavného pořadu Smějeme se přeneseme spolu s Karlem Zichem do říše divů. Ano, a to s jeho Alenkou, což je jeden z jeho největších hitů. Jsme na Českém impulzu, rádiu pro radost ze života.
4: Odrazou svět,

0: Český impuls. Smějeme se s Alexandrem Hemalou.
1: Jarmila vždycky mi radila, abych pracovní dobu dodržel. Dneska mě, ale náramně, táhlo domů a tak jsem prostě šel. Jarmila má totiž dneska narozeniny, proto jsem dnes přišel dříve o 2 hodiny. Na stole sklenice, smích slyšet z ložnice, v předsíni stojí pánské střevíce. Vytahuji saktovky květiny, uvažuji, kdo asi přijel z rodiny. Typuji nejspíše na strýce, kdo jiný měl by přístup až do ložnice. Kdo jiný než strejda z dědiny. Vzpomenu si na Jarmilu, nejsem jediný. V ruce mám kytici, už stojím v ložnici. Vidím, že nevymřem po přeslici. Kde pak jejda, není to strejda. Františku, ty máš boty úplně jak on. Přičemž nechávám prostor úvahám, vyhledávám optimální tón, kterým bych oba dva jednak pohanil, přitom abych nikoho slovem nezranil. Takže jsem chvíli stál, pak říkám krucinál, tebe bych soudruhu tady nehledal. Dodnes mě mrzí, že jsem byl drzý a že jsem pracovní kázeň porušil. Dřív než o hodinu vypnul jsem mašinu, čímž jsem rozdělanou práci přerušil. Oba si mě postavili na koberec.

0: smrti. No a jak sám pan Miloslav tvrdí, když prostě konfekce postavě nepřeje, je třeba si chytře vypomoci.
1: Všichni známe to tajemné období mezi 13. a 17. rokem, kdy na tváři chlapce objeví se první bous, noha se pronikavě zvětší a v oku se usadí výraz mužnosti. Tehdy je výchova nejobtížnější. Hoši jsou vzpurní, nedbají slov otce, v ústech se jim objevují hrubá slova, žvíkačky a cigárka. Dívky pak na koupalištích použijí i horního dílu plavek a v kabelce nosí fotografie Valdemara Matušky a Tamary Presové. V té době dostávají hoši od rodičů první večerní oblek, který jim otvírá cestu do společnosti. I mě v 18 letech cosi šeptalo, že už nejsem dítě. Když jsem proháněl tříkolku naší ulicí, stály dívky na nároží a vzdychaly touhou. Já jsem si však nevšiml ani jediné. Snad proto jsem si vysloužil přes dívky kamenné srdce, nedobytný toník, hrdopíšek a idiot. Rozhodl jsem se tedy, že jim ukážu, jaký světák se ve mně vlastně skrývá. Odložil jsem navždy krátké kalhoty s jednou šlí a nápisem nazdar, punčocháče i pletený kříž na vlasy. Oblékneš se jako gentleman, Toníčku, řekla maminka, vzala 200 korun a šli jsme nakupovat. Prošli jsme dům módy, kde bylo mnoho hezkých oděvů, ale maminka usoudila, že ceny příliš připomínají drahotu. Také v domě oděvů se jí nelíbilo. Když však viděla, že nabírám do pláče, řekla, neplač, Tondo, vím o jedné hezké uličce, kde se velkoměstsky ošatíš a i na zimníček vybide. Tam už jsme se přiblížili v cenách minulosti a kvalitou látek budoucnosti. V ulici, označené plechovou tabulkou s nápisem Kotce, se maminka zřejmě vyznala. Pohybovala se rychle od krámku ke krámku, nazývala prodavače křestními jmény a výsledek se dostavil. Na konci uličky jsem stál jako úplně jiný člověk. Štruksové kalhoty mi sice v pase nepřiléhaly, ale poctivý konopný provaz je dokonale přidržel na své místě. Číšnické sako nonšalantního střihu místě padne také jako ulité, jen co si pod ně vezmu 6 svetrů a otýpku slámy. Bodky byly jedna báseň. Dvojitá podrážka nepropustí vodu ani z jara. Vespod dřevo, navrch azbest. I prvou kravatu jsem dostal ten den. Vděčně jsem vzpomenul na vojáčka, který nosil přede mnou a za celé 2 roky služby na ní udělal jenom 3 fleky. Zimníček jsem si nesl přes ruku. Bude třeba tento kus tramvajácké uniformy zbavit naftalinu a asi o metr zkrátit, aby dosahoval ve světě oblíbené délky na paty. Snad největší elegance a vážnosti mi však dodával zelený plstěný klobouk se širokou střechou, kterou zdobila mohutná štětka z kančích bodlin a 2 borové šištice, které se bohužel jemně drolily. A co chvíli jsem lovil zrnko z oka. Maminka byla ráda, že jsme tak levně pořídili a že pozornost chodců je upoutána beze zbytku na mne. Dokonce i skupina východních turistů začala obdivovat módní střih a svěží linii mých šatů. Pak mě maminka zavedla k fotografovi. Máš první šatky, synku, ať ti zůstane vzpomínka na chvíli šťastné to koupě. Mistr fotograf nám zprvu nerozuměl. Maškary a svatby nefotografuji, houkl zpoza dveří. Co je nám do toho, řekla matka. Chlapec potřebuje upomínkovou pohlednici. Má nové šaty, je na čase, houkl znovu nevrle fotograf. Tak ať se v kabince převlékne. Jaké pak převlékání, urazila se matka. Má tu novinku na sobě. Mistr zbledl a začal sýpat. Nejsem tu nikomu pro legraci. Platím řádně daně a mé snímky jsou věrné.

0: Odveďte toho hastroše, kam patří, a netruste mi, prosím, po schodisku slámu. Po těchto nepochopitelných urážkách přibouchl dveře a ještě před domem jsme slyšeli jeho lání. V naší ulici jsem však svou moderností způsobil skutečné pozdvižení. Pozvánky do společnosti se jen hrnuly a všude mé šaty vzbudily zaslouženou pozornost. Dívky po mně dnes jistě touží daleko více než dříve, ale já ani teď žádné nepodlehnu. Jednoho jsem však svým novým oděvem přeci jen docílil. Nejsem už kamenné srdce ani hrdopíšek. Přezdívá se mi švihák, manekín, seladon a idiot.
1: Vše, co potřebuje za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od pondělí v Lidlu najdete vepřovou pečení v ceně 69,90 za 1 kg. Česká datlová šery rajčata 500 gramů za 59,90. A s aplikací Lidl Plus jen za 49,90. A Excellent 11,5 litru za 9,90. Lidl, to se vyplatí.
2: Jsou dny dobré, lepší a pak jsou tu Allegro Days. Ty nejlepší dny na nákupy. Nyní plenky Huggies Extra Care velikost 3,72 kusů se slevou 25% za 459 korun. Allegro Days, jen do 20. září.
3: Tohle si nenechte ujít. V Ačkách jsme prodloužili totální výprodej. Přijďte si vybrat z limitované nabídky vozů za mimořádně výhodné ceny. Totální výprodej trvá už jen do konce září, tak přijďte co nejdřív, než bude všechno pryč. Více na aaaauto.cz nebo na 800 110 800.
4: Letní kino. Promítáme na rádiu Český impuls.

0: úvodu poslední půl hodinky našeho zábavného pořadu smějeme se. Nás, přátelé, čeká procházka Václavským Václavákem, čili tím nejdůležitějším náměstím v naší stověžaté matičce Praze. A ruku podáme panu Václavu Neckářovi.
1: Televizní tipy Alexandra Hemaly.
0: Stále kolem sebe slyšíme, že se ten náš svět zrychluje a že je nějak podivný, ale na druhou stranu jsme, myslím, v dobrých rukou české policie. Alespoň dnešní televizní nabídka tak hovoří. Místo zločinu Ostrava, kriminálka Anděl či malý pitaval z velkého města. Zločin, kam se podíváš, tak jen doufám, že bude po zásluze potrestán. Především pak člověk, jestli se tomu vůbec dá tak říkat, který na nádraží v Ostravě stříkl nebezpečnou kyselinu jedné ženě do obličeje a ta jí způsobila otřesné zranění ve tváři a spálila oči. Zda se policii podaří dopadnout toho, kdo to způsobil, uvidíte v místě zločinu Ostrava v epizodě nazvané Kyselina ve 20.10 na ČT1. Ještě o podpatek větší hrůzu slibuje název kriminálky Anděl. Zní totiž lidojed a ukazuje ty nejtemnější stránky toho, čeho jsme my lidé schopni. Nechce se mi to ani vyslovit, co se dělo v motolské nemocnici, když o život přišla mladá sestřička. Jestli chcete, tak se sami podívejte ve 20.20 na pokračování kriminálky Anděl na Nově. Proti tomu jsou případy malého pitavalu z velkého města čajíčkem na sedánku starších dam. Bytové podvody budou řešit herci, co se v roce 1982 proměnili v policisty, a to v pokračování s názvem Milenec ve 20.15 na Primě. Hezký večer.
1: Český impuls. Rádio pro radost ze života.

slyším slova proroka zpět do divadla roku.

0: Svět televarieté, to byl vlastně svět Jiřiny Bohdalové a Vladimíra Dvořáka. V jednom z těchto nezapomenutelných dílů prý paní Jiřinka nechtěla uvěřit, že by se kůň mohl naučit počítat. Ovšem pan Vladimír tuto záležitost vidí mnohem optimističtěji. Tak si pojďme poslechnout, jestli se mu podaří Jiřinku přesvědčit.
1: Vzala ve vrátnici telefon.
2: Na to přijdu a bude to muset stejně vrátit.
3: Já jsem tam jenom zdvihla sluchátko, rozumíte? No a volal nějaký Šimek, rozumíte? Jo. Z Liboce, jo. Rozumíte? Říkal, že má doma koně. No a ten kůň dovede počítat.
2: Tak ženská, vzmužte se, a co jste mu řekla?
3: Že mám doma candáta, který hraje na housle. Dobrák si snad myslel, že na to naletím.
2: No počkejte, ale co když to nebyla legrace?
3: Ale prosím.
2: No co když ten člověk mluvil pravdu? Ale... No proč by se, kolegyně, proč by se inteligentní kůň nemohl naučit počítat jednoduchý příklady?
3: To je pravda. Vy jste se to naučil i vy.
2: No tak. Já jsem čet, Jiřinko.
3: Vy jste čet, jo.
2: Já jsem čet o slepici, která mluvila lidským hlasem.
3: Já vím. To byla ta, co snášela ty hranatý vejce, víte? A při každém řekla au.
2: Podívejte. Šikovný drezér dokáže naučit zvíře neuvěřitelné věci. Slona stát na jedné noze, psa chodit po dvou, medvěda jezdit na kole.
3: Tchoře.
2: No, co?
3: Zapáchat na hudbu.
2: Měla jste tomu člověku říct, aby přišel sem s tím koním, mohli jsme si ho prověřit. Udělala jste chybu. Ale... Takže jsme možná přišli o výborný číslo.
3: Ale no tak kůň třeba se dívá na televizi, že? Třeba přicvála, když vidí, jak jste důvěřivý. On by s tou bezmeznou důvěřivostí připomíná nějakýho Vejmelku z Tuchlovic. Víte, ten vždycky říkával, to je fantastický, jak je mi ta moje žena věrná. Pětkrát mi utekla s jiným a pokaždý se ke mně vrátila.
4: Z Planého dne právě ušetříte na špičkovém elektru až 35%. Zboží si jednoduše zarezervujte online a do 15 minut vyzvedněte na jakékoliv prodejně. Planého.
5: A raz, dva, tři, 4,21.
6: S mBank a úrokem až 4,21% se na velké malé radosti spoří snadno. Založte si mSpořící účet Plus s výhodnou úrokovou sazbou až 4,21%. mBank. Velká malá vítězství.
7: Někdy je BIK prostě BIK. BIK může znamenat obrovský, jindy zase gigantický. Někdy je BIK přesně to, co potřebujete. Dacia Bigster. Velký kufr, velké střešní okno, velký hybridní motor a za malou cenu. Navštivte do konce září firemní dny Dacia a využijte výhodné podmínky pro podnikatele. Dacia Bigster nově i s pohonem hybrid 150 4x4.
8: V Lidlu jsou ceny v klidu již od února a nyní přidáváme více než 130 produktů na praní a úklid pro ještě větší úsporu. Například Persil prací prášek 45 dávek za novou běžnou cenu 249,90. Nebo tvoje Lidl značka Formel prací gel 40 dávek za novou běžnou cenu 69,50. Lidl, to se vyplatí.
9: A za dny jsou tady! A tak jsem pro tebe nachystal slevové kódy na tisíce produktů. Zlevni si počítače, mobily nebo hračky opět až 30%. A nezapomeň, do půlnoci objednáš, ráno v Alza Boxu máš. Ušetři se slevovými kódy na alza.cz.

0: rychle hraje Český impuls.
1: Kdo vchází do tvých snů, má lásko, když nemůžeš v noci spát.
0: Jako jediní hrajeme české písničky 60. až 80. let celý den.

0: Český impuls. Rádio pro radost ze života. Rádio Český impuls. Zprávy v 18.
1: Hezký podvečer u zpráv přeje Honza Varga. Evropská komise dočasně pozastavila proplacení části zemědělských dotací pro firmy z holdingu Agrofert. Stopka se týká Fondu pro rozvoj venkova za druhé čtvrtletí v celkové výši zhruba 77 milionů korun. Brusel krok zdůvodnil tím, že stále prověřuje možný střet zájmů premiéra Andreje Babiše, který akcie holdingu převedl do svěřenského fondu letos v únoru. Běžné přímé zemědělské platby podle státního zemědělského intervenčního fondu dál běží bez omezení a pozastavení zbývajících peněz dává unijním úřadům čas na dokončení kontrol. Státní veterinární správa varuje před nebezpečným sýrem Brie z obchodu Makro. Testy v něm odhalily bakterie Listerie. Jde o 1-kilogramové balení od francouzského výrobce Patirage Comtois. Do Česka dorazilo 46 kusů, z nichž se většinu podařilo stáhnout z prodeje. 10 balení se ale dostalo k zákazníkům. Lidé by sýr rozhodně neměli jíst a mohou ho vrátit v místě nákupu. Infekce listeriózou se projevuje horečkou, nevolností nebo průjmem a zvlášť nebezpečná je pro těhotné ženy, seniory a malé děti. Pokud se potíže objeví v rozmezí 2 až 3 týdnů od konzumace, veterináři radí okamžitě vyhledat lékaře. Alternativa pro Německo využila aktuální nálady voličů. V našem vysílání to řekla germanistka Zuzana Liscová. AfD drtivě vyhrála volby v Sasku-Anhaltsku, když získala bezmála 44% hlasů. Stranu přitom zemská tajná služba považuje za prokazatelně pravicově extremistickou. Podle Liscové je vysoké vítězství alternativy pro Německo zapříčiněné i dlouhodobým vývojem v zemi,
2: který řada lidí shledává vlastně neuspokojivým a z toho, že vlastně nevidí pozitivní perspektivu pro další svůj život, vlastně se snaží využít jakoby té nové politické síly a buď z protestu, anebo z přesvědčení toho, že dokáže ona v Německu něco změnit, jí tedy dávají své hlasy.
1: Volební debakl v Sasku-Anhaltsku utrpěla Křesťansko-demokratická unie. Dosavadní vládnoucí strana získala zhruba 17% hlasů. Předseda strany a kancléř Friedrich Merz přiznal, že jde o nejhorší porážku CDU za desetiletí. Více než 110 Čechů se letos nakazilo nemocemi přenášenými exotickými komáry. Vyplývá to z aktuálních dat Státního zdravotního ústavu, podle kterého jde o mírný meziroční nárůst. Přibývá především případů horečky dengue, kterou si lidé převezli ze zahraničí. Lékaři jich letos evidují už 77. Ministerstvo zdravotnictví varuje, že tito komáři už běžně žijí i na jihu Evropy a lidé by se proto měli chránit repelenty i během dne. Rizikové jsou podle hygieniků nejen cesty do Asie, ale právě i do oblíbených prázdnin nových destinací v Itálii nebo ve Francii. Zítra bude krásně, čekáme jasno až polojasno, nejvyšší teploty se budou pohybovat od 29 do 32 stupňů Celsia. Tolik zprávy s Honzou Vargou.
0: Český impuls. Rádio pro radost ze života.

0: Planého dny právě ušetříte na špičkovém elektru až 35%. Navštivte jednu z našich prodejen nebo e-shop s více než 30 tisíci položkami skladem. Planého.
1: Slyšíš to, co to je?
2: To je PVC Mánie v Brenu. Mají tam neskutečné slevy na PVC podlahy.
1: Tak to je pecka.
2: Vyber si podlahu, na které si s radostí zatancuješ.
1: Tak nečekej a zastav se ještě dnes na Breno.cz nebo v nejbližší prodejně Breno.
2: Podmínky akce u obchodníka.
3: Breno. Podlaha dělá domov.
4: Cesta k telefonu vede do Vodafonu. Nový telefon Motorola Moto G 37 Power 5G jen za korunu teď k vybraným neomezeným tarifům extra na 2 roky. Zastavte se u nás v prodejně nebo na Vodafone.cz. Vodafone.
5: Toyota letos představuje 8 automobilových premiér. Lídr v elektrifikovaných pohonech přináší novou Toyota Yaris Cross. Pro všechny, kdo chtějí jezdit víc kilometrů a řešit méně starostí. Spolehlivý hybrid bez nabíjení. Pořiďte si Yaris Cross během Toyota víkendu 12. a 13. září.

0: Také máte radost, že cena vaší nemovitosti roste?
1: Tak samozřejmě, koho by to nepotěšilo, alespoň nějaká jistota.
0: Prosím, myslete na to, že čím rychleji hodnota nemovitosti roste, tím rychleji může být její pojištění nedostatečné. Dejte si pozor na podpojištění. Nečekejte a překontrolujte si, jestli máte vaši nemovitost pojištěnou na její aktuální hodnotu na www.coop.cz/podpojištění. Kooperativa. Vaše starosti si bereme na starost.
2: Když se nevejdete do auta, pořiďte si větší. Když se nevejdete do rozpočtu, buďte chytřejší. Toyota Pro Ace Verso od 660 tisíc bez DPH s bezkonkurenční zárukou. Na operák Kinto One za 10 tisíc bez DPH. Pořiďte si během Toyota víkendu 12. a 13. září. Více na toyota.cz.
3: Slyšíš to, co to je?
4: To je PVC Mánie v Brenu. Mají tam neskutečné slevy na PVC podlahy.
3: Tak to je pecka.
4: Vyber si podlahu, na které si s radostí zatancuješ.
3: Tak nečekej a zastav se ještě dnes na Breno.cz nebo v nejbližší prodejně Breno.
4: Podmínky akce u obchodníka.
3: Breno. Podlaha dělá domov.
5: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od pondělí v Lidlu najdete vepřovou pečení v ceně 69,90 za 1 kg. Česká datlová šery rajčata 500 gramů za 59,90. A s aplikací Lidl Plus jen za 49,90. A Excellent 11 kupu litru za 9,90. Lidl, to se vyplatí.
6: Rádio Český impuls.

0: Rádio Český impuls. Zprávy v 19.
1: Začínají zprávy s Honzou Vargou. Hezký večer. Na území Národního parku Šumava unikají do půdy nebezpečné toxické látky z pozůstatků po někdejší československé armádě. Po jednání vlády to oznámil ministr životního prostředí Igor Červený s tím, že znečištění kontaminuje i okolní prostředí a v posledních třech letech šlo o nemalé množství chemikálií. Červený zároveň obvinil předchozí vedení rezortu v čele s Petrem Hladíkem a jeho náměstkem z nečinnosti, ačkoliv o problému podle něj věděli. Exministr Hladík oponuje, že armádní areál prošel sanací už v roce 2023 a o nových únicích zprávu nemá. Zasažené místo je v současnosti zabezpečené a ministerstvo obrany představí podrobný plán likvidace škod zítra v 11 hodin dopoledne. Správa Národního parku zatím záležitost nekomentovala. Ceny paliv letí nahoru, vláda ale zatím nebude omezovat marže čerpacích stanic. Podle premiéra Andreje Babiše kontroly ministerstva financí ukázaly, že přirážky prodejců jsou nízké a nepřesahují 3 koruny na litr. Skutečný problém vidí předseda vlády v celosvětovém nedostatku kapacit a vysokých maržích rafinérií, které zasáhl konflikt na Blízkém východě i zablokování Hormuzského průlivu. Předseda opoziční ODS Martin Kupka namítá, že případná regulace by ceny na pumpách paradoxně jen zvedla a jako řešení navrhuje snížení spotřební daně. Litr benzínu Natural 95 aktuálně vyjde v průměru na téměř 44 korun a nafta stojí přes 47 korun za litr. Protipovodňové úpravy na Svratce by mohly prospět rybám. Dopady opatření chtějí zjistit odborníci z Ústavu biologie obratlovců Akademie věd. Začali proto lovit ryby na 30 bodů na různých místech Svratky, následně určí jejich druh a spočítají je. Vědecký pracovník Luděk Šlapanský vysvětluje, že protipovodňové úpravy na řece lépe simulují přirozený tok.
2: Než tomu bylo předtím, když tady ta řeka byla opevněná betonovými zdmi. Je tady docela velká šance, že se tady přirozeně začnou rozmnožovat právě původní druhy ryb, třeba jako parma, ostroretka, tloušť. A nás právě zajímá, jak teda úspěšně se tady tyhle druhy ryb rozmnožují.
1: Sezbíraná data budou odborníci následně vyhodnocovat. Očekávají, že se stav rybího plůdku na Svratce proti předchozím měřením zvýšil. Česko čeká v tomto týdnu prudký teplotní zlom. Po zítřejších tropech dorazí výrazné ochlazení a déšť. Zatímco zítra se nejvyšší denní teploty vyšplhají až ke 33 stupňům Celsia, ve středu začne přes naše území přecházet zvlněná studená fronta. Ta přinese zataženou oblohu, vydatné srážky i bouřky a srazí rtuť teploměru dolů. Ve zbytku týdne se denní maxima udrží kolem 21 stupňů, o víkendu se pak vrátí polojasno s teplotami do 23 stupňů Celsia. Podle dlouhodobého výhledu meteorologů by ale následující 4 týdny měly zůstat teplotně mírně nad průměrem. A konkrétně zítra tedy přesněji bude jasno až polojasno, naměříme k tomu 29 až 32 stupňů Celsia, na severu a západě to bude kolem 26. Tolik zprávy s Honzou Vargou.
0: Český impuls. Hrajeme vám country, folk a trampské písničky.

0: super ceny bez čekání na akci? V DM samozřejmostí. DM dlouhodobé ceny platí na celý sortiment a zůstávají nezvýšené minimálně 4 měsíce. Kupte třeba Elmex zubní pastu Kelly's Protection Duopack 150 ml jen za 99 korun. Super ceny bez akce. DM vždy výhodně.
1: Slyšíš to, co to je?
2: To je PVC Mánie v Brenu. Mají tam neskutečné slevy na PVC podlahy.
1: Tak to je pecka.
2: Vyber si podlahu, na které si s radostí zatancuješ.
1: Tak nečekej a zastav se ještě dnes na Breno.cz nebo v nejbližší prodejně Breno.
2: Podmínky akce u obchodníka.
3: Breno. Podlaha dělá domov. Český import.

říkat nám katům.

chemie se stala mým hobby. Nepovím vám už od které doby. Za vesnicí v polích tratím hodiny a pozoruji chemizaci pastviny. Pozoruji jalovice voli, jak obcházejí vyvinuté stvoly. Zum, zum, zum, zum, a nejde mi to do kebule. Zum, zum, zum, zum, a nejde mi to na rozum. Každý přece ví, že tahle tráva delikátně chutná a je zdravá. Do soutěže přihlásit se nebojí s trávou, která rostla někde na hnoji. Přesto tady ovšem roste ladem a skot se vrací do jezede.

hledal jsem tudíž agronoma. Měl jsem štěstí, chytil jsem ho doma. Proč výsledky práce k cíli nevedou? Vyřešili předevčírem s předsedou, pak vysvětlil mi všechno fundovaně, tak dneska mohu agitovat za ně. Zum, zum, zum, zum, protože když to nejde do kebule, zum, zum, zum, zum, tak to leze na rozum. Je to tím, že dobytek je hloupý a právě proto mívá svoje roupy. Kdyby četl magaziny, noviny, nedělal by už takové kraviny. S rozesmátou tlamou bral by žrádlo a nikdy by mi ani nenapadlo. Zum, zum, zum, zum, že mi to

0: Český impuls. Rádio pro radost ze života.
1: Chci vyprávět vám příběh o jedné dívce s vlasem medovým. Ale jak to bylo tenkrát v noci, to se přesně nikdy nedovím. Já vím jen, že jsem spěchal a řekl si tenkrát, tak si cestu zkrať. Spodem kolem jezera, kde cestu kříží železniční trať.

Asi něco se jí přihodilo, je to v jejím obličeji znát. Už dlouho tady čekám a ještě nikdo mě nezastavil. Odvezte mě, prosím, domů, je to odtud necelých 5 mil.

černé noci, kdo pak ví. Tam třetím domem zastavte, já za tátou teď musím domů jít. Tak zmáčknu klaxon, zastavím a čekám, až jí přijdou otevřít.

sivý, když tichým hlasem ke mně povídá. Já nevím, milý pane, zda je to mýlka nebo krutý žert. Tak nastartujte ten svůj bourák, zmizte odtud, ať vás vezme čert. Předevčírem moje dcera zabila se, tak se radši strach.

0: Za chvilku jsem zpátky, jedu natankovat na Shell.
1: Tak vem máslo a křupavé pečivo. Jo, a ještě jogurty.
0: Jedu ale jen na čerpačku.
1: Já vím. Na čerpacích stanicích Shell s Bella Stop & Shop natankuješ auto i ledničku.
2: Zastavte se po cestě na kvalitní nákup za výhodné ceny. Bella Stop & Shop na čerpacích stanicích Shell.
3: Slyšíš to, co to je?
4: To je PVC Mánie v Brenu. Mají tam neskutečné slevy na PVC podlahy.
3: Tak to je pecka.
4: Vyber si podlahu, na které si s radostí zatancuješ.
3: Tak nečekej a zastav se ještě dnes na Breno.cz nebo v nejbližší prodejně Breno.
4: Podmínky akce u obchodníka.
3: Breno. Podlaha dělá domov.
5: Toyota letos představuje 8 automobilových premiér. Lídr v elektrifikovaných pohonech přináší novou Toyota Yaris Cross. Pro všechny, kdo chtějí jezdit víc kilometrů a řešit méně starostí. Spolehlivý hybrid bez nabíjení. Pořiďte si Yaris Cross během Toyota víkendu 12. a 13. září. Více na toyota.cz.
6: Český impuls.

0: Rádio Český impuls. Zprávy ve 20.
1: Hezký večer u zpráv přeje Honza Varga. Začneme aktualitou. V Národním parku Šumava prý uniká do půdy iperit. Řekl to Filip Turek před jednáním koaliční rady. Podrobnosti podle něj zazní na zítřejší tiskové konferenci. Na té také Ministerstvo životního prostředí v čele s Igorem Červeným představí plán řešení situace. Samotný Národní park zatím nemůže věc komentovat. Do prostředí uniklo v posledních 3 letech podle ministra Červeného nemalé množství nebezpečných látek, přičemž o tom podle něj věděl jak bývalý náměstek ministra životního prostředí Tomáš Tesař, tak pravděpodobně i bývalý ministr Petr Hladík. Letní vedra sice skončila, podstatnou část Česka ale dál drtí extrémní sucho. Podle vědců z projektu Intersucho je půda do 1 metru téměř vyschlá na celé Moravě a situace je kritická také v jižních Čechách nebo v Ústeckém kraji. Současný nedostatek vláhy se intenzitou začíná blížit rekordnímu suchu z roku 2018 a výhled na dalších 9 dní výraznější déšť neslibuje. Většina měřících profilů na řekách a potocích hlásí hydrologické sucho a podnormální zůstává i hladina podzemních vod. Symbolem letošního nedostatku vláhy je vltavská přehrada Orlík na historickém minimu, kvůli kterému vodohospodáři poprvé za 60 let museli začít s mimořádným upouštěním sousedních slapů. Petr Bruckner skončí v divadle Járy Cimrmana. Letošní 60. sezóna bude pro 83-letého herce poslední. Bruckner začínal v populárním pražském souboru v roce 1967 jako oponář. Později se vypracoval až k hlavním rolím. Svůj konec v rozhovoru s ČTK vysvětloval zdravotními a s tím souvisejícími psychickými problémy. V nadsázce dodal, že netouží umřít na jevišti. Odmítá i nabídky na natáčení.
2: Jedno takový pořekadlo je v nejlepším přestat. Můj vnuk mě řekl, hele dědo, měli bychom pro tebe roličku. A já jsem řekl, Peťo, já už nechci, můj vysněnou roli tam nemáte. A on říkal, co je, to je vysněná role. A já jsem říkal, je to 20 natáčecích dnů starý muž v umělém spánku.
1: Bruckner v divadle Járy Cimrmana odehrál přibližně 7000 představení. Diváci ho znají třeba jako policejního praktikantka Hlaváčka ze hry Vražda v saloním kupé. V ryze mužském souboru také často stvárňuje ženské postavy. Bývalý šéf Formule 1 Bernie Ecclestone byl na několik hodin zatčen na letišti v Lisabonu kvůli nelegálnímu držení střelné zbraně. Portugalská policie u 95-letého miliardáře našla po příletu ze Švýcarska brokovnici pro střelbu na holuby, ke které neměl potřebné dokumenty. Ecclestone incident popsal jako otravu a řekl, že s takovými povoleními nikdy necestuje. Po několika hodinovém zadržení byl propuštěný. Není to přitom jeho první incident. Před 4 lety ho policie zadržela s nelegální pistolí na letišti v Brazílii, kde musel zaplatit pokutu. Zítra čekáme jasno až polojasno, užijeme si tedy sluníčka, nejvyšší teploty 29 až 32 stupňů, na severu a západě kolem 26. Končí zprávy s Honzou Vargou.
0: Hrajeme vám na večírek. České písničky 60. až 80. let. Rádio Český impuls.

takhle se neloučí. Já doufám raději, že tím to nekončí.

0: I takhle hraje Český impuls.
1: Máš má ovečko dávno spát, i píseň ptáků končí.
0: Jako jediní hrajeme české písničky 60. až 80. let celý den.
2: Přicházel s rosou každé ráno, na dveře psal mi, že je sám.
0: Český impuls. Rádio pro radost ze života.

0: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od pondělí v Lidlu najdete vepřovou pečení v ceně 69,90 za 1 kg. Česká datlová šery rajčata 500 gramů za 59,90. A s aplikací Lidl Plus jen za 49,90. A excelent 11 kupu litru za 9,90. Lidl, to se vyplatí.
1: Klíče mám, světla jsou zasnutá, ale ne střešní okna. Ale co to dělám, ty se přece zavřou automaticky hned, jak začne pršet. Takže můžu vyrazit.
2: O jednu starost méně. Dálkově ovládaná střešní okna Velux s dešťovým senzorem hlídají tvůj domov. Zaregistruj se k poradenství zdarma na velux.cz.

hvězdář jménem Kepler ti odkázal svůj snář a Galileo Braille a Shakespeare kalamář a z Picassova plátna se šklebí tvoje tvář. Sám na sebe se díváš, ten Picasso hold uhád, co já tak dobře vím. Tak rád bys se vším praštil, jo, na mou duši vším. Tvým čelem táhnou vrásky, jak větmi povětřím. Ne, ty si nezazpíváš. To jsi přitom dostal zpěvník andělů na kůru. Jsi na vrcholu

mu scháníš larvy a sidol na zobák. A přesto valem chřadne, jak obyčejný pták. Co mu asi schází? Co scházelo tvým dcerám, proč řekli, že jsi lhář? Dnes v pohraničí učí, jak zvládnout slabikář. A místní lidé tvrdí, že matná svatozář.

0: oslovím tě hlasem z minula.
1: Rádio Český impuls. Zprávy ve 21.
2: U zpráv zdraví Honza Varga. Na Šumavě uniká do půdy bojový plyn Iperit, tvrdí to poslanec vládních motoristů Filip Turek. Zasažená má být oblast bývalého vojenského prostoru Dobrá voda u Prášil na Klatovsku. Jde o pozůstatky po československé armádě, kvůli kterým ministr životního prostředí Igor Červený obvinil předchozí vedení rezortu z nečinnosti. Bývalý ministr Petr Hladík namítá, že prostor prošel sanací v roce 2023 a o nových únicích neví. Místo nálezu nebezpečných nádob je v současnosti zabezpečené a ministerstva životního prostředí a obrany představí podrobnosti zítra v 11 hodin dopoledne. Správa Národního parku zatím situaci nekomentuje. V českém zdravotnictví se dají hledat úspory, připouští to ministr zdravotnictví Adam Vojtěch. Šéf rezortu ví o tom, že některé prvky systému jsou neefektivní. Vojtěch připouští v příštích letech změny, které ale podle něho nesmí mít dopad na kvalitu péče.
3: Hledejme právě ty neefektivity, které nebudou mít dopad na péči o pacienty, ale já si nemyslím, že to je přímo o kapitole ministerstva zdravotnictví, která je poměrně malá, ale spíše o systému veřejného zdravotního pojištění.
2: Minister Vojtěch tak reagoval na kritiku koaličních motoristů, kteří považují plánovaný schodek rozpočtu na příští rok za moc vysoký. Deficit 389 miliard by podle nich mohly snížit i úspory ve zdravotnické kapitole. Sucho spustilo na Slovensku boj o krmivo. Farmáři ho shánějí po celé Evropě a rozhodují se, která zvířata pošlou na jatka. Nemají už zásoby na zimu a pokud krmivo neseženou, nebudou mít čím krmit. Situace se zhoršuje ze dne na den.
4: Chovatelia hospodářských zvířat taktizují, či ich posílat na bitunky a které druhy zachovat podrá dostupnosti krmív. Tohto ročná úroda totiž vystačí len do zimy. Farmáři dnes nevedia, odkiaľ a za aké zvýšené ceny nakúpia chýbajúce množstvo. Kvôli suchu je krm na kukurice prakticky v celej Európe zničená, čo je veľký problém. Slovenskí poľnohospodári sa už obrátili so žiadosťou o pomoc na Európsku úniu. Situácia si vyžaduje okamžité riešenie. Jozef Balko, Rádio Impuls Slovensko.
2: Německá policie podnikla další vlnu rozsáhlých zásahů kvůli sérii sabotáží v rozvodnách elektřiny. Těžkooděnci a vrtulníky zasahovali u energetických stanic nedaleko Wuppertalu a Veselu na západě země. Nikoho ale nezadrželi. U elektrárny Weisweiler poblíž Cách pak vyšetřovatelé objevili pod stožáry vysokého napětí několik výbušných zařízení a dočasně kvůli tomu uzavřeli dálnici A4. Úřady v celém Německu pátrají po 48-letém klimatickém aktivistovi z Gevelsbergu, který se útokům na energetickou síť přihlásil v dopisech. Kriminalisté navíc v posledních dnech zajistili dalších 21 po domácku vyrobených náloží v Sasku a vyšetřují poškozené ploty i útoky na stanice v Braniborsku a severním Porýní Vestfálsku. Dva ruské stíhací letouny Su-35S se večer srazily nad Kurskou oblastí během bojové mise. S odvoláním na ruská média a vojenský kanál Fighter Bomber o tom informují zahraniční agentury. Oba moderní stroje byly při kolizi zničené. Podle neoficiálních zpráv ze sociálních sítí jeden z pilotů zahynul a druhý utrpěl těžká zranění. Ruská armáda ale osud posádek zatím nepotvrdila a příčina nehody se vyšetřuje. Ruské letectvo navíc v noci na pondělí přišlo také o taktický bombardér Su-24, který na vojenském letišti na okupovaném Krymu zasáhl ukrajinský dron. Zítra bude jasno nebo polojasno, naměříme 29 až 32 stupňů, na severu a západě spíše kolem 26. To byly zprávy s Honzou Vargou.
1: Hrajeme vám na večírek. České písničky 60. až 80. let. Rádio Český impuls.

0: cestou, let cestou.
1: Jako jediní hrajeme české písničky 60. až 80. let celý den.
0: Auta jezdí tam a nákladňáky sem. Tři čumíci jdou rovnou za nosem.
1: Český impuls. Rádio pro radost ze života.

že nad zlato a bohatství je moudrost a uvážlivý čin. Že Eldorado není kdesi v dálce, ale docela blízko, v našich srdcích a v našem myšlení. A že jeho pravé jméno je svoboda, pravda a porozumění. Nosíme je v sobě a ptát se na ně je naše přirozená povinnost.

0: Rádio Český impuls. Zprávy ve 22.
1: Začínají zprávy s Honzou Vargou, hezký večer. Liberecký Jedličkův ústav se musí písemně omluvit čtyřem bývalým zaměstnankyním a vyplatit jim odškodné celkem 340 tisíc korun za šikanu a bossing. Nepravomocně o tom rozhodl okresní soud v Liberci. Podle rozsudku ředitel Vladimír Ptáček a vedoucí sociálních služeb ženy dlouhodobě ponižovaly, zadávaly jim nesplnitelné úkoly a vyhrožovaly vyhazovem. Soudkyně uvedla, že po výpovědích svědků nemá důvod poškozeným nevěřit. Ředitel Ptáček dál odmítá, verdikt označil za nespravedlivý a zvažuje odvolání. Zřizovatelem ústavu je Liberecký kraj, který se k případu vyjádří až po doručení písemného odůvodnění. Alternativa pro Německo využila aktuální nálady voličů. V našich impulzech Honzy Benešovského to řekla germanistka Zuzana Liscová. AfD drtivě vyhrála volby v Sasku Anhaltsku, když získala bezmála 44% hlasů. Stranu přitom zemská tajná služba považuje za prokazatelně pravicově extremistickou. Podle Liscové je vysoké vítězství Alternativy pro Německo zapříčiněné i dlouhodobým vývojem v zemi,
2: který řada lidí shledává vlastně neuspokojivým a z toho, že vlastně nevidí pozitivní perspektivu pro další svůj život, vlastně se snaží využít jakoby té nové politické síly a buď z protestu, anebo z přesvědčení toho, že dokáže ona v Německu něco změnit, jí tedy dávají své hlasy.
1: Volební debakl v Sasku-Anhaltsku utrpěla Křesťansko-demokratická unie. Dosavadní vládnoucí strana získala zhruba 17% hlasů. Předseda strany a kancléř Friedrich Merz přiznal, že jde o nejhorší porážku CDU za desetiletí. Ostravská zoo pomáhá zachovat 14 druhů živočichů a rostlin. Chránit ohrožené druhy a zachovat biologickou rozmanitost je totiž v dnešní době hlavním posláním zoologických zahrad. Důležitá je i osvěta veřejnosti, protože zoo po celém světě navštíví ročně přes 700 milionů lidí.
3: Konkrétně v Ostravě mohou návštěvníci zoologické zahrady vidět například siku vietnamského, jelena milu, hrdličku sokorskou a 4 druhy ryb a také 7 druhů rostlin, které jsou na červeném seznamu. Je mezi nimi například 6-metrový strom Franklinie americká. Jehož název odkazuje na amerického státníka a vědce Benjamina Franklina. V přírodě se tento strom nevyskytuje už déle než 200 let. Většinu rostlin, na které už volně nenarazíme, mohou lidé v Ostravské zoo vidět při komentovaných prohlídkách botanického zázemí. Ty se konají o sobotách a nedělích. Eva Panošová, Rádio Impuls Ostrava.
1: Finsko oficiálně dokončilo 200 kilometrů dlouhý plot na hranici s Ruskem. Bariéra má zemi i celou Evropskou unii chránit před ruskými hybridními hrozbami a uměle vyvolanou migrační krizí. Finská ministryně vnitra na tiskové konferenci v pohraničí řekla, že projekt stál v přepočtu přes 24 miliard korun a v budoucnu možná bude nutné plot ještě prodloužit. Stavba začala na jaře roku 2023 poté, co Moskva začala k finským hranicím cíleně svážet žadatele o azyl z Blízkého východu a Afriky. Finsko sdílí s Ruskem pozemní hranici o délce přes 1300 kilometrů a pro ochranu svých východních hranic teď požaduje i finanční příspěvky z unijních fondů. Zítra bude slunečný den, má být jasno nebo polojasno, naměříme 29 až 32 stupňů, na severu a západě pak spíše kolem 26. Končí zprávy s Honzou Vargou.
0: Hrajeme vám na večírek. České písničky 60. až 80. let. Radio Český impuls.
4: Kup mi den,

0: Český impuls. Hrajeme vám na večírek.
1: U nás v domě říkají mi Franta Šiška, bouž od pohledu chytrý jsem jak liška. A když Kerry něco neví, nebo když je na co levit, tak jde za mnou a já všecko najdu v knížkách. Ha, ha, ha, ha, ha, tak jde za mnou a já všecko najdu v knížkách. Raz mi říkal jeden z námi dole v baře, že z tu hlavu mohl bych do milionáře. Čemu neříkám si brachu, však má železný dost prachu, no a Čechovi se podíváš do tváře. Ha, ha, ha, ha, ha, ha, no a Čechovi se podíváš do tváře. Dostal jsem se mezi partu uchazečů, nikdo nemá šajnu, jak tam nervy teču. Všecko viděl jsem to hněde, tak jsem zmačkul ABCD, no a už mě kurva ke stolečku vleču. Ha, ha, ha, ha, ha, no a už mě kurva ke stolečku vleču. Čech to začal taky malým interview, co prý robíme si kuřím a co piju. Tak jsem řeknul, co jsem řeknul, on se evidentně leknul a už začí blikat světla ve studiu. Ha, ha, ha, ha, ha, a už začí blíkat světla ve studiu. První otázka prý, co je ukulele, tož to se přiznám, měl jsem bobky u prdele. Tak jsem radši hlavu sklonil, abych to všecko neskonil, říkám, chtěl bych se obrátit na přítele. Ha, ha, ha, ha, ha, ha, říkám, chtěl bych se obrátit na přítele. Lojza byl po hlasu silně nevyspali, asi zase celou šichtu prochlastali. Bylo slyšet, jak tam dýchá, ale 30 vteřin ticha, to je tak, když se vám kamarád navalí. Ha, ha, ha, ha, ha, to je tak, když se vám kamarád navalí. Moju starou zatím doma brali mory, lidi ohryzávali televizory. Tady nešlo na čím plesat, tož 50 na 50, ať víme, jestli jsou to ty bulharské hory. Ha, ha, ha, ha, ha, ha, ať víme, jestli jsou to ty bulharské hory.

Tak jedem kysli. Sam jsem byl zvědavý, co publikum zvolí. Boha i vůbec sensu můžu sedět volí. 90% za B, ale to mi přišlo slabé, po co není 100, proto mě vždycky smolí. Ha, ha, ha, ha, ha, ha, po co není 100, proto mě

Čech se jenom chytnul stolu, obočí mu spadlo dolů, no a už se modryku podlaze sunul. Ha, ha, ha, ha, ha, no a už se modryku podlaze sunul. První třídu do Ostravy Intercity, viděl nějakou celou cestu, valím kity, a ta stovka, co mi zbude, to je příspěvek na chudé, bo Ostrava je region razovitý. A ta stovka, co mi zbude, to je příspěvek na chudé, bo Ostrava je region razovitý.

0: Jako jediní hrajeme české písničky 60. až 80. let celý den.
1: Za mostem v úzké ulici je krámek z dálky vonící. Meduňkou, rdesnem, s kořicí, ale hlavně
0: Český impuls. Rádio pro radost ze života.

0: Rádio Český impuls. Zprávy ve 23.
1: Hezký večer u zpráv přeje Honza Varga. Na Šumavě unikají do půdy nebezpečné toxické látky z armádních zásob. Podle poslance motoristů Filipa Turka jde nakonec o bojový plyn fosgen. Turek původně mluvil o iperitu, své vyjádření ale později opravil na prudce jedovatý fosgen. Minister životního prostředí Igor Červený řekl, že v posledních 3 letech uniklo do prostředí nemalé množství chemikálií a z nečinnosti obvinil předchozí vedení rezortu, včetně exministra Petra Hladíka. Ten oponuje, že armádní areál prošel sanací už v roce 2023 a o nových únicích zprávy nemá. Místo nálezu je v současnosti zabezpečené a ministerstvo obrany představí podrobný časový plán likvidace škod zítra dopoledne. Evropská komise dočasně pozastavila proplacení části zemědělských dotací pro firmy z holdingu Agrofert za 2. čtvrtletí. Opatření se týká zhruba 77 milionů korun z fondu pro rozvoj venkova. Brusel krok zdůvodnil tím, že dál prověřuje možný střet zájmu premiéra Andreje Babiše po únorovém převodu akcí koncernu do svěřenského fondu. Podle státního zemědělského intervenčního fondu jde o dočasnou pauzu na vyžádání doplňujících informací. Přímé platby přitom běží bez omezení. Minister zemědělství Martin Šebestián očekává vyjasnění situace během několika dnů a Agrofert trvá na tom, že postupuje v souladu se zákony. Protipovodňové úpravy na Svratce by mohly prospět rybám. Dopady opatření chtějí zjistit odborníci z Ústavu biologie obratlovců Akademie věd. Začali proto lovit ryby na 30 bodů na různých místech Svratky, následně určí jejich druh a spočítají je. Vědecký pracovník Luděk Šlapanský vysvětluje, že protipovodňové úpravy na řece lépe simulují přirozený tok.
2: Než tomu bylo předtím, když tady ta řeka byla opevněná betonovými zdmi, je tady docela velká šance, že se tady přirozeně začnou rozmnožovat právě původní druhy ryb, třeba jako parma, ostroretka, tloušť. A nás právě zajímá, jak teda úspěšně se tady tyhle druhy ryb rozmnožují.
1: Sezbíraná data budou odborníci následně vyhodnocovat. Očekávají, že se stav rybího plůdku na Svratce proti předchozím měřením zvýšil. Zlínská budova číslo 34 má své dny sečteny. Stavební stroje srovnávají tento týden jednu z dlouholetých dominant města se zemí. Hotovo ohlásí stavaři na konci týdne.
3: Už je to víceméně spíše otázka hodin než dnů. Obří 40 metrů vysoké rameno na bagru s hydraulickými nůžkami pošle k zemi zbytky budovy, která do 9. července svojí mohutností působila zcela monumentálně. Požár z téhož dne zdevastoval a nastal čas demolice. Srovnat vše se zemí není úplně přesné, to proto, že už vzhledem k předešlým rozsáhlým pracím vytvořila stavební suť vysokou, neustále zarovnávanou vrstvu odpadu. Stále ještě není jasno, kam a čím se bude odvážet. Jan Čada, Radio Impuls, Zlín.
1: Naši hokejisté zahájí mistrovství světa v příštím roce v Düsseldorfu zápasem proti Norsku, tedy s týmem, který letos získal senzačné bronzové medaile po vítězství nad Kanadou. Ve skupině B bude národní tým hrát ještě s Kazachstánem, Spojenými státy, Maďarskem, Dánskem, Slovenskem a Kanadou. S Norskem budeme hrát 14. května. Zítra čekáme slunečné počasí, má být jasno nebo polojasno, k tomu teploty 29 až 32 stupňů Celsia. Tolik zprávy s Honzou Vargou.
4: Hrajeme vám na večírek. České písničky 60. až 80. let. Rádio Český impuls.

rychle hraje Český impuls. Jako jediní hrajeme české písničky 60. až 80. let celý den.

0: Rádio Český impuls. Zprávy o půlnoci.
1: Startují zprávy s Honzou Vargou, hezký poslech. Na Šumavě unikají do půdy nebezpečné toxické látky z armádních zásob. Podle poslance motoristů Filipa Turka jde nakonec o bojový plyn Fosgen. Turek původně mluvil o Iperitu, své vyjádření ale později opravil, a to na prudce jedovatý Fosgen. Ministr životního prostředí Igor Červený řekl, že v posledních 3 letech uniklo do prostředí nemalé množství chemikálií a z nečinnosti obvinil předchozí vedení rezortu, včetně exministra Petra Hladíka. Ten ale oponuje, že armádní areál prošel sanací už v roce 2023 a o nových únicích zprávy nemá. Místo nálezu je v současnosti zabezpečené a ministerstvo obrany představí podrobný časový plán likvidace škod dnes dopoledne. Minimální mzda se zvýší o 2,5 tisíce korun. Vláda totiž schválila koeficienty pro její výpočet na příští 2 roky. Minimální mzda bude tedy od ledna příštího roku 24 900 korun hrubého měsíčně. Přímo se změna dotkne asi 180 000 lidí, návaznost ale bude mít i na platy ve veřejné sféře. V českém zdravotnictví se dají hledat úspory, připouští to ministr zdravotnictví Adam Vojtěch. Šéf rezortu ví o tom, že některé prvky systému jsou neefektivní. Vojtěch připouští v příštích letech změny, které ale podle něho nesmí mít dopad na kvalitu péče.
2: Hledejme právě ty neefektivity, které nebudou mít dopad na péči o pacienty, ale já si nemyslím, že to je přímo o kapitole ministerstva zdravotnictví, která je poměrně malá, ale spíše o systému veřejného zdravotního pojištění.
1: Minister Vojtěch tak reagoval na kritiku koaličních motoristů, kteří považují plánovaný schodek rozpočtu na příští rok za moc vysoký. Deficit 389 miliard by podle nich mohly snížit i úspory ve zdravotnické kapitole. Ceny paliv letí nahoru, vláda ale zatím nebude omezovat marže čerpacích stanic. Podle premiéra Andreje Babiše kontroly ministerstva financí ukázaly, že přirážky prodejců jsou nízké a nepřesahují 3 koruny na litr. Skutečný problém vidí předseda vlády v celosvětovém nedostatku kapacit a vysokých maržích rafinérií, které zasáhl konflikt na Blízkém východě. Předseda opoziční ODS Martin Kupka namítá, že případná regulace by ceny na pumpách paradoxně jen zvedla a jako řešení navrhuje snížení spotřební daně. Litr benzínu Natural 95 aktuálně vyjde v průměru na téměř 44 korun a nafta stojí přes 47 korun za litr. Sucho spustilo na Slovensku boj o krmivo. Farmáři ho zhánějí po celé Evropě a rozhodují se, která zvířata pošlou na jatka. Nemají už zásoby na zimu a pokud krmivo neseženou, nebude čím krmit. Situace se zhoršuje ze dne na den.
3: Chovatelia a hospodářských zvířat taktizují, či ich posílat na bitunky a které druhy zachovat podrá dostupnosti krmiv. Tohto ročná úroda totiž vystačí len do zimy. Farmáři dnes nevedia, odkiaľ a za aké zvýšené ceny nakúpia chýbajúce množstvo. Kvôli suchu je krmná kukurica prakticky v celej Európe zničená, čo je veľký problém. Slovenskí poľnohospodári sa už obrátili so žiadosťou o pomoc na Európsku úniu. Situácia si vyžaduje okamžité riešenie. Jozef Balko, Rádio Impuls Slovensko.
1: Bude slunečný den, má být jasno nebo polojasno, naměříme k tomu 29 až 32 stupňů, na severu a západě spíše kolem 26. Tolik zprávy s Honzou Vargou.
0: Český impuls. Rádio pro radost ze života.

0: Takhle hraje Český impuls.
1: Tam, kde zem duní, kopyty stát.
0: Jako jediní hrajeme české písničky 60. až 80. let celý den.
1: Není nutno, aby bylo přímo veselo.
0: Český impuls. Rádio pro radost ze života.

auta a popílek, přiletěl motýlek, 17 let. Pestřejší zbarvení, tak hezkých pár křidílek ještě jsem neviděl, já ani svět. Všem klukům z ulice oči jen svítily, motýlka chytali snílci i rváči. Z každého

0: Rádio Český impuls. Zprávy v jednu.
1: Začínají zprávy s Honzou Vargou, hezký poslech. Řidiče čekají dlouhé kolony, sjezd z D7 na letiště od Slaného se totiž na 17 dní zavře. Objížďka na řidiče čeká od středy 9. do pátku 25. září. Kvůli druhé etapě přestavby uzlu Aviatická se uzavře sjezd z jízdního pásu ve směru na Prahu. Opačným směrem zůstane cesta otevřená. Cestujícím policie doporučuje vyrazit s dostatečnou časovou rezervou, případně využít městskou hromadnou dopravu. Rozsáhlá přestavba uzlu Aviatická začala letos v dubnu a potrvá do září příštího roku. Robert Plaga se bije za Cermat. Minister školství brání státní organizaci před návrhy na její zrušení, se kterými přišel premiér Andrej Babiš. Podle Plagy by stejně vznikla komerční společnost, která by byla pro rodiče možná ještě dražší. Připomíná taky, že během covidové epidemie stát ředitelům škol umožnil nepoužívat testy Cermat, přesto je 90% ředitelů využilo. Babišovi se nelíbí třeba to, že rodiče platí desítky tisíc korun za kurzy, které připraví jejich děti na testy Cermatu. Cermat chystá testy pro jednotné přijímačky na střední školy i maturitní zkoušky. Petr Bruckner skončí v divadle Járy Cimrmana. Letošní 60. sezóna bude pro 83-letého herce poslední. Bruckner začínal v populárním pražském souboru v roce 1967 jako oponář. Později se vypracoval až k hlavním rolím. Svůj konec v rozhovoru s ČTK vysvětloval zdravotními a s tím souvisejícími psychickými problémy. V nadsázce dodal, že netouží umřít na jevišti. Odmítá i nabídky na natáčení.
2: Jedno takový pořekadlo je v nejlepším přestat. Můj vnuk mě řekl, hele dědo, měli bychom pro tebe roličku. A já jsem řekl, Peťo, já už nechci, můj vysněnou roli tam nemáte. A on říkal, co je, to je vysněná role. A já jsem říkal, je to 20 natáčecích dnů starý muž v umělém spánku.
1: Bruckner v divadle Járy Cimrmana odehrál přibližně 7000 představení. Diváci ho znají třeba jako policejního praktikanta Hlaváčka ze hry Vražda v saloním kupé. V ryze mužském souboru také často stvárňuje ženské postavy. Ostravská zoo pomáhá zachovat 14 druhů živočichů a rostlin. Chránit ohrožené druhy a zachovat biologickou rozmanitost je totiž v dnešní době hlavním posláním zoologických zahrad. Důležitá je i osvěta veřejnosti, protože zoo po celém světě navštíví ročně přes 700 milionů lidí.
3: Konkrétně v Ostravě mohou návštěvníci zoologické zahrady vidět například siku vietnamského, jelena milu, hrdličku sokorskou a 4 druhy ryb a také 7 druhů rostlin, které jsou na červeném seznamu. Je mezi nimi například 6-metrový strom Franklinie americká. Jehož název odkazuje na amerického státníka a vědce Benjamina Franklina. V přírodě se tento strom nevyskytuje už déle než 200 let. Většinu rostlin, na které už volně nenarazíme, mohou lidé v Ostravské zoo vidět při komentovaných prohlídkách botanického zázemí. Ty se konají o sobotách a nedělích. Eva Panošová, Rádio Impuls Ostrava.
1: Finové oficiálně dokončili 200 kilometrů dlouhý plot na hranici s Ruskem. Bariéra má zemi i celou Evropskou unii chránit před ruskými hybridními hrozbami a uměle vyvolanou migrační krizí. Finská ministryně vnitra na tiskové konferenci v pohraničí řekla, že projekt stál v přepočtu přes 24 miliard korun a v budoucnu možná bude nutné plot ještě prodloužit. Stavba začala na jaře roku 2023 poté, co Moskva začala k finským hranicím cíleně svážet žadatele o azyl z Blízkého východu a Afriky. Finsko sdílí s Ruskem pozemní hranici o délce přes 1300 kilometrů a pro ochranu svých východních hranic teď požaduje i finanční příspěvky z unijních fondů. Bude jasno nebo polojasno, naměříme 29 až 32 stupňů, na severu a západě spíše kolem 26. Končí zprávy s Honzou Vargou.
0: Český impuls. Rádio pro radost ze života.

slova lživá, sladkým hlasem zpívá, ten na svědomí mývá.

chcete-li, u přepážky vám je odevzdám. Nechce se vždycky jen smát a nebo brečet, nedá se vždycky všemu rozumět. Co po vodě v moři, to je po lidských řečech, v srdci.

0: Rychle hraje Český impuls.
1: Páni a paní, vím, jak se ruší žál. Já tíhnu duší, jen klejny karneval.
0: Jako jediní hrajeme české písničky 60. až 80. let celý den.
2: Vesli by jsme spolu, spadli by jsme dolů, byl by konec všemu.
0: Český impuls. Rádio pro radost ze života.

hladí, tak to je domov můj, tak to je domov můj. Já žila hodně snů a poznala jsem svět, už je to hodně dnů, už je to hodně let, co vítr všecko smet a zůstala jen touha. Bože můj, já chci zpět, Bože můj, já chci zpět. Přes hory kamení, ze světů plných bouří.

dušičkou malinkou koukám, jestli se kouří z našeho stavení

0: Když vítr všecko smet, tak zůstala jen touha. Bože můj, já chci zpět. Bože můj, já chci zpět.
1: Radio Český impuls.
2: Hraje ve vašem televizoru.

0: Český impuls. Zprávy ve dvě.
1: Startují zprávy s Honzou Vargou, hezký poslech. Na Šumavě unikají do půdy nebezpečné toxické látky z armádních zásob. Podle poslance motoristů Filipa Turka jde nakonec o bojový plyn Fosgen. Turek původně mluvil o Iperitu, své vyjádření ale později opravil, a to na prudce jedovatý Fosgen. Ministr životního prostředí Igor Červený řekl, že v posledních 3 letech uniklo do prostředí nemalé množství chemikálií a z nečinnosti obvinil předchozí vedení rezortu, včetně exministra Petra Hladíka. Ten ale oponuje, že armádní areál prošel sanací už v roce 2023 a o nových únicích zprávy nemá. Místo nálezu je v současnosti zabezpečené a ministerstvo obrany představí podrobný časový plán likvidace škod dnes dopoledne. Minimální mzda se zvýší o 2,5 tisíce korun. Vláda totiž schválila koeficienty pro její výpočet na příští 2 roky. Minimální mzda bude tedy od ledna příštího roku 24 900 korun hrubého měsíčně. Přímo se změna dotkne asi 180 000 lidí, návaznost ale bude mít i na platy ve veřejné sféře. V českém zdravotnictví se dají hledat úspory, připouští to ministr zdravotnictví Adam Vojtěch. Šéf rezortu ví o tom, že některé prvky systému jsou neefektivní. Vojtěch připouští v příštích letech změny, které ale podle něho nesmí mít dopad na kvalitu péče.
2: Hledejme právě ty neefektivity, které nebudou mít dopad na péči o pacienty, ale já si nemyslím, že to je přímo o kapitole ministerstva zdravotnictví, která je poměrně malá, ale spíše o systému veřejného zdravotního pojištění.
1: Minister Vojtěch tak reagoval na kritiku koaličních motoristů, kteří považují plánovaný schodek rozpočtu na příští rok za moc vysoký. Deficit 380